0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mám naději, že uslyšíš

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, poopěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

vyzkoušíme třetíce, karasy a platice a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem hostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jesenin vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

nás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá. Kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole

klidných vod, modrý letní, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant se svou paní. A píšou krásné písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtivý stíny, co každej měl.

0: pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšela, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stůl.

stánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

hrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu přízrak stekle houkl a

Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

0: vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Banjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si prosím opět krásné češtiny.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

0: Palák, vracák, hák, pevarek, smagáš, líh.
1: Zavírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, plích.
0: Kontraport, slán, travers, bord,
2: vešlaj si nesraz vás.
1: Spáchá za balák mokrej mord, na tom, kdo nezabral včas.
0: Poňadra, kolejda, komínky, šprický, kanistr, flastr, šprajc.
2: Sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc.
0: Citranině na penčopům,
1: basa a kytary hlas. Kofola, rokola, budvar, rum,
0: západ a zrzavej vlas. Peře je kurdě, je lej, je zlej, je kule, je les.
1: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jest.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
4: Dobrý den.
3: Jakou náladu přinášíte? Letní?
4: Já jsem dobře naložena.
3: Jo.
4: Pořád.
3: Jo.
4: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohohle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůrazňuji, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: S celým souborem.
2: Karel se strašně rozšířil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád?
3: To mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že se toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahým před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla opona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
4: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oscarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej. Kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde by máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si psal Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já vím. To slyším
5: často. Takže vám
3: často.
5: Děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený v 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, to se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk v té technické
2: brži,
3: v té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Pořád pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď to bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bečku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bysme slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo,

0: No, jestli chceš ale položit stůl, tak si vem starý noviny.
1: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
0: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
1: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
0: Taťko, ty jsi něco provedl, nezapírej. Přiznej se.
1: A co bych provedl?
0: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
1: No jo.
0: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
1: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
0: Máš kapes?
1: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
0: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
1: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
2: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
2: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev. A byly k sobě takhle, jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
2: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý. K tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský dílo, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
2: Iva Jenžurová, vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo Scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
4: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně. Ano. Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala
5: vám.
7: Bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To,
10: to je
8: není...
10: výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Prosím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ty já.
9: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času. Ano. A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka. Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady
1: co to bude?
3: Kroměříč. Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží hledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Oba temelínské bloky můžou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu o 20 let déle, než se předpokládalo. Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Kvůli výměně zastaralých sirén jsou v Jindřichově Hradci krátkodobé uzavírky. Počasí odpoledne se můžou tvořit bouřky. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od svého spuštění. V Temelíně to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly být temelínské bloky až do roku 2080 a 82. To je o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Podle Havlíčka si delší provoz elektrárny vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
2: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
0: V Jindřichově Hradci čekají na řidiče krátkodobé uzavírky. Důvodem je výměna poplachových sirén v rámci modernizace městského varovného systému. Nové elektronické sirény budou kromě varovného signálu umět vysílat i mluvené informace při mimořádných událostech. Jakých lokalit se omezení týká, upřesňuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Jedná se o lokality sídliště u nádraží, Masarykovo náměstí, parkoviště u nemocnice, sídliště Vajgar a Podvrchy. Každá uzavírka potrvá maximálně 3 hodiny a bude probíhat pouze v pracovní době. Po dobu prací bude provoz řízen pracovníky stavby. Přístup k nemovitostem i průjezd vozidel integrovaného záchranného systému budou zajištěny.
0: Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt. Reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu zde má americká 5. flotila. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka už je řidič doma.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice.
1: Počasí.
0: Bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu 20 z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdní před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Za námi jsou první dnešní zprávy s Lukášem Pelikánem, a to krátce po 5. hodině. S vámi u mikrofonu od této chvíle Adéla Jirkalová při pohodové vstávání do středečního rána s datem 15. července. Podrobněji se tomuto datu budeme už za chvíli v kalendáři věnovat, tak si na to počkejte. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Chybět v nejbližších chvílích nebude kapela Krištof, ABBA. Dáme si i Marcias či Petra Spáleného. Zkrátka další písničky, které nestárnou. Já vám všem přeji příjemné probouzení se do nového dne. Jsme uprostřed pracovního týdne.

0: Pět hodin k tomu 9 minut. Všem přeji příjemné středeční ráno. Dnes máme 15. července a podíváme se nyní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice na to, co dnešní datum přináší. V pražském Klementinu zažili 15. červenec opravdu v různých podobách. Před 3 lety tam naměřili rekordních 37,6 stupně Celsia, zatímco v roce 1840 bylo jen 9,4 stupně. Svátek právě dnes slaví Jindřich, je to jméno německého původu, znamená pán nebo vládce domu. A také mám pro vás několik zastavení v historii. Před více než 1000 lety, tedy roku 972, zemřel kníže Boleslav I., zvaný Ukrutný. Na český trůn po něm nastoupil jeho syn Boleslav II. Roku 1490 se Vladislav II. Jagellonský stal vedle českého také uherským králem a obě země spojila osoba společného panovníka. Zajímavou událost připomíná rok 1651. Císař Ferdinand III. Tehdy zakázal abatyši starobrněnského kláštera postavit pivovar. Obával se totiž konkurence pro brněnské měšťany. Roku 1949 během turnaje ve Švýcarsku emigrovali tenista Jaroslav Drobný a Vladimír Černík. A o 9 let později skončila v Brně jedna kuriozita. Poštu už definitivně nerozvážely koňské povozy. Ze světových dějin připomeňme rok 1099, kdy první křížová výprava dobyla Jeruzalém. A v roce 1933 odstartoval americký letec Willy Post na první samostatný let kolem světa. Zvládl ho za necelých 8 dní. Na dnešek připadají také narozeniny několika výrazných osobností. V roce 1606 se narodil malíř Rembrandt, roku 1946 historik a publicista Petr Nováček a v roce 1956 americký kytarový virtuos Joe Satriani. Ať je i vaše středa pestrá, ideálně s příjemnou teplotou a také s dobrou náladou. Za chvíli už počasí uvidíme, jestli nám to dnešní dobrou náladu způsobí. 90 0 11 03 můžete mi psát o tom, do jakého rána se probouzíte, a to SMSky ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text. Předem děkuji, dobré jitro.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Čtvrt na šest, přeji příjemné probouzení se do středečního rána s datem 15. července.
1: Počasí.
0: A první SMSky od vás dorazily, začneme oslavencem. Dobré ráno, ve Strakonicích je zataženo 15 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindřich. My přidáváme srdečnou gratulaci k svátku. Kamenice nad Lipou, zataženo 15 stupňů, po mírné noční bouřce. Pohodovou středu přeje Věra, nad Zduchovicemi černé mraky, 15 stupňů, bezvětří, den v pohodě, všem přeje Josef. Děkuju za vaše první dnešní SMSky. Dnes bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno. Odpoledne se pak na řadě míst vytvoří přehánky nebo bouřky, a to i silné, které večer budou ustávat. Dnešní odpolední přislíbená maxima 24 až 27 stupňů, nejvyšší teploty na horách 20 až 23 stupňů Celsia, pované slabý vítr ze severních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ano, tak bouřky budou lokálně doprovázeny i přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 65 km v hodině. Předpokládané množství srážek dnes do 15 mm v bouřkách, ale i kolem 30. A rozptylové podmínky dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupu zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí také kritice. Podrobně o tom za chvíli, tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.

0: Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: A teď už je také čas na čerstvé zprávy. Připravil je pro vás Lukáš Pelikán. Tak si je poslechněte. Dobré jitro.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Nová venkovní výstava v Českém Krumlově hledá odpověď na otázku, jak umělá inteligence ovlivňuje naše životy. Návštěvníci ji můžou shlédnout ode dneška až do 5. srpna v areálu kulturního centra Port 1560 v areálu historického pivovaru. Autoři výstavy připravili 40 tematických okruhů věnovaných technologiím, jejich přínosům i možným rizikům. Lidé dnes můžou detailněji poznat bušku v hamr u trhových svinů na Českobudějovicku. Touto jedinou veřejně přístupnou kovárnou na vodní pohon v jižních Čechách bude provázet spisovatel Jan Štiftr. Objekt se nachází na toku Klenského potoka a pochází z 30. let 19. století. Zdejší hamerníci prosluli výrobou kvalitního náčiní pro zemědělce, ale i dalšího zboží. Prohlídky budou začínat v 10 a 16 hodin, a to dnes i zítra. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulatlosovou 6-1 a 6-2. Na jihu Čech bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se bude tvořit bouřky i silné, k večeru pak budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 27, na horách na 23 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.

0: uzavírku si vyžádala kompletní oprava silnice z Rojšína do Chvalšin na Českokrumlovsku. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se objíždí přes Smědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Celosvětově známé hudební hvězdy na jednom místě. Od Mobyho přes Lord až po 21 Pilots. Už dnes začíná 23. ročník Colors of Ostrava. Headlinery festivalu vám představíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Brian Adams, to je ten, který vás teď bude probouzet. Tak ať se to podaří.

0: Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, ale také osvědčená jména. Přesně na tohle se můžete ode dneška těšit na festivalu Colors of Ostrava. Kdo zazáří na hlavním pódiu a jaký program si pro návštěvníky připravil Český rozhlas, řekneme právě teď.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala 2 ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals!
1: Plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Terry Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy je rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
1: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme v loni v září otevřeli v přímém přenosu.
5: Posloucháte radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
6: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství, jak
1: se moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu a divadelní skupina Vostok 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.

0: minutu nazpět, bylo 6:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já vám všem, milí posluchači, přeji příjemné probouzení se do středečního rána.
1: Počasí.
0: A to nese datum 15. července. Co nám píšete? Větrní, 15 stupňů, mlha, zdraví Zuzka a Honza. Dobré ráno v Třeboni, po dešti, zataženo, plus 17 stupňů, zdraví Ruda. Děkuju za vaše SMSky a těším se na další na čísle 90 011 03. Píšete je ve tvaru CB, mezera, pocasi, mezera, text o tom, jaké počasí je právě tam, kde nás posloucháte. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude převážně o velké oblačnosti, přechodně bude místy i polojasno. Odpoledne se pak na řadě míst vytvoří přehánky anebo bouřky i silné, které budou ovšem večer ustávat. Dnešní, tedy středeční nejvyšší maxima 24 až 27 stupňů, na horách naměříte 20 až 23. Vítr dnes o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, který bude při bouřkách zesilovat, a to až na 65 km v hodině. Mimochodem, bouřky budou lokálně doprovázeny také přívalovým deštěm anebo kroupami. Předpokládané množství srážek dnes do 15 mm při bouřkách kolem 30 a rozptylové podmínky dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 5:48, to je aktuální čas. Dnes se můžete vydat po stopách medvěda, ale také vrátit se po časové ose zpět do doby Viléma z Rožmberka. Více prozradí už za chvíli tipy pro volný čas na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď kapela Beatles. Dobré ráno.

0: Ty, které nestárnou, pro vás chystáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli, tedy Růže od Lucie Vondráčkové, a zazní také balet Hej, pane disk žokej.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pokud přemýšlíte, jak dnes prožít volný čas, máme několik tipů, které voní létem, historií a také hudbou. Hned ráno v 9:30 můžete vyrazit na Šumavu. Správa Národního parku zve na komentovanou vycházku po stopách posledního šumavského medvěda. Sraz je v 9:30 u vlakové stanice Ovesná. 7-kilometrová trasa vás dovede až na Jelení vrchy a připomene dobu, kdy šumavské lesy patřily skutečně divočině. V Trhových svinech na Českobudějovicku dnes otevře Buškův hamr své brány v netradiční společnosti. Spisovatel Jan Štiftr bude provázet návštěvníky od 10 hodin. Další prohlídky začínají vždy v celou hodinu, naposledy v 16 hodin. Kdo má rád příběhy jižních Čech, přijde si tady na své. Na zámku Kratochvíle u Netolic zase ožije renesance. Upovídaná kuchařka Dorota pozve děti i jejich rodiče do časů Viléma z Rožmberka a bude vyprávět historky, které v učebnicích nenajdete. Prohlídky začínají v 9, 11, 13, 15, 16 a 17 hodin. Od dnešního dne se rozezní také Týn nad Vltavou. Začínají vltavotýnské slavnosti a až do soboty zaplní město koncerty, divadlem, novým cirkusem, filmy i programem pro rodiny. Už první festivalový den nabídne pestrou směs hudby i pouliční atmosféry. Pokud dáváte přednost komornějšímu večeru, zamiřte do Horní Plané na Lipensku. V 6 hodin večer začne u Velké kašny na náměstí koncert českobudějovické bluegrassové kapely Obejváci. Vstup je zdarma a kdyby počasí změnilo plány, hudba se přesune do kulturního a informačního centra. A den můžete zakončit trochu tajemně. V Nových Hradech od 9:30 večer začnou noční prohlídky Bukovojské hrobky. 50-minutová cesta do historie nabídne úplně jinou atmosféru než za denního světla. Jen nezapomeňte na předchozí rezervaci. Ať už si tedy vyberete šumavské lesy, zámecké příběhy, festivalovou náladu a nebo letní koncert pod širým nebem, přejeme vám, abyste si dnešek užili v radosti.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu. Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. Písek sází víc stromů odolnějších vůči suchu. Na jihu Čech bude převážně oblačno, tvořit se můžou bouřky, teploty budou kolem 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
4: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
5: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
4: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
6: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
4: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platili letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle Pirátské strany jde o populistický krok. Vláda totiž neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou půl miliardy. Korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Města v horkých dnech musí zalévat květinovou výzdobu a některé stromy každý den. Taky Písek se snaží v průběhu let snižovat náklady na zavlažování. Při sázení například používá inovativní plastové lamely, které u stromů lépe zadrží vodu. Podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně se postupně mění i druhová skladba dřevin.
7: Jedná se o dřeviny, které jsou odolnější městskému prostředí a změně klimatu, jsou vhodné do zpevněných ploch a zvládají delší periodu sucha. Mezi tyto stromy patří například ambroně západní, javory babiky nebo platany.
2: Tělovýchovná jednota Dražejov u Strakonic dnes převezme nové sportovní zázemí. Stavba vyšla město Strakonice na necelých 15 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace Jihočeského kraje. Nová budova zlepší podmínky pro sportovce a pořádání utkání. Mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková upřesnila, že stavba trvala od léta loňského roku. Objekt nabídne šatny, hygienické zázemí, technické prostory i tribunu pro diváky. Sport. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok včera v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o víc než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. Počasí. Bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích dnes nepůjdou semafory na přechodu pro chodce na křižovatce Lidické třídy s ulicí Josefa Krasoslava Chmelenského v Rožnově. Plánovaná odstávka proudu bude od 7.45 do 10 hodin. Tak opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: nám to příjemně utíká to dnešní středeční ráno. Co říkáte? 6 hodin k tomu 4 minuty. Každopádně vítám i ty z vás, kteří jste se právě probudili. Zapnuli jste si vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a těšíte se na pokračování jeho českého rána. Průvodkyní jsem vám dnes já, Adéla Jirkalová, tak vás vítám do 15. červencového dne a také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Jako další v pořadí zazní Petr Novák a Hvězdičko Blízková. Léto je v plném proudu a půda na mnoha místech je vysušená. Na jižní Moravě proto vracejí do krajiny stromy, keře i tůně, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde chybí nejvíc. Za chvíli uslyšíte, jak se mění okolí Hustopečí. Tak si počkejte.

0: Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů. K tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vodu v době, kdy je jí nejvíce potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: Vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, na kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve 4 lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moraví, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí nevotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přihlásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Středa s datem 15. července je na svém samém počátku. Dnes bude převažovat velká oblačnost. Přechodně bude místy i polojasno. Odpoledne se na řadě míst vytvoří přehánky a nebo bouřky, místy i silné, které budou večer ustávat. 24 až 27 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší maxima. 20 až 23 naměříte na horách. Slabý vítr ze severních směrů povane, a to o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Co se týče bouřek, tak ty budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru nad 65 km v hodině. Co se týče předpokládaného úhrnu srážek, počítají meteorologové s 15 mm, v bouřkách i kolem 30. A rozptylové podmínky dobré.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Kapelu Roxette už za chvíli vystřídá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Kristýna a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér Peter Bejbjak. Dozvíte se například i to, čím to je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity dodnes.
1: No to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenie a koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat v podstate, to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén.
0: Celý rozhovor s Peterom Bejbjakom si poslechnete ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dnes po 13. hodině. Pokračuje Jihočeské ráno.

0: mikrofonu. Už usedá Lukáš Pelikán, má pro nás čerstvé zprávy.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: S letními prázdninami přibývá krádeží z aut nebo krádeží v kempech. Policisti lidem připomínají, aby nenechávali cenné věci bez dozoru. Bezpečné není ani ponechání zavazadel na svestanech. Jak upozorňuje policejní mluvčí Lenka Krauzová, zloděje může přilákat i zdánlivě bezcenná taška na sedadle auta. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Na hranicích mezi Španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisti na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady. O zrušení kontrol jednali Evropská unie, Španělsko a Velká Británie 5 let. Lidé můžou poznat klášter Zlatá koruna ve večerním hávu. Návštěvníci poznají život v klášteře v období baroka. Jak informuje Národní památkový ústav na webu, prohlídky nejsou vhodné pro děti a vstupenky je možné koupit pouze online. Další termín bude příští středu 22. července. Začátek bude vždy v 21 hodin. Fotbalisti Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu vyhráli 2-0 nad Francií, kterou čeká souboj o bronz. V druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. Na jihu Čech bude převažovat velká oblačnost, odpoledne se budou tvořit bouřky, k večeru pak budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 27, na horách na 23 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr severních směrů, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Začala oprava silnice v Kojákovicích na Českobudějovicku. Práce jsou rozdělené do více etap a postupovat budou směrem do Mladošovic. Potrvají až do září. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: U staré cesty nedaleko Strakonic stával kámen s lidskou tváří. Lidé věřili, že má zvláštní moc a přicházeli k němu prosit o zdraví i o děti. Kdo byla záhadná Alžběta a proč nakonec zmizela?

Zela. Poslechněte si další díl jeho české vlastivědy. Připravili je pro vás Deněk Zajíček a Daniel Kovář a dočkáte se ji už za chvíli. Dobré středeční ráno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: V Jihočeské vlastivědě si připomeneme poutní místo, o kterém jste možná ještě neslyšeli. Strakonickou Alžbětu. Nápadné kameny v krajině bývaly vždy předmětem pověr a zvláštní úcty. V 17. století stával nedaleko od Strakonic u cesty k Volyni vztyčený kámen, možná původně mezník nebo památník nějaké neznámé události. Svým tvarem a obrysem poněkud připomínal lidskou postavu a navíc do něj někdo vyril oči, ústa, nos a naznačil ženská ňadra. Mohlo jít o rozpustilost nějakého pasáčka, který se venku nudil a tak vzal hřebík a hrál si na sochařskou tvorbu. Přirozený kamenný útvar tím ale dostal lidskou tvář a začalo se mu říkat Alžběta. Stal se ve své době velmi známým a vyhledávaným. Přicházeli sem poutníci a přinášeli dárky v naději, že jim bude navráceno zdraví. K Alžbětě se obraceli zejména mladé ženy, které u ní prováděly noční obřady, aby si zajistili plodnost anebo zdárný průběh těhotenství. Takové pohanské zvyklosti byly ale v rozporu s křesťanstvím a tak katolická církev musela zakročit, tím spíše, že se Alžběta nacházela na Strakonickém panství, které patřilo řádu maltéských rytířů. Roku 1656 proběhlo vyšetřování a pohanská modla pak byla odvezena do Strakonic a uschována na hradě. Dlouho ležela pod věží Rumpálem, odkud se ztratila neznámo kdy a neznámo kam.
2: Český rozhlas České

0: Na vteřinu přesně 7:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady středeční ráno s datem 15. července a míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Slovo už si tedy vezme meteorolog Tadeáš Gregor, kterého vítám ve vysílání, přeji dobré ráno a táži se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme většinou oblačno, jen zcela výjimečně se vyskytují slabé přehánky a teploty se pohybí mezi 15 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 18 stupňů, vane slabý východní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14 stupňů Celsia a slabý severozápadní vítr 1 metr za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme v dnešních odpoledních hodinách?
2: Dnes bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno. Ráno ještě výjimečně slabé přehánky, odpoledne pak ty přehánky budou na řadě míst a vyskytnou se i bouřky, které mohou být lokálně i silné, které budou pak později večer přechodně ustávat. Dnešní maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
0: V kolik vyšlo a v kolik hodin zapadne slunce?
2: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 14 minut a zapadne pak minutu po 9 hodině večerní.
0: A mohli bychom připomenout nějaké teplotní rekordy?
2: A maximální hodnota je z roku 2023 v Českých Budějovicích a to 36,4 stupně a ta minimální 5,7 stupně z roku 1929. Průměrná teplota pro dnešní den je 19,2 stupně.
0: A ještě se zeptám na předpověď pro dnešní noc a zítřejší den.
2: V noci bude převažovat oblačná obloha s lokálními přehánkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka, jen výjimečně se také vytvoří mlhy. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno, během dne se jen ojediněle vytvoří přehánka nebo i bouřka. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra kvůli těm vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Já prozatím děkuji a naslyšenou se těším opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Nevyspalí řidiči, přetížené kamiony nebo špatný technický stav vozidel mají často za následek nejtěžší dopravní nehody. Inspektoři silniční dopravy spolu s policisty plánují během léta 20 kontrolních akcí, které mají zvýšit bezpečnost na českých silnicích a dálnicích v letním provozu. Zaměří se na nákladní vozy a autobusy. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak společně zesílit dohled a zvýšit bezpečnost na silnicích a dálnicích v období hustého provozu řidičů jedoucích na dovolené, turistické zájezdy nebo dětí na tábory.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: Tohle části dáte do úst a budete foukat jedním nepředušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mývají tohle z auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách. Celkově souprava o tunu. Takže vám bude muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. Budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. No a gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři z policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo, a jedno jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Já naopak doufám, že vaše dnešní středeční ráno je dokonale naplněné. Za chvíli opět celá Lukáš Pelikán přináší do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: 7 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidé ve Volarech budou rozhodovat v referendu o obchvatu města. Klíšťata už letos v Jihočeském kraji způsobila stovky případů boreliózy i desítky onemocnění encefalitidou. Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET. O návratu budou dnes hlasovat poslanci. Na jihu Čech očekávejte oblačno až polojasno, přehánky i bouřky a teploty do 27 stupňů. Příjemné ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Obyvatelé Volar na Prachaticku budou rozhodovat o stavbě obchvatu v místním referendu. O jeho vyhlášení usilovala petice, kterou podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města víc tranzitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života obyvatel. Požadují, aby město začalo znovu aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cílem petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolí. Obcích.
6: My teď usilujeme o odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Zvolár Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Jihočeští hygienici od začátku roku potvrdili 375 případů lymské boreliózy a 23 případů klíšťové encefalitidy. Nejvíc případů lymské boreliózy hygienici letos zaznamenali na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová řekla, že v letošní sezóně registrují oproti té loňské o 6 případů míň encefalitidy. Naopak velký nárůst je v případě boreliózy, a to skoro o 150 případů víc než loni. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
7: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
2: To odmítla ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Černá Hora předběžně uzavřela další dvě kapitoly přístupových jednání s Evropskou unií. Současné pasáže se týkají hospodářské soutěže a celní unie. Balkánská země se tak dostala do poloviny přístupových jednání. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Tomase Burna je rozšíření Evropské unie geopolitickou nutností pro zajištění stability, bezpečnosti a demokratických reform. Právě Irsko do konce roku předsedá Radě Evropské unie. Černá Hora by unii chtěla doplnit v roce 2028.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 29 na Písecku je padlý strom, hasiči míří na místo, konkrétně za Opařany směrem do Bernartic. Dejte si tam pozor.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dnešní Jihočeské ráno je ve své polovině, máme 5 minut po 7 hodině a s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Umíte si představit, že bychom v centru Jihočeské metropole na místo pod lažebních kostkách chodili po ulici pokryté bahnem? Že ne? Ale bývalo to tak a mohlo to tak zůstat, stačilo málo. Počkejte si na rozhlasový sloupek, který vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme už za chvíli. Dobré jitro!

0: 7 hodin k tomu za 5 vteřin 9 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a je tady slibovaný rozhlasový sloupek. O čem bude? O budějovické dlažbě. Ve svém rozhlasovém sloupku si na ni tak trošku postěžoval Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Občas mě napadají kacířské myšlenky a tahle si většinou počká, až budu na kole projíždět některou z ulic budějovického centra. A pak, ač bezvěrec, si říkám, proboha proč? Říkám si to samozřejmě v duchu, protože kvůli hrbolaté dlažbě jedu se zaťatými zuby, abych o ně nepřišel. Tuhle jsem jel širokou ulicí a i když se snažím jezdit podle pravidel, v půlce jsem to drncání nevydržel a zbytek dojel po chodníku. Lidu prázdném dodávám. Po těch ulicích se ostatně nijak skvěle nejezdí ani autem, až jsem rád, že už po nich nemusím tlačit kočárek. Nerad bych budil dojem, že je mi cizí historie nebo že nemám úctu k památkám. Naopak, mám velký respekt k našim předkům a ke všemu, co nám po nich zůstalo. Když se v harmonicky poskládané ulici objeví díra jako po zubu a jeden dům je pryč, s napětím čekám na nový projekt. Na to, jak se vyrovná s okolním prostorem, jak bude harmonovat s okolními domy, jak úspěšně ponese štafetový kolík těch, kteří v té ulici stavili dávno před námi. A musím říct, že jsem pravidelně zklamán. Ne moderním stylem toho náhradníka. Nesnáším pseudohistorické slohy. Žijeme v 21. století a domy, které po nás zbydou, by tuhle informaci neměly tajit. Mnoho nových staveb se ale ke svému okolí chová vyloženě arrogantně. Což se ovšem podle mě nedá kompenzovat tím, že si vedle nich budeme ničit klouby na omydlených kostkách a vzývat je jako nedotknutelný historický artefakt, který tu je odjakživa. Když jsem zjišťoval, jak moc historická budějovická dlažba vlastně je, dostal jsem se k překvapujícímu zjištění. Kromě náměstí a pár ulic těsně kolem, tu byla ještě v 19. století většina ulic nespevněná. A když sprchlo, lidé se brodili bahnem a koňskými koblišky. Jako bonus navíc tekly prostředkem splašky. Vlastně bychom měli být rádi, že se památkové ochrany nedočkala už tahle verze.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Za půl minutky, 7:45, probouzíte se do středečního rána s datem 15. července.
1: Počasí.
0: A dříve, než se s vámi podělím o předpověď pro dnešní den, tak jsou tady SMSky od vás. Ve Velešině zataženo 16 stupňů. Pěkné dobré ráno vám všem přeje Andulka. Středeční ráno je v Táboře po nočním dešti oblačno, teplota 17 stupňů a klidno. Pěkný den přeje všem děda Pája. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo. Po nočním dešti klidno, je mlha a teplota je plus 16 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Černovice u Tábora 17 stupňů Celsia, podepsán Folta. V Nové Peci po nočním deštíku je hustá mlha a 14 stupňů. Přeji pohodový den, podepsána Dagmar. A ještě jedna SMSka, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasná obloha, klidno 17 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Děkuji za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav o dnešním dni? Bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno. Ráno se jen výjimečně vyskytnou přehánky, odpoledne se pak na řadě míst vytvoří přehánky nebo bouřky, lokálně i silné, které budou později večer přechodně ustávat. Středeční přislíbená nejvyšší maxima 24 až 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách dnes 20 až 23, povane slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, výjimečně i kroupami a nárazy větru nad 65 km v hodině. Předpokládané množství srážek do 15 mm v bouřkách i kolem 30 a rozptylové podmínky dobré.
2: Střelba, taktika, fyzická kondice, práce ve výškách i schopnost rozhodování pod tlakem. Tyto a další disciplíny museli zvládnout účastníci nedávné mezinárodní soutěže speciálních policejních jednotek ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Tým jihočeské zásahovky v tomto klání zvítězil a potvrdil tak, že patří mezi špičku ve střední Evropě. Nejen o práci ve speciální zásahové jednotce budeme mluvit s jedním z příslušníků. Naleďte si nás ve středu 15. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: A dnes máme 15. července, svátek slaví Jindřich ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mu tedy přejeme jen to nejlepší. A už za chvíli se také podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v Jihočeském kraji.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a nyní se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá? Nám už prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Už téměř za dva týdny uvedeme do provozu více než 3-kilometrový příhraniční úsek dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Na začátku července jsme položili finální vrstvy vozovky a v tuto chvíli už postupně dolaďujeme detaily tak, aby bylo možné tento úsek zprovoznit o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Na podzim pak uvedeme do provozu ještě dalších 6 kilometrů až do Kaplice. Zbývajících 6 kilometrů jihočeské D3 zprovozníme příští léto.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: A teď už je čas na čerstvé zprávy.
2: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Maximální povolené ceny paliv ode dneška mírně vzrostly, informuje o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než včera. Nejvyšší cena za litr benzínu je vyšší o haléř, 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Nová venkovní výstava v Českém Krumlově hledá odpověď na otázku, jak umělá inteligence ovlivňuje naše životy. Návštěvníci ji můžou shlédnout ode dneška až do 5. srpna v areálu kulturního centra Port 1560 sídlícím v historickém pivovaru. Autoři výstavy připravili 40 tematických okruhů věnovaných technologiím, jejich přínosům, ale i možným rizikům. 4 dny plné hudby, divadla, cirkusových vystoupení nebo výstav. To jsou vltavotýnské slavnosti, které začínají právě dnes. V 19 hodin na Horním Brašově v centru města vystoupí britský jazzový zpěvák Gavin Skeeks. Zazní hity Franka Sinatry a Jamesa Browna. V 21 hodin bude následovat koncert Jakuba Koeniga a skupiny Hvězdy, plný tanečního, elektronického a psychedelického popu. Večer zakončí projekce historických fotografií v brašovských uličkách. Na jihu Čech bude převažovat velká oblačnost, odpoledne se budou tvořit bouřky, k večeru pak budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 27, na horách na 23 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr severních směrů, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně postojíte na hlavním tahu 20 za Blatnou směrem na Písek. Probíhají tam stavební práce u křižovatky na Pacelice a budou trvat do konce letních prázdnin. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Před 15 lety rozdělil spor o lokalitu Ptačí potok na Šumavě veřejnost i odborníky. Na jedné straně stáli zastánci kácení kůrovcem napadených stromů, na druhé lidé, kteří chtěli nechat les bez zásahu. Dnes už víme, jak se vyvíjel. Budeme se tomu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice věnovat už za pár chvil. Dobré středeční ráno.

0: Přesně před 15 lety začala u Ptačího potoka na Šumavě blokáda proti kácení kůrovcem napadeného lesa. Spor tehdy rozdělil veřejnost i odborníky. Dnes už můžou lesníci sledovat, jak se lokalita bez zásahů vyvíjela a co jim o fungování šumavských lesů ukázala. Podrobnosti probereme s mluvčím Národního parku Janem Dvořákem, kterého vítám ve vysílání a přeji na Šumavu dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Před 15 lety začala touto dobou u Ptačího potoka blokáda. Připomeňme nejdřív, o co tehdy vlastně šlo a proč se z ní stalo jedno z největších témat na Šumavě.
1: No tak jednalo se o to, že ta oblast Ptačího potoka, respektive na Ztraceném, tak neměla být kácena, respektive měly tam probíhat zásahy na základě nějakého posouzení, které neproběhlo správou Národního parku Šumava tehdejším vedením, a vlastně aktivisté v té chvíli se zaktivizovali a začali vlastně ten kus lesa bránit svými těly. Ze začátku se jednalo o poklidnou akci, ale vlastně zhruba po nějakém týdnu a půl, tak na žádost tehdejšího vedení správy Národního parku přijel k Ptačímu potoku kordon policejních aut a policisté okamžitě začali konat. Aktivisty, kteří právě blokovali kácením kůrovcem napadených stromů, vyváděli nebo vynášeli z toho porostu. S některými tedy byla větší potíž, protože se řetězy připoutali ke stromům a ruce měli i v železných hrourách. Prostě rozhořel se opravdový boj.
0: Když dnes přijdete k Ptačímu potoku, co tam člověk uvidí, jak les po 15 letech vypadá?
1: Je to právě úžasná lokalita v tom, že kolem ní vlastně chodí opravdu desetitisíce lidí ročně. Je to vlastně cesta, kterou můžou jít na Černou horu, respektive na Březník a tak dále. Vidí tam opravdu v přímém přenosu, co se tam odehrává. Jednak se tam odehrává vlastně to, že už dneska ty souše, které tam vznikly kolem toho roku 2011, tak už většina z nich je popadaných a vlastně roste tam, řeknu v úvozovkách, nový zelený les, nebo respektive vlastně nástupce toho starého, toho původního lesa. A do těch částí mohou třeba lidé i vstoupit, což ale samozřejmě je docela nebezpečné, protože je to opravdová divočina a projít tímto lesem, který se obnovuje, je dost náročné. Na druhou stranu tam přesně vidíme to, že bezzásahovost neznamená, že by ten les se neobnovoval, že by prostě bez našeho zásahu byl nějaký problém, nebo by tam zůstávala poušť a podobně. Vidíme, jak ta příroda si opravdu dokáže pomoci sama bez našeho přičinění.
0: V roce 2011 zaznívaly obavy, že se kůrovec bez zásahu rozšíří do okolních lesů. Co po 15 letech ukazují vaše data?
1: Tak samozřejmě ten kůrovec, nutno připomenout, že je v každém smrkovém lese a vlastně mění se jeho intenzita napadení podle toho, jaké má vlastně možnosti rozšiřování. Vlastně před těmi 15 lety tam vznikla situace, kdy kůrovci v podstatě hynuli po milionech sami od sebe a utlumovala se ta rozjetá kůrovcová gradace. No a my dnes vidíme, že opravdu jde to vždycky ve vlnách. My jsme vlastně v podobné situaci, jako tomu bylo před 15 lety, kdy přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcové kalamity, řekněme, nebo kůrovcového napadení, a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů, a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
0: Co vás vývoj lokality na Ztraceném za těch 15 let nejvíc naučil a je třeba něco, čím vás překvapil?
1: No, tak například v době těch nápadných klimatických změn a několika denních epizod či týdenních v dnešní době horkého suchého počasí můžeme sledovat, jestli odumřelé stromy představují třeba to požární riziko, o kterém se stále hovoří. A zjišťujeme, že už dávno ne. Podle našich analýz můžeme považovat za požárně rizikové souše staré 3, maximálně 5 let. Ale po této době jsou už plně, vlastně dá se říct, obydleny houbami, které si sami v tlejícím dřevě udržují onu vlhkost, i když to jakoby není na první pohled patrné. Dnes víme, že ta vlhkost odumřelého dřeva na Ztraceném je po celý rok 40% a více. A to už vlastně může znamenat docela i překážku tomu ohni. Těch věcí, které vlastně my teď vidíme v tom lese, konkrétně v tomto lese, je více. Vlastně objevují se tam vzácné druhy právě těch hub, které kolonizují vlastně toto dřevo. Objevují se tam vzácné druhy brouků, které na Šumavě po desítky nebo třeba po více než 100 let nebyly zaznamenány. Jednoznačně je to území, které samozřejmě vyhledávají jak savci, tak i ptáci a podobně, čili je to vlastně na ztraceném, tato lokalita je přesně tou lokalitou, která v národních parcích má existovat.
0: Otázka na závěr. Promítly se zkušenosti z Ptačího potoka do toho, jak správa Národního parku Šumava přistupuje k podobným situacím dnes?
1: Určitě. My vlastně v této chvíli, dá se říct, naplňujeme tu vizi, respektive to, co má Národní park splňovat. To znamená, rozšiřujeme vlastně bezzásahovost, rozšiřujeme tu divočinu na Šumavě tak, jak máme, na více než 50% v blízké budoucnosti. A vlastně všechny ty zásahy, které by mohly být problematické pro ten les, které by mohly změnit nějakým způsobem ten ekosystém toho lesa, velmi zásadně a velmi podrobně analyzujeme a případně, když by to znamenalo nějakou změnu toho ekosystému lesa, tak třeba od těch zásahů ustupujeme.
0: I o bezzásahovosti jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s mluvčím Národního parku Šumava Janem Dvořákem. Moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji a krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A minutu po 7:45 už si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budu povídat s meteorologem Tadeášem Gregorem, kterého se rovnou ptám, jak máme právě teď na jihu Čech, a přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme polojasno až oblačno a teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu, 19 stupňů, vane slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, ale ten směr větru je proměnlivý, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 15,5 stupně a slabý severní vítr 1 metr za sekundu.
1: Jaký bude zbytek toho 15. červencového dne?
2: Bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude místy i polojasno. Odpoledne se na řadě míst vytvoří přehánky nebo i bouřky. Lokálně mohou být i silné a později večer budou přechodně ustávat. Dnešní maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Protože nás poslouchá celá řada vodáků, přeptám se i na stav vody v jihočeských řekách.
2: Včerejší a noční deště stav vody moc nevylepšily, takže stále je to pro vodáky bída. Na Vltavě na Soumarském mostě 43 cm je zakázáno splouvání, Vyšší Brod 63 cm, Lipno nám udržuje dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízná, Pilař 105 cm, Bechyně 78 cm. A nesízná je také Otava v Katovicích, kde je 38 cm. Teplota vody včera na Lipně 22,6 stupně.
1: Zeptám se i na předpověď pro dnešní noc a také, co slibuje zítřejší čtvrteční den.
2: Noci bude převážně oblačno s lokálními přehánkami, ojedněly i bouřkami a jen výjimečně se také vytvoří mlhy. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a zítra pak polojasno až oblačno, během dnes ojedinělými přehánkami nebo i bouřkou. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž na zítra je střední dvojka pro ty vyšší teploty.
1: A ještě se zeptám na pátek, co slibují vaše meteorologické modely.
2: V pátek bude převažovat velká oblačnost, ale přechodně bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky budou odpoledne a večer četné a místy se vytvoří i bouřky. Páteční minima 18 až 15 stupňů a maxima mezi 26 a 30 stupni Celsia a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Tolik Tadeáš Gregor, já prozatím děkuji a naslyšenou se těším opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se za chvíli vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. A vy, milí posluchači, ať už nás posloucháte v Bechyni, v Purkarci, v Pištíně nebo kdekoliv jinde, věřím, že si užíváte středeční ráno s datem 15. července.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: A s celou je opět připraven Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Soud uznal vinným podnikatele Savova, má jít na 9 let do vězení. Využívání dešťové vody a závlahových vaků nebo lamel sníží ve Strakonicích náklady na zavlažování městské zeleně. Dnešní teploty budou na jihu Čech kolem 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
4: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
5: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
4: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
6: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
4: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o více než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii, je tak stíhaný jako uprchlý, vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit loni na podzim. Podle nepravomocného rozsudku Savov mezi lety 2009 a 2012 zorganizoval vytvoření skupiny firem, které vydávaly smyšlené daňové doklady a dělaly nepravdivá daňová přiznání. Náklady na zavlažování květinové výzdoby a stromů se daří snižovat ve Strakonicích. Město v průběhu posledních 7 let líp hospodaří s dešťovou vodou a používá při vysazování stromů moderní metody. Díky tomu jsou náklady poloviční, doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
7: Všech nových projektů se snažíme řešit dešťovou vodu, aby nám jednak nezatěžovala kanalizaci, ale především zalévala městskou zeleň. Využíváme i závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: Celkem 12 koncertů postupně zaplní náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Multižánrový program hudebních večerů včera otevřela folkroková kapela Margitars. Další koncert bude zítra, kdy zahraje kapela Jazzika. Pokračuje primátorka města z Hnutí naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
8: Pravidelně tam dáváme folk, jazz nebo šanzony nebo dokonce popík a 18.8. rokovou kapelu.
2: Koncerty začínají vždy od 19 hodin.
3: Sport.
2: Fotbalisti Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. V 21 hodin českého času začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentinou a Anglií.
3: Počasí.
2: Bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky a bouřky, i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda nákladního auta s osobním může komplikovat provoz u Českých Budějovic na hlavním tahu 20 směrem na Písek. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: I 8. hodina už se nám překlopila, pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jindřich právě dnes 15. července slaví svůj svátek, tak mu samozřejmě přejeme jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a už za pár chvil dorazí i reportérka Eva Dubská-Petrová. A o čemže bude řeč? O obchvatu Volar na Prachaticku budou místní lidé rozhodovat v referendu. Petice, která jeho vyhlášení navrhovala, splnila všechny zákonné náležitosti. Úředníci celkem uznali 667 platných podpisů. A povídat si o tom budeme právě za pár chvil.

0: Potřebují volary obchvat? Na tuhle otázku by si měli už brzy odpovědět sami obyvatelé města. Díky stovkám podpisů pod peticí budou zastupitelé na příštím zasedání vyhlašovat referendum. Podrobnosti nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, které přeji dobré ráno.
1: Krásné ráno, je to tak. Petici ve volarech za stavbu obchvatu podepsalo skoro 700 lidí. Městský úřad jich nakonec uznal 667. To je dost na vyhlášení místního referenda. Ne všichni obyvatelé města si ale myslí, že je obchvat potřebný. Svůj názor na tuhle stavbu mi řekla paní Markéta.
2: Já si myslím, že to potřeba není. Podle mě teda teď momentálně jako. Když potom opravovali tu silnici jako na Prachatice, tak to potom bylo teda jako mazec, ale teď si myslím, že to teda fakt, zatím teda si myslím, že to potřeba není. Že je investice potřebná někam jinam.
0: Proč se rozhodli iniciátoři vypsat takovou petici?
1: Opozice a některé šumavské spolky kritizují rozšiřování úzké silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje Jihočeský kraj. Obávají se, že přivede do města víc transitní dopravy. Rekonstrukce této silnice druhé třídy už ale prošla procesem posuzování vlivu na životní prostředí a krajský úřad k němu vydal souhlasné stanovisko. Iniciátoři petice se tak začali obávat o bezpečnost dětí a kvalitu života ve Volarech, vysvětluje zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů.
3: Středem našeho města neustále proudí dopravní tranzit, jak nákladní doprava, tak i auta na Německo a Lipno. Situace je už teď na hraně únosnosti. Základním spouštěčem pro nás ale byla plánovaná rekonstrukce silnice 2/141. My rozhodně nejsme proti modernizaci infrastruktury. Problém je, že sama krajská studia EIA předpokládá po jejím rozšíření další nárůst dopravy. Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
1: Cílem petice je podle Tomáše Válka stavba uceleného obchvatu města. Referendum nemá určit přesnou trasu, ale dát samosprávě jasný úkol a závazný mandát naplno o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
0: Co na to říká vedení města?
1: Tak nezávislá starostka města Martina Pospíšilová s referendem souhlasí. Podle ní by o stavbě obchvatu měli rozhodovat místní obyvatelé. Upozornila ale na to, že by měli vědět, o čem rozhodují a kudy obchvat povede. Aktuálně územní plán nemá vytipovanou přesnou trasu pro takovou komunikaci. Dříve uvažovaná trasa byla v roce 2017 vyňata z územního plánu, protože byla nevyhovující a příliš by zatížila jinou část města. Obchvat by mohl navíc podle starostky zatížit i další obce.
4: Když uděláme obchvat, tak tím obchvatem se 100% zvýší doprava. Ne tím, že bychom tady rozšířili kousek komunikace do Volar od Blažejovic, kde je komunikace cirka 6 metrů. Ale my zatížíme Lenoru ohromným způsobem. A tam jako nevím, kudy by šel obchvat, ale Lenora je neprůjezdná. My teď usilujeme i s obcí Lenora, i s částí obcí Prachatice s Libínským sedlem, i se Zbytinami. Odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici a k tomu je připravená komunikace přes Vimperk. Takže toho bychom chtěli docílit. Takže když obchvat, tak velká diskuze asi o trase a ne ze zátěží jiných občanů.
1: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Samotné referendum by pak mohlo být ještě před komunálními volbami, aby ještě současné zastupitelstvo znalo jeho výsledek.
0: O vypsání referenda ve Volarech jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s naší reportérkou Evou Dubskou-Petrovou. Evi, děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A co nám pro dnešek, tedy pro 15. červencový den, slibuje Český hydrometeorologický ústav? Středa bude převážně o velké oblačnosti, přechodně bude místy i polojasno. Ráno se jen výjimečně vyskytnou přehánky, odpoledne se pak na řadě míst vytvoří přehánky anebo bouřky, lokálně i silné, které budou později večer přechodně ustávat. Středeční nejvyšší maxima 24 až 27 stupňů Celsia, na horách dnes naměříte 20 až 23, vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týče bouřek, tak ty budou lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, výjimečně i kroupami a nárazy větru nad 65 km v hodině. Právě při bouřce se dočkáte i srážkových úhrnů okolo 30 mm. A rostylové podmínky pro dnešek dobré.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Středa, 8 hodin, k tomu 18 minut máme právě teď a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Na Šumavu za medvědem nebo do Nových hradů do Hrobky vás pozveme už za chvíli v tipech pro volný čas. Tak si na ně počkejte. Dobré jitro.

0: Už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice kapela Krištof a jejich Šňůry. Do té doby vám jdeme poradit, jak si dnešek o něco více užít.
1: Tipy pro volný čas.
0: Hned dopoledne v 9:30 můžete vyrazit na Šumavu. Správa Národního parku zve na komentovanou vycházku po stopách posledního šumavského medvěda. Sraz je v 9:30 u vlakové stanice Ovesná. 7-kilometrová trasa vás dovede až na Jelení vrchy a připomene dobu, kdy šumavské lesy patřily skutečné divočině. V Trhových svinech na Českobudějovicku dnes otevře Buškův Hamr své brány v netradiční společnosti. Spisovatel Jan Štifter bude provázet návštěvníky od 10 hodin. Další prohlídky začínají vždy v celou hodinu, naposledy v 16. Na zámku Kratochvíle u Netolic zase ožije renesance. Upovídaná kuchařka Dorota pozve děti i jejich rodiče do časů Viléma z Rožmberka a bude vyprávět historky, které v učebnicích nenajdete. Prohlídky začínají v 9, v 11, ve 13, 15, 16 a 17 hodin. Od dnešního dne se rozezní také Týn nad Vltavou, začínají vltavotýnské slavnosti a až do soboty zaplní město koncerty, divadlem, novým cirkusem, filmy i programem pro rodiny. Už první festivalový den nabídne pestrou směs hudby i pouliční atmosféru. Pokud dáváte přednost komornějšímu večeru, zamiřte do Horní Plané na Lipensku. V 6 hodin večer začne u Velké kašny na náměstí koncert českobudějovické bluegrassové kapely Obejváci. Vstup je zdarma a kdyby počasí změnilo plány, hudba se přesune do kulturního a informačního centra. A den můžete zakončit trošku tajemně. V Nových Hradech od 9:30 večer začnou noční prohlídky Bukvojské hrobky. 50-minutová cesta do historie nabídne úplně jinou atmosféru než za denního světla. Jenom nezapomeňte na předchozí rezervaci.
1: Jihočeské ráno s

0: 2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art, František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bylo 8:30. U Lidic na Kladensku se ráno srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Na místě přistával i vrtulník. Záchranáři vyhlásili traumaplán a zraněné rozvážejí do nemocnic. Potvrdila to mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Policisti silnici uzavřeli. Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních volbách kandidovat. Trvá na tom předsednictvo strany. Nechce, aby nejasnosti ohledně jeho majetku negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zdědil 230 milionů korun. Vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Lidé můžou poznat klášter Zlatá koruna ve večerním hávu. Při nevšední prohlídce návštěvníci poznají život v klášteře v období baroka. Jak informuje Národní památkový ústav na webu, prohlídky nejsou vhodné pro děti a vstupenky je možné koupit pouze online. Další termín bude příští středu 22. července. Začátek bude vždy v 21 hodin. Buškův hamr u Trhových svinů na Českobudějovicku nabízí komentované prohlídky. Objektem bude provázet spisovatel Jan Štiftr. Buškův hamr na toku Klenského potoka pochází z 30. let 19. století. Zdejší hamerníci prosluli výrobou kvalitního náčiní pro zemědělce, ale i dalšího zboží. Prohlídky budou začínat v 10 a 16 hodin, a to dnes i zítra. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu. A ještě počasí. Bude převažovat velká oblačnost, odpoledne se budou tvořit bouřky, k večeru pak budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 27, na horách na 23 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr severních směrů a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nákladní auto se nevešlo pod nový viadukt mezi Hlinskem a Dubičným na Českobudějovicku. Je tam uvízlé a počítejte s omezením. Dávejte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A jeho české ráno pokračuje dále i krátce po 8:30. Koncerty, divadla, výstavy nebo cirkusová vystoupení. Město Týn nad Vltavou dnes zahájí už 21. ročník vltavotýnských slavností. Podrobnosti přidáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: 8 hodin 36 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Letní festival Vltavotýnské slavnosti nabídne návštěvníkům Týna nad Vltavou na Českobudějovicku ode dneška až do soboty bohatý kulturní program. Během 4 dnů ožije město hned na několika místech. Podrobnosti k festivalu teď přidává ředitel Městského centra kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou Jakub Martinek, kterého vítám ve vysílání. Dobré jitro.
1: Dobré dopoledne.
0: Letos pořádáte už 21. ročník Vltavotýnských slavností. Čím se odlišuje letošní ročník od těch předešlých?
1: Tak především my navazujeme na změny, které jsme zavedli v loňském roce, kdy jsme vlastně klasický městský slavnosti, které se odehrávaly v jednom ve dvou dnech, natáhli do šířky i do dálky. To znamená, že jsme zpestřili nabídku, zavedli jsme představení novocirkusový a tak dále, tak jsme to vlastně natáhli i co se týče do celého týdne minulý rok. To znamená, že my jsme vlastně to byli 20. slavnosti a udělali jsme celotýdenní a šli jsme i do periférie, kde jsme dělali různý koncerty a tak dále. Letošní rok na to navazujeme, začínáme tedy dneska, takže jsou to jenom 4 dny, ale jenom v uvozovkách. Začínáme vlastně v centru města, kdy vlastně chceme to centrum oživit, tak se vlastně tak jako vyludňuje, takže chceme zpestřit trošku centrum města, takže začínáme na Brašově britským zpěvákem Kevinem Skeksem. A potom bude následovat jako Kénik a ve čtvrtek bude hodně ve znamení galerie, protože galerie slaví 30 let, takže v galerii navazují výstavou, která reflektuje posledních 10 let vývoje změn v galerii, zaměřují se především na vizuál, jak to probíhalo v galerii a pátek, sobota je hlavní na louce u Sokolovny, hlavní program.
0: Ano, jaký konkrétní program je letos pro návštěvníky připraven? Vy už jste to trošku nastínil, tak můžeme to ještě maličko rozvést?
1: Jasně, na hlavní stage budou větší jména hudební scény, především David Koller. Uslyšíte Poletíme, Buty, bude tam The Stylist, Stadium Graves, November Second, a například tenhle hudební program tam doprovodí novocirkusové představení Tuto cirk, Hvězdář, který moc pěkný, bude představení pro děti. Co je zajímavý, protože to má omezenou kapacitu, tak máme ještě jedno novocirkusové představení Cirko Hoplay, tý akrobaci, který je Tapito, hrajeme ho vlastně čtvrtek, pátek, sobota. Si to říkám, ale bohužel už máme vyrezervované všechny místa, takže je o to zájem. Takže to bude jedno z krásných představení intimní, který bude mimo scénu. A ten program, jak jsem mluvil, dneska na Brašově, Kevin Skeks, Jakub Koenig, zítra galerie na Zámeckém náměstí vystoupí Mirek Kemmel. A ještě vlastně, abychom vlastně ty různý žánry, v sobotu dopoledne bude dechovka Sedmi kráska.
0: Zní to jako, že si člověk může do Týna nad Vltavou vyrazit, nakrmit duši, jak já tomu říkám, protože program je opravdu zajímavý. Co nejzajímavějšího byste, pane Martinku, z programu vypíchl, co byste lidem opravdu doporučil za sebe?
1: Za sebe Vltavotýnský slavnosti jako celek, protože tak se to snažíme dělat, vy jste to řekla moc pěkně. Hodně potravy pro tu duši a mně se vždycky líbí, když mi ty lidi zpětně říkají, hele, bylo to super, mohl si vybrat každý. Sice to je možná taková iluze, nedokážeme každýho nakrmit, jak říkáte, ale myslím si, že samozřejmě ten vrchol, ta sobota, kdy bude pěkný, aby přišli všichni s celou rodinou, protože je to koncipovaný tak, aby tady mohli strávit ten den celý a poslechnout si Davida Kollera, s dětma se podívat na pohádku, zajít si na tuto cirk, poslechnout si Buty a tak. Takže vlastně jakoby ten den, který je koncipovaný, jakoby ten příjemný rodinný den, který můžou strávit v Týně, tak ten takhle bych to asi řekl, bych vypíchl ten celek. No.
0: S pozvánkou na vltavotýnské slavnosti byl s námi ve vysílání ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martinek. Děkuji za milé povídání a přejeme, ať si každý z té vaší vltavotýnské slavnosti vyzobne to své. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Taky přeji hezký den a doufám, že se uvidíme v Týně nad Vltavou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Okno mé lásky, kapela Olympic ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli další písničky, které nestárnou, například i Jiří Korn a Neplakej. Nyní už dostane slovo také Tadeáš Gregor.
1: Počasí.
0: A hovořit kromě jiného budeme i o aktuálním počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak máme právě teď, prozraďte.
2: Aktuálně máme polojasno až oblačno a teploty se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 21 stupňů, vane slabý, severní vítr 1 metr za sekundu, ale směr větru je proměnlivý. Tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 16 stupňů a polojasnou oblohu.
0: Jak bude vypadat zbytek dnešního dne?
2: Dnes bude převažovat velká oblačnost, přechodně bude ale i polojasno. Odpoledne se na řadě míst vytvoří přehánky nebo i bouřky, které budou lokálně i silné a později večer budou přechodně ustávat. Dnešní maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Co přinese zítřejší den?
2: V noci bude převážně oblačno s lokálními přehánkami, ojediněle i bouřkami. Jen výjimečně se vytvoří mlhy. Noční minima 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra pak polojasno až oblačno, během dne ojediněle s přehánkou nebo i bouřkou. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce kvůli vyšším teplotám.
0: Jaké počasí nám přinese pátek?
2: V pátek bude převažovat velká oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky budou odpoledne a večer četné a místy se vytvoří i bouřky. Páteční minima 18 až 15 stupňů, maxima 26 až 30 a zpočátku slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: A naši předpověď počasí v tuhle chvíli zakončíme sobotní předpovědí.
2: Sobota bude relativně větrná, bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Sobotní minima 18 až 14 stupňů, maxima 23 až 27 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Tolik tady až Gregor, já velmi děkuji za váš čas, mějte se hezky a brzy opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice.

0: Už za chvíli se pro vás rozzáří kometa ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásně se mi to hodí, protože hrát bude Jaromír Nohavica a jedna taková kometa už září i u našeho mikrofonu rozhlasového. Hanka Šoberová se jmenuje, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj Adélko. Tak jeho české dopoledne za dveřmi.
0: Ano.
1: My se podíváme dneska třeba na to, jak města a obce v těchto horkých letních dnech šetří vodou při zalévání stromů a květin. A to aniž by jejich zeleň trpěla. Jinak vydáme se taky na Blatensko s Olgou Medlínovou. Připomeneme si zajímavý příběh lásky malíře Mikuláše Alše a poradíme všem, kdo se ještě chystají na zahraniční dovolenou. My si totiž řekneme, na co si dát pozor při výměně peněz a jaká práva máte ve směnárně. Nebudou chybět kulturní typy samozřejmě. No a nakonec třeba zjistíme, proč dokáže jedna obyčejná slovenská treska vyvolat debatu skoro v každé rodině. Tak zůstaňte s námi, jeho české dopoledne začíná za chvíli.
0: S Hankou Šoberovou Adéla Jirkalová se loučí a zítra po 5. hodině v jeho českém ránu opět naslyšenou.

zmizela jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy, na místě je několik zraněných. Jaderná elektrárna Temelín může podle analýz vyrábět elektřinu o 20 let déle, až do roku 2080. Sportovci v Dražejově u Strakonic mají nové šatny i tribunu pro diváky. Na horách dnes budou teploty lehce nad 20 stupně Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice. Další mají zranění rukou, nohou a odřeniny. Policisti silnici uzavřeli. Jaderná elektrárna Temelín může vyrábět elektřinu až 80 let. Prodloužení životnosti potvrdili zástupci skupiny ČES a české vlády. Další provoz si vyžádá investice odhadem za víc než 5 miliard korun ročně. Oba bloky měly původně dosáhnout hranice životnosti na začátku 60. let tohoto století, pokračuje ředitel skupiny ČES Daniel Beneš.
2: Oni byly uvedené do provozu ty bloky v roce 2000 a 2002. Po dlouhých velmi podrobných analýzách jsme došli k tomu, že můžeme bezpečně a ekonomicky výhodně je provozovat oba dva ty bloky o 20 let déle, to znamená do roku 2080 a 82.
0: Tělovýchovná jednota Dražejov u Strakonic převezme dnes nové sportovní zázemí. Stavba vyšla město Strakonice za na necelých 15 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace Jihočeského kraje. Nová budova zlepší podmínky pro sportovce a pořádání utkání. Detaily o novém zázemí má mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.
3: Výstavba byla zahájena v létě loňského roku s cílem vytvořit moderní a důstojné zázemí jednak pro sportovce, trenéry, ale i fanoušky. Objekt nabídne šatny, hygienické zázemí, technické prostory i tribunu pro diváky. Nové zázemí bude sloužit od poloviny července.
0: Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejmín 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Šéf městské správy Serhij Lisak uvedl, že úder poškodil obytné budovy. Moskva v posledních dnech zintenzivnila útoky na ukrajinské černomořské přístavy a v oblasti Velké Oděsy. Ty jsou mimo jiné důležité pro zahraniční obchod a válečnou ekonomiku země. Další mrtvé dnes hlásily i úřady z ukrajinské Černihivské oblasti a z Chersonu. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
4: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
5: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
4: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
6: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
4: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová nehoda je mezi Římovem na Českobudějovicku a Holkovem na Českokrumlovsku na silnici 155. S komplikacemi počítejte taky mezi Dubičným a Hlinskem u Českých Budějovic. V podjezdu pod dálnicí tam uvízlo vysoké nákladní auto. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré jihočeské dopoledne, přátelé. Hanka Šoberová vás srdečně zdraví od mikrofonu. Přeji vám dobrý a ničím nerušený poslech. Středa 15. července je dnes, svátek slaví Jindřichové. No a připomínáme si taky Světový den gumových medvídků. Takže pokud si chcete osladit ráno, dneska máte ideální záminku. Z českých osobností připomeneme třeba nedožité 81. narozeniny herce, dabéra a pedagoga Michala Pavlaty. Jehož hlas dobře znají posluchači rozhlasu i diváci mnoha filmů a seriálu. Ať už vás čeká práce, dovolená nebo jenom pohodové letní dopoledne, přeji, ať vám dnešní den přinese aspoň tolik radosti, kolik se vejde do jednoho sáčku právě gumových medvídků. Teď k tématu, kterým otevřeme jihočeské dopoledne. I při zalévání městské zeleně se dá ušetřit hodně peněz. Stačí dobře hospodařit s dešťovou vodou anebo používat při sázení stromů závlahové vaky anebo lamely. Podrobnosti k tomu přidáme už za chviličku. Předtím něco málo z nestárnoucí muziky, třeba v podání Lucie Vondráčkové nebo Marty Kubišové, ale samozřejmě té muziky bude mnohem a mnohem víc. Tak se bavte.

0: Ano, rok 1967 a Marta Kubišová, píseň Nechte zvony znít od Karla Svobody a Zdeňka Rytíře dodnes patří k nezapomenutelným českým hitům. Teď už ale pojďme k tématu, které jsem naznačila v úvodu. V horkých dnech musí města a obce denně zalévat květinovou výzdobu i některé stromy. Písek a Strakonice mají na zavlažování dostatek vody z řeky Otavy, i přesto s ní šetří. Daří se jim to díky lepším hospodaření s dešťovou vodou a moderním metodám vysazování stromů.
1: Tady vidím kropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůžka neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
1: Na tomto parkovišti jsme poprvé použili vlastně jednoduchý systém závlahy, kde jsme z parkoviště svedli vodu přímo ke kořenům stromů. No a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly. Tyto způsoby závlahy se budeme nadále snažit aplikovat i u dalších projektů, jako je třeba nově rekonstruované velké náměstí, kde bude vysazeno zhruba 15 stromů.
2: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
1: Jako jsou různé obchodní centra, nově budované ulice a další plochy ve městě. Samozřejmě, kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 tisíce korun.
1: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
2: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
3: Závlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál a zapraví se částečně do země. Při zálivce stromu dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům a tím pádem se nám nerozutéká nikam do travnatých ploch nebo do zpevněných ploch.
2: My se právě nacházíme v Palackého sadech a díváme se společně na jeden z letničkových záhonů. Ten má okolo obvodu plast.
3: Je to v podstatě podobný systém jako u stromu. Tady primárně slouží k tomu, aby tam neprorůstala tráva, ale zároveň drží tu vodu v letničkovém záhonu. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější městskému prostředí a změně klimatu zvládají další periodu sucha.
2: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Miluji Blatensko, kde jsem měla dědu s babičkou. Jezdila jsem tam za nimi na prázdniny. Tak to říká šéfka Strakonické charity Olga Medlínová. V rubrice Místa v srdci prozradí i své nové plány. Počkejte si pár minut.

Střelba, taktika, fyzická kondice, práce ve výškách i schopnost rozhodování pod tlakem. Tyto a další disciplíny museli zvládnout účastníci nedávné mezinárodní soutěže speciálních policejních jednotek ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Tým jihočeské zásahovky v tomto klání zvítězil a potvrdil tak, že patří mezi špičku ve střední Evropě. Nejen o práci ve speciální zásahové jednotce budeme mluvit s jedním z příslušníků. Nalaďte si nás ve středu 15. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

seber si to sama. Seber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Rubrika Místa v srdci patří k našemu vysílání. Dneska nabídne rozhovor s dlouholetou šéfkou strakonické charity Olgou Medlínovou, která zcela propadla Blatensku a jeho přírodě.
2: Místa v srdci.
3: Já miluji Blatensko, kde jsem měla dědu s babičkou a byla jsem tam každé prázdniny. Prakticky jsem tam vyrůstala a úplně nejvíc miluji táborovou základnu Hubenov u Kocelovic, kterou jsem v nedávné době i koupila. Teď ji renovujeme, pořádáme tam tábory, akce pro děti. Jsem tam každý víkend se svým psem a relaxuju.
4: Takže vy jste téměř v jedné odpovědi shrnula všechno, na co se vás chci ptát. Mm-hmm. Takže vy vlastně končíte na pozici šéfky strakonické charity a teď se budete věnovat projektu zvanému Hubenov. Máte tak ráda přírodu nebo organizování?
3: Já mám ráda obojí. Já mám ráda přírodu, mám ráda i organizování, takže obojí je mi vlastní a hlavně miluji Blatensko a ten kraj tam okolo, rybníky.
4: Co vás na tom nejvíc fascinuje? Při procházkách se zastavujete, zasníte se?
3: Příroda je moje dětství. Můj děda byl profesor na Karlově univerzitě, učil mě znát stromy, květiny, houby, bral mě do lesa, všechno mi vysvětloval a já když jdu do lesa, tak si nějak připomenu to dětství a strašně to potřebuju, potřebuju ten klid.
4: Takže relaxace je v tomto případě jasná?
3: Úplně.
4: Ještě mi prozraďte, my jsme stále byli Blatensko, tak co někde jinde na jihu Čech? Také přece jenom tam ráda jezdíte? A nebo úplně vás to Blatensko pohltilo?
3: Blatensko mě pohltilo, ale musím říct, že i jinde v jižních Čechách jsou samozřejmě krásná místa. Ve Strakonicích třeba máme nádherný Podskalí, procházky podél řeky jsou moc pěkné, takže není to jenom Blatensko, ale tam mám to srdíčko.
4: Relaxaci máme jasnou, místa v srdci také jasná. Přesto věřím, že každý člověk někde nosí sen, kam by se ještě chtěl podívat.
3: Já jsem nejšťastnější na Hubenově. Vemu psa spacák a jedu na Hubenov. Tam já nemám touhu, já nerada cestuju. Do zahraničí už vůbec ne, protože celý ty leta já cestuju s ohledem, kam můžu jet se psem. Protože celý leta mám ovčáky. Takže mě zahraničí neláká a jezdím ráda na Blatensko.
4: Takže to byla blatenská faninka Olga Medlínová. Tak věřím, že někde okolo Hubenova na Blatensku ji potkáte, která se prochází se svým psem ovčákem. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Malý Mikuláš Aleš slýchal od Marušky Kajlové škádlivou říkanku Mikuláš ztratil plášť. A co se škádlivá, to se rádo mívá. Znáte to. V jeho české vlastivědě si dneska připomeneme, jak se dětské setkávání na Budínském dvoře proměnilo v celoživotní lásku a manželství slavného malíře. Počkejte pár minut, budeme o něco moudřejší.

0: Tak dlouho volávala Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláš, ztratil plášť, až se stala ženou věhlasného malíře. V jeho české vlastivědě vám dnes vysvětlíme, kdo byla Maruška Kailová. Má nejdražší, zlatý miláčku, jediná myšlenko, dušinko nejmilejší, moje Marino. Tak vroucně častoval svoji budoucí manželku proslulý český malíř Mikuláš Aleš. Ve vsi Boudy, dříve také Buda na Písecku, se na tamním poplužním dvoře narodila 13. listopadu 1857 Maruška Kailová. S budoucím umělcem se setkávala od útlého věku, protože malý Mikulášek se k budskému dvoru často rád toulával a pokřikovala na něj, Mikuláš ztratil plášť, ale on se nezlobil. Cítil k ní zvláštní náklonost a Boudy se staly začátkem jejich společného příběhu. V místě patřícímu dříve píseckému zboží však Mařenka brzy už v 7 letech osiřela. Její dědeček měl dvůr propachtovaný a poté, co jeho vnučka přišla o rodiče, odstěhoval se s ní do Mirotic. Oba mladí lidé si tak byli blíže. Na chvíli. Mikuláš odjel studovat a pracovat do Prahy, ovšem jejich lásku to nepřekazilo. Co kdysi započalo na budském dvoře, stvrdili totiž roku 1879 v Mirotickém kostele manželským slibem. A na Budách? Tam jim nevěstin strýc Jan vystrojil krásnou veselku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Před cestou do zahraničí kontrolujeme cestovní pasy, sjednáváme pojištění nebo vyměňujeme peníze. Zařizování před letní dovolenou se týká mnoha věcí a dneska se zaměříme právě na hotovost v cizí měně. Existují totiž zákonná pravidla, která musí směnárny při výměně peněz dodržovat. A pokud to nedělají, máme hned několik možností, jak postupovat. Detaily teď probereme s editorkou Petrou Matouškovou. Pěkné dopoledne, Petro, vítej.
1: Hezké dopoledne. Ne.
0: Tak řekněme na úvod, jaká jsou tedy základní pravidla, která musí směnárny dodržovat?
1: Tak hlavní je zveřejňování povinných informací. Směnárny musí mít přehledně uvedené, za jaký kurz nakupují a prodávají danou směnu, a to musí uvést lidem i na dokladu při výměně peněz. Spolu s tím musí být ještě na stvrzence jasná identifikace provozovny, konečná částka, kterou si lidé směnili, a poučení o právu na odstoupení. Lidé totiž ze zákona můžou do 3 hodin o směny požádat o bezplatné vrácení peněz, a to bez udání důvodu až do částky odpovídající 1 000 eur, říká Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
2: To odstoupení by mělo proběhnout na stejné pobočce, kde ke směně došlo. Není to podobně jako u zboží, že můžeme vrátit na jakékoliv provozovně. Ta lhuta pro odstoupení běží pouze během provozní doby, takže pokud bychom si například směnili ty peníze hodinu před zavřením té pobočky, tak nemusíme zoufat, protože další den budeme mít další 2 hodiny.
1: Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test zároveň upozorňuje, že pravidlo se vztahuje hlavně na české směnárny a v zahraničí neplatí vždy. Pokud by směnárna na vrácení peněze do 3 hodiny nechtěla přistoupit, tak můžou lidé ještě celou transakci reklamovat. Vysvětluje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti vaší stížnosti může činit navazující kroky. Například může uložit sankci nebo opatření k nápravě. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi vámi a směnárnou.
1: S náhradou škody naopak pomůže finanční arbitr, což je orgán, který řeší mimosoudní spory mezi lidmi a subjekty, jako jsou právě třeba směnárny. Na Českou národní banku i finančního arbitra se můžou lidé obrátit i v případě, že jim směnárna odmítla poskytnout už zmíněné údaje, které zveřejňovat musí.
0: To se tedy týká i kurzů, které můžou být v některých provozovnách nevýhodné. Jak to můžeme snadno poznat?
1: Martin Pitron z organizace D-Test doporučuje jako první porovnat si kurzy, za které směnárna nakupuje a prodává. A pokud je mezi nimi vysoký rozdíl, tak to podle něj značí, že jde o nevýhodnou nabídku. Důležité je taky podle Pitrona srovnat si kurzy několika směnáren, a to hlavně pokud si lidé mění vyšší částku, kde i rozdíl v 10 haléřích může znamenat výrazně nižší výslednou částku.
2: Zároveň je důležité se podívat, zda se nejedná o nějaké VIP kurzy, například pro nějaké členy klubu věrnostního nebo pro nějaké registrované zákazníky, protože ta směnárna může mít více kurzovních lístků a pro některé spotřebitele to může být nepřehledné.
1: Martin Pitron z organizace D-Test proto doporučuje si všechno důkladně překontrolovat už přímo ve směnárně. A to třeba včetně částky, kterou lidé dostanou, protože pozdější reklamace můžou být komplikované. Proto je dobré i podle Pitrona si transakci zaznamenat na video. To pomůže i kontrolním orgánům při případném řešení sporu.
0: Za praktické informace před dovolenou díky naší editorce Petře Matouškové. Pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

Petr Novák a jeho náhrobní kámen v 9 hodin a 43 minuty. Jinak léto patří výletům a Český rozhlas je léto stráví ve společnosti hradů a zámků. Hradozámecké léto přináší zajímavé reportáže, tipy na výlety a příběhy našich nejkrásnějších památek napříč republikou. Další z nich přineseme už za chviličku. Zůstaňte.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup stejně jako její manžel k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž? To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál, kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v dlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České zásobníky plynu jsou teď míň naplněné než loni. Je to kvůli vyšší ceně plynu způsobené konfliktem na Blízkém východě. Policisté řeší o prázdninách vyšší počet krádeží osobních věcí z aut nebo nehlídaných zavazadel. Klíšťata už letos v Jihočeském kraji způsobila stovky případů boreliózy i desítky onemocnění encefalitidou. Na jihu Čech se i dnes můžou tvořit bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. V českých zásobnicích je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu míní než loni, ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
2: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
3: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
2: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
4: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
2: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. S letními prázdninami přibývá krádeží z aut nebo v kempech. Policisti lidem připomínají, aby nenechávali cenné věci bez dozoru. Bezpečné není ani ponechání zavazadel ve stanech. Jak upozorňuje jihočeská policejní mluvčí Lenka Krauzová, zloděje může přilákat i zdánlivě bezcenná taška na sedadle auta.
5: Zaevidováváme každé léto vždycky případy, kde se stane, že zloděj se do auta vloupe a potom nám poškození oznámí, že ocizili tašku, ale v ní nic nebylo. I ta taška, která tam zůstane ležet a je prakticky bez hodnoty, tak ten zloděj očekává, že v ní něco najde a způsobí škodu větší tím, že rozbije ta skla.
0: Policisti doporučují nenechávat v autě žádná zavazadla ani jiné věci, které by mohly upoutat pozornost zlodějů. V kempech by si lidé měli cennosti nosit stále u sebe nebo je uložit do bezpečnostních schránek, pokud je provozovatel nabízí. Jihočeští hygienici od začátku roku potvrdili 375 případů lymské boreliózy a 23 případů klíšťové encefalitidy. Nejvíc případů lymské boreliózy hygienici letos zaznamenali na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Jak si letošní sezóna zatím stojí ve srovnání s loňskem, shrnuje ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
6: Od začátku sezóny registrujeme o 6 méně případů klíšťové encefalitidy než v loni. U lymské boreliózy evidujeme o 147 více. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním. U obou onemocnění je důležité také prevence proti přisátí klíštěte.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převažovat velká oblačnost, přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky i silné, k večeru budou ustávat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje srážku nákladního auta s osobním na silnici 155 u Horních Vestců poblíž Římova na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A také po 10. hodině je tu s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V sobotu začne 17. ročník folklorního festivalu v Jindřichově Hradci. Součástí bude krojovaný průvod, vystoupení souborů z několika regionů republiky, cymbálová muzika. My vás tam pozveme v této hodině jeho českého dopoledne, ale přidám i nějaké ty tipy na dnešek. Dojde taky na povídání o budějovických parasportovcích, ti sbírají medaile jak na běžícím pásu, tentokrát bodovali v atletice. Filip Černý k tomu už za chvilku přinese víc informací. Zůstaňte.

píská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Českobudějovičtí parasportovci sbírají jeden úspěch za druhým. V pondělí jsme mluvili o Michalu Rakouskovi, jestli ještě vzpomenete. Ten se vrátil z Turecka se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy z rakově postižených vzpěračů, ale v těchto dnech bodovala i 29-letá paraatletka Miroslava Pečenková. Její výkony zpovzdálí sledoval náš regionální stopař Filip Černý, kterého vítám ve studiu. Ahoj Filipe.
2: Ahoj Honko, dobré dopoledne posluchači, tak to říkáš dobře, že pozorovala zpovzdálí, protože Miroslava Pečenková nezávodila sice tak daleko v Turecku, jako zmíněný Michal Rokůsek, ale přece jenom vrátila se teď z Moravy. Má za sebou jak účast na Mezinárodní mistrovství republiky v Ostravě, tak na olomoucké Grand Prix v paraatletice žen, což byla dvě klání krátce po sobě, obě s mezinárodní účastí. Jinak tedy Miroslava Pečenková trénuje v Českých Budějovicích v rámci prvního centra zdravotně postižených Jižních Čech a je zařazena mezi sportovkyně kategorie F33, což jsou závodnice a závodníci se středně těžkým až těžkým postižením hybnosti.
1: V jakých disciplínách Miroslava Pečenková závodila a jak si vedla?
2: Tak na Grand Prix v Olomouci soutěžila ve třech disciplínách vrch, hod oštěpem a hod diskem. Získala dvě bronzové medaile ve vrhu koulí tedy a hodu diskem. V Ostravě pak vlastně závodila v tom samém, tedy jak ve vrhu koulí, tak v hodu diskem a tam vybojovala stříbro. A na rozdíl od Olomouce se jí v Ostravě podařil i hod oštěpem, u kterého dosáhla na bronzovou medaili.
1: Ty jsi dneska, Filipe, regionálním stopařem, což mimo jiné znamená, že ještě budeme v našem vysílání o paraatletce Miroslavě Pečenkové mluvit. Je to tak?
2: Je to tak. V odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se můžeš ty i posluchači a posluchačky těšit na rozhovor tedy s touto jeho českou medailistkou a samozřejmě najdete ho pak také na našem webu budějovice-rozhlas.cz.
1: Říká kolega Filip Černý. Díky moc za informace. Filipe, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: cesty pro volný čas.
1: Což říkáte takhle pár tipům na dnešní den, jestli ještě nemáte plány. Pozvala bych vás třeba na zámek Kratochvíle u Netolic, ožije tam renesance. Upovídaná kuchařka Dorota pozve děti i jejich rodiče do času Vilema z Rožmberka, bude vyprávět historky, které v učebnicích nenajdete. Prohlídky začínají od 11, pokud ještě stíháte, ale dále pak ve 13, 15, 16, 17 hodin, takže času máte, myslím, dost. Od dnešního dne se rozezní taky Týn nad Vltavou, začínají vltavotýnské slavnosti a až do soboty zaplní město koncerty, divadlo, taky nový cirkus, filmy i program pro rodiny. Už první festivalový den nabídne pestrou směs hudby i pouliční atmosféry. No a jestli dáváte přednost komornějšímu večeru, pak zaměřte do Horní Plané. V 6 hodin večer začne u Velké Kašny na náměstí koncert českobudějovické bluegrassové kapely Obejváci. Vstup je tam zdarma a kdyby počasí náhodou změnilo plány, hudba se přesune do kulturního a informačního centra. No a den můžete zakončit tajemně v Nových Hradech od 9:30 večer noční prohlídky Bukvojovské hrobky, ale nezapomeňte na předchozí rezervaci.

0: Jestli ještě plánujete víkend, možná vás zaujme pozvánka do Jindřichova Hradce. V sobotu tam totiž začne 17. ročník folklorního festivalu s krojovaným průvodem, vystoupením souborů z několika regionů republiky i cymbálovou muzikou. Festival připravují Muzeum Jindřichohradecka a taky krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. O letošním programu i o tom, proč mají lidové tradice své místo i dneska, si teď budu povídat s Marií Šlechtovou z Jarošovské krojové družiny, kterou tímto vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
1: Příjemné dopoledne i vám.
0: Paní Šlechtová, v sobotu se v Jindřichově Hradci uskuteční, jak už jsem říkala, 17. ročník folklorního festivalu. Jaký bude letos a na co jste při jeho přípravě kladli největší důraz?
1: Letošní ročník bude opravdu pestrý opět. V souboru jsme si nachystali nový program a s přípravou festivalu začínáme už tak v prosinci. Přemýšlíme, jaké soubory pozvat, aby se objevily nějaké nové, a je důležité zajistit festival i po stránce finanční a organizační, tak píšeme žádosti o příspěvky, podporuje nás jeho Český kraj, město Jindřichův Hradec, obec Jarošov nad Nežárkou, snažíme se oslovit co nejvíc lidí a tak jsme rádi, že nám v tom pomáhá i Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme.
0: Na festival přijedou soubory z jižních Čech, z Prahy i z jižní Moravy. Co nabídnou?
1: Pozvány jsou soubory Doudlebán, Mateník, Matoušek, Majerán. No, když bych řekla, Doudlebán je národopisný soubor, který už byl založený v roce 1943 a představí nám lidové tance a písně z Doudlebska. Kdo je slyšel, ví, že opravdu je to krása. K jejich tradičním akcím patří Doudlebský masopus nebo Doudlebská polka. A pro nás si připravili pásmo, jak si Doudlebský mládenec ve světě nevěstu našel. A druhá

0: Ten, to je zase od Brna, ze Slavkova od Brna, a to je soubor mladých, který nám zatančí moravskou besedu a společně s námi pak i českou besedu. Těšíme se.
1: Tak celý ten program začne už dopoledne v Panské ulici, následovat bude krojovaný průvod a odpolední vystoupení v areálu muzea Jindřichohradecka. Jak byste, paní Šlechtová, doporučila návštěvníkům celý ten den naplánovat, aby o nic důležitého nepřišli?
0: No tak Jindřichův Hradec je krásné historické město, kde se pořád něco děje. Takže bych přijela už ráno a užila bych si pěkný den. Sobota je opravdu pestrá. Třeba na zámku je jarmark se řemesly. Na rybníku Vajgar se jedou dračí lodě. Ale já vás chci pozvat především na folklorní festival. Od 10 hodin vyhrává v Panské ulici krojová družina. Pak si dojděte na něco dobrého, na oběd. No a v 12:30 přijďte ke kulturnímu domu Střelnice a tam už uslyšíte, uvidíte plno krojovaných. A od 13 hodin nás pak průvod zavede až k minoreckému klášteru ve Štítného ulici, kde potom začnou jednotlivá vystoupení souboru.
1: Moc hezky jste nám to naplánovala, za to děkujeme. Festival připomíná lidové tradice, ale není určen jenom lidem, kteří se folkloru věnují. Čím může zaujmout i návštěvníka, který přijede třeba úplně poprvé?
0: Já vím, že náš kraj není tak úplně folklorně vyhlášený, jako třeba Morava, Domažlicko nebo Strakonice, ale lidé uvidí místní kroje, které sem do té naší oblasti patří. Uvidí i plno dalších a kolikrát je to překvapí, jaké je to bohatství. Ten náš blatský kroj je opravdu pestrý a není to opravdu otázka jenom starší generace. A tak mě těší, že se zapojuje i plno mladých. A když se tak zamyslím, ta lidová muzika je někdy na okraji, úplně tak často ji neslyšíme.
1: No, děti mají prázdniny. Je festival vhodný třeba i pro rodiny s dětmi? Myslí program taky na ně?
0: Určitě. Jako bývalá učitelka mateřské školy vím, jak je důležité s dětmi zpívat a učit je říkadla. A tak ať přijdou. Uvidí tam muzikanty, houslisty, prostě různé nástroje, dudy, cymbál. A v úvodu uslyší i naše nejmladší, když vlastně předvedou svého koníka Šimlíka. A je třeba, aby to viděli a slyšeli. Myslím si, že zrovna v dětech to zanechá něco, co opravdu jim to může potom hodně obohatit.
1: Vy jste členkou Jarošovské krojové družiny, už tady zaznělo. Jak jste se vlastně k folkloru dostala a co vás na něm dodnes nejvíc baví?
0: No tak už to bylo v naší rodině, protože Jarošov nad Nežárkou je vyhlášený tím, že tam působila původní krojová družina v době první republiky. Mamka měla doma kroj a úžasně si ho považovala. Ona i tancovala, ráda zpívala. Takže vlastně mě k tomu přivedla rodina a i vlastně všichni v Jarošově, protože tam ty kořeny jsou.
1: Vy už jste zmínila ten kroj. Co všechno se za ním skrývá? Co dokáže prozradit třeba o kraji nebo o lidech, kteří ho nosili?
0: No tak kroj to je oblečení, které dřív oblékali lidé a byl nazdobený nebo podle toho, jak byl ten kraj bohatý. A tady ty naše blata, ty byly opravdu hodně bohatá, takže ten kroj je zdobný, patří mezi nejzdobnější. A když vidíte, co jim to dalo práce, jak ty upracované ruce, jak vyšívali korálky, penízky, je to nádhera.
1: No tak na závěr toho našeho krátkého povídání, paní Šlechtová, vraťme se ještě krátce k tomu festivalu, na který zveme. Spíše z té praktické stránky to probereme, kdy je nejlepší v sobotu do Hradce přijet, kde se bude festival odehrávat a jestli je potřeba si dopředu třeba rezervovat nějaká místa, poraďte.
0: No tak ten hlavní program začne v té 12:30 před kulturním domem Střelnice na Masarykově náměstí. No a pak s tím krojovým průvodem nemůžete se ztratit, zabloudit. Dojdeme na náměstí Míru, kde budou upoutávky a pak do Štítného ulice. Tam na zahradě minorického kláštera je připraveno zázemí, posezení, občerstvení. Moderátor Štěpán Kršek nás provede celým odpolednem. Není třeba si nic rezervovat. Vstup je dobrovolný, no a kdyby náhodou přece jen pršelo, tak máme mokrou variantu.

0: kulturním domě Střelnice.
1: Já myslím, že to je vyčerpávající. Děkuju vám. Ať se všechno vyvede, včetně toho počasí. Já snad už jenom doplním, že na folklorní festival do Jindřichova Hradce nás pozvala paní Marie Šlechtová z Jarošovské krojové družiny. Mějte se moc pěkně, užijte si to. A naslyšenou.
0: Děkuji moc. Nashledanou.
1: Tak přátelé, to byl tip víkendový. Jestli ještě nemáte zpředené všechny ty plány a ještě nevíte, kam se vrtnout, tohle je jedna z možností a já věřím, že potěší celé rodiny. Od těch nejmenších až po dospěláky a nebo třeba prarodiče. 10 hodin 36 minut, my pokročíme v jihočeském dopoledni dál. Je to jídlo, které většina Slováků dobře zná od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, cestou z práce a čím dál častěji i na letních festivalech. Jenže stačí se zeptat, která treska je ta pravá, a z nenápadné svačiny je rázem téma na dlouhou debatu. Reportáž k tomu uslyšíte za chviličku.

0: byl George Harrison v 10 hodin 40 minut v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Stačí položit jedinou otázku a o živou debatu je postaráno. Patří ananas na pizzu? A nebo, pokud jste na Slovensku, která treska v majonéze je ta pravá? Jídlo, které se na Slovensku stalo téměř národním fenoménem, totiž už desítky let rozděluje své příznivce na dvě skupiny a tahle debata neutichá ani tam, kde byste ji možná nečekali. Na letních festivalech.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podle mě už každým rokom to je ještě známější jako halušky brinzové a fakt ty Slováci to oblubují a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Já jsem za svou vlastní domácí tresku, takže třetí tým, ale keď si mám vybrat, tak povím, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Já jsem tu druhý den a jsem tu třetíkrát, protože je to treska. Poznáme ta vlastně z těch starých čas, ona potom na chvilku vymizla a vrátila se zpět, čiže taký comeback přichází.
2: A není jediný, jak potvrzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stojí rady od 7. do 3. se většinou nezastavíme a jde to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Tak já se přiznám, že pro mě naprosto nová informace, že treska na Slovensku takhle frčí a je doslova národní pochoutkou. No vida, tak až pojedete na Slovensko, víte, co ochutnat. Jinak dnešní babské rady, tak ty vás pro změnu naučí zacházet se šitaké a zijskou houbou s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Když budete poslouchat dál, dozvíte se mnohem víc. Tohle už je Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

0: Babské rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ano, decibely lásky v podání Michala Davida, láska k létu rozhodně patří. No a věřím, že i o lásce, třeba k nějaké profesi, budeme povídat mezi 11. a 12. hodinou. Ostatně o tom už nám víc poví v tuto chvíli Matěj Vodička, můj kolega. Ahoj Matěj, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům. No když jsi začala mluvit o té lásce, měl jsem trochu strach, protože to by s naším dnešním hostem asi úplně nesouviselo. Já to jméno našeho dnešního hosta nemůžu prozradit, zůstane skryté i pro posluchače, protože je to příslušník zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje.
0: Takhle přísné to je.
1: Je to tak přísné, ale možná, že s tou láskou k profesi si to trefila přesně, protože samozřejmě takové povolání musí vykonávat člověk, který má k tomu úzký vztah a opravdu věří v to, co dělá. Ale my si budeme samozřejmě povídat nejenom o té profesi jako takové, ale budeme si povídat i o nedávné mezinárodní soutěži speciálních jednotek, která se odehrála ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. No a právě Jihočeská zásahovka zvítězila a potvrdila tak své dlouhodobé vysoké renomé, protože patří opravdu k těm nejlepším útvarům svého druhu, možná, troufnu si tvrdit, bez nadsázky v celé střední Evropě.
0: Tak si říkám, že se tady na Jihočech můžeme cítit poměrně bezpečně, když doufejme, už tady máme takovýhle skvělý elitní útvar. No ostatně dozvíte se víc po 11. hodině s Matějem Vodičkou a jeho hostem.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Písek sází víc stromů odolnějších vůči suchu. Sportovci v Dražejově u Strakonic mají nové šatny i tribunu pro diváky. Odpolední bouřky můžou být místy silné. Teploty vystoupí k 28 stupňům. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli mít malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
3: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
1: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Srbský prezident Aleksandar Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Mimo jiné vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy i s Moskvou, se už loni zúčastnil regionálního summitu v Oděse. Do Kyjeva dnes ráno přijela taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo o společné obraně spolupráci mezi 27. a Kyjevem. Města v horkých dnech musí zalévat květinovou výzdobu a některé stromy každý den. Taky Písek se snaží v průběhu let snižovat náklady na zavlažování. Při sázení například používá inovativní plastové lamely, které u stromů lépe zadrží vodu. Podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně se postupně mění i druhová skladba dřevin.
4: Jedná se o dřeviny, které jsou odolnější městskému prostředí a změně klimatu, jsou vhodné do zpevněných ploch a zvládají delší periodu sucha. Mezi tyto stromy patří například ambroně západní, javory babiky nebo platany.
1: Tělovýchovná jednota Dražejov u Strakonic převezme dnes nové sportovní zázemí. Stavba vyšla město Strakonice na necelých 15 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace Jihočeského kraje. Nová budova zlepší podmínky pro sportovce a pořádání utkání. Detaily o novém zázemí má mluvčí strakonické radnice Markéta Bučuková.
5: Výstavba byla zahájena v létě loňského roku s cílem vytvořit moderní a důstojné zázemí jednak pro sportovce, trenéry, ale i fanoušky. Objekt nabídne šatny, hygienické zázemí, technické prostory i tribunu pro diváky. Nové zázemí bude sloužit od poloviny července.
6: Sport.
1: Fotbalisti Plzně zvládli generálku na nový ročník šance ligy. Na předsezónním soustředění v Rakousku Západočeši porazili 2-0 ukrajinský Žitomir. Přípravný zápas na novou sezónu šance ligy hráli taky pražští Bohemians, kteří v Polsku prohráli 0-2 s domácí Vislou Plock.
6: Počasí.
1: Bude převažovat velká oblačnost, odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Později večer budou přechodně ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pro poruchu odstavené nákladní auto může překážet na dálnici D3 z Mezna do Tábora před sjezdem na Chotoviny a nehodu máme hlášenou z Českých Budějovic. V Nemanické ulici se střetlo osobní auto s nákladním. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Zásahová jednotka krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje patří dlouhodobě k těm nejlepším a nejúspěšnějším v celé republice. Nedávno to potvrdila na mezinárodní soutěži speciálních policejních útvarů ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku, kde ve značné konkurenci dokázala zvítězit. Jaké disciplíny musela splnit a co všechno musí splnit ten, kdo se chce o práci v takovém útvaru vůbec ucházet? Zeptáme se jednoho z členů Jihočeské zásahovky, a to už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Jeden z příslušníků speciální zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje je dnes naším hostem. Díky za váš čas a přeji dobré dopoledne.
2: Všem taky dobré dopoledne.
1: Ze zřejmých bezpečnostních důvodů nesmíme dneska zveřejnit vaše jméno, ale samozřejmě nic nebrání tomu, abychom si s vámi dnes popovídali o vaší, řeknu, nevšední práci. A začneme samozřejmě tím, co jsem zmínil v úvodu. Vy máte teď čerstvě za sebou, nebo váš tým, Jihočeská zásahovka, mezinárodní soutěž, která se odehrála ve výcvikovém prostoru Lešť na Slovensku před pár týdny. Zeptám se možná na úvod, už jste si stihl odpočinout? Jak jste se cítil těsně po těch závodech?
2: Tak jelikož už je to v podstatě měsíc, nějaký ty 4 týdny, takže odpočinutej jsem určitě až. Po závodě byla únava, ale byla i radost, protože se nám tam povedlo opakovaně úspěch, takže spíš ten pocit pohody a radosti, že tak, jak jsme si to naplánovali, tak to všechno klaplo.
1: Vy jste zmínil opakovaně ten úspěch, to je pravda. A zároveň, když jsem sledoval ty disciplíny, tak mi to skoro přišlo jako takový desetiboj atletický. Je to tak?
2: Tak ono to jakoby vychází i z naší náplně práce. Máme tam poměrně dost věcí, které musíme zvládat, takže to možná bude i víc než jenom 10 bojů.
1: No konkrétně těch disciplín, pokud správně počítám, bylo 6.
2: Jo. Bylo to rozděleno do 2 dnů. První den bylo 5 disciplín a druhý den byla 1, která byla mnohem delší než ty předchozí, ale i tak každá ta disciplína se skládala z většího množství činností, že nebyla zaměřena, řekněme, pouze třeba na střelbu nebo na nějakou fyzičku, ale bylo to, většinou ty disciplíny byly komplexní.
1: Nicméně můžeme vyjmenovat ty disciplíny, aspoň tedy podle těch názvů?
2: Jo, určitě. Já to vezmu po pořadě tak, jak to náš tým šel, protože ostatní týmy začínaly na jiných disciplínách, takže první se jmenovala SNAFU. Ta z mýho pohledu byla taková nejkomplexnější, kdy vlastně šlo o záchranu jiných kolegů, kteří při akci byli, vlastně, když to řeknu jednoduše, nastřeleni od nepřítele a museli jsme vlastně figuríny ošetřovat a dostávat vlastně z té nebezpečné zóny, kdy vlastně i my jsme tam stříleli ostrejma v budovách. Střílelo se tam i z Dragunova, z ikonický zbraně, takže kdo zná, tak určitě bude vědět, o co se jedná. Slaňovalo se tam, střílelo se z Landovoken, takže to bylo hodně, hodně podobné té naší činnosti. Vyrážely se dveře do místností, takže to bylo na začátek komplexní situace opravdu.
1: Já jsem viděl fotografie vlastně z toho závodu. Zaujalo mě, že v tom výcvikovém prostoru Lešť jsou dokonce 4 nebo 5 velkých paneláků. Opravdu stejně velkých jako třeba normální klasické 7-8 patrové paneláky tady u nás v Česku. A právě vy jste zmiňoval taky, že jedna z těch disciplín nebo v rámci jedné z těch disciplín bylo vidět, jak vlastně střílíte do oken přímo v tom domě, kde jste měli nastavený nějaký terč nebo nějakou figurínu. To znamená, vy jste taky říkal, pálili jsme ostrými, takže to byla opravdu situace skoro jako při běžném zásahu.
2: Jo, v podstatě dalo by se to tak říct, no hlavně i tady ty soutěže z pohledu té činnosti, tak to je určitá forma tréninku a ne vždycky máme možnost při výcviku střílet ostrýma akor ještě v budovách, takže tohle to jsou určitě dobré zkušenosti a to prostředí Leště je hodně specifický a nejsem si teď úplně jistý, jestli tady u nás v republice máme takhle obrovský areál k dispozici.
1: No. No nicméně předpokládám, že vy asi cvičíte taky v Lišově, v areálu,
2: ano,
1: který nabízí.
2: Do Lišova taky jezdíme. Tam je jediná nevýhoda toho, že tam není možnost střílet ostrou municí. Není to balistický objekt.
1: A jaká ta disciplína, řekněme, vyhovuje nejvíc vám osobně? Je to právě třeba ta střelba?
2: No, není to úplně jako konkrétně, že by mi vyhovovala nějaká konkrétní. Neměl jsem to takhle vyhraněný úplně, že bych si řekl, jo, tyjo, tak ta byla super. Ale nejvíc se mi právě líbila ta první, ta snafu, která byla hodně komplexní.
1: Jedním z těch úkolů bylo i to, mimo jiné, že jste si museli zapamatovat 16-místní kód, potom taky identikit hledané osoby. Právě to soustředění a zvládání stresu v nervově vypjatých chvílích je asi jedna z nejdůležitějších schopností, jakou musí člen takové zásahové jednotky mít. Dá se to ovšem natrénovat? Případně jak tedy?
2: Z mýho pohledu si myslím, že ano i ne. Člověk tam něco v sobě už musí mít a potom ten trénink to ještě vytáhne vejš, ale pokud to tam není, tak i do určitý míry se to dá natrénovat, ale pokud jsou tam oba dva aspekty, tak to dostává ten správný punc toho, jak by to mělo vypadat.
1: Já se na to často ptám hostů, třeba podobných jako vy, nebo těch, kteří musí v rámci svého zaměstnání zvládat stres a zvládat to soustředění právě v těch stresových situacích. Vždycky mě zajímá, jak se to vlastně učí. Jestli si musíte prostě tu mysl nastavit na nějakou konkrétní hladinu a říct si, teď budu prostě jenom myslet na tohle. Je to třeba zdánlivě jednoduché?
2: Hodně velký aspekt bude výcvik a trénink. Pokud vy hodně často děláte tu činnost a trénujete ji, tak tam v podstatě se dostáváte do stavu, i když se dostanete do nějaký stresové situace, tak využíváte tu činnost, kterou máte nadrilovanou, takže když dokola trénujete střelbu a trénujete ji správně a dojde na to, že budete muset střílet, tak prostě budete fungovat instinktivně.
1: No a co konkrétně vám na těch závodech dalo nejvíc zabrat?
2: Pro mě? V podstatě to asi nebyla ani žádná z těch disciplín, ale v podstatě udržet, jelikož jsem ten tým měl na starosti, což byla pro mě ne úplně premiéra, ale nejsem v tom zatím až tak kovanej, tak vést ten tým tím závodem a i když pracujeme všichni společně jako tým, řešíme spolu věci, tak pořád jsem měl ten tým na starosti a určitá zodpovědnost tam byla, takže to pro mě byla asi taková jako nejtěžší část.
1: Ve studiu je dnes s námi jeden z příslušníků speciální zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak jsem zmiňoval, vy ty úspěchy sbíráte pravidelně, protože v posledních třech ročnících této soutěže jste vždy dosáhli na medaily, teď tedy na tu nejcennější, na zlatou. A první místo taky jeho česká zásahovka vybojovala třeba na obdobných závodech v roce 2011. Vy už jste to vlastně tady trošku zmínil. Jste dobrý tým, respektive třeba i dobrá parta po tom, co opustíte tu vaši policejní služebnu.
2: Já začnu teda tím prvopočátkem té otázky. V podstatě nejsem na útvaru až tak dlouho. Nevybavuju si, jaký ten ročník konkrétně byl v tom roce 2011, ale obdobných závodů v rámci naší republiky, tak se účastníme každý rok a většinou se umisťujeme na těch předních příčkách. A ten tým od toho roku 2011 je v tuhletu chvíli v podstatě úplně jiný a i do té leště jeli dva kluci, který na těchto závodech nebo na tomhle typu závodu nikdy nebyli a měli tam premiéru. Takže postupem času z logiky věci se ten tým obměňuje, ale jak je vidět, pořád se nám daří držet slušnou úroveň.
1: A to znamená, že ta, řekněme, přátelská rovina v tom týmu hraje taky klíčovou roli. Jinými slovy řeknu to prostě lidově, když skončí služba, jdete třeba s kolegy na pivo do hospody?
2: Někdy to bývá ve větší míře, někdy v menší, ale jo, setkáváme se, takže ano, dá se to tak říct. A v podstatě je tam ta přátelská rovina nezbytná, jo, aby se udržovala i dobrá nálada v tom týmu, i když se stane, že se něco nepovede, tak tam jako nepřichází v úvahu, aby nikdo na nikoho křičel a nikomu něco vyčítal, takže i v těch ostrých akcích tak tenhle ten aspekt je velice důležitý.
1: No tam se nabízí právě i zajímavý aspekt v tom, co jste říkal, že máte třeba dva nováčky v tom týmu. Když někdo právě přijde do takového týmu, kde je klíčová ta vzájemná spolupráce i řekněme po té mentální rovině, tak jak třeba takového člověka přijmete do té party?
2: Ono to nebylo úplně překotně, že bychom si řekli, jo, tak pojedeme na závody. Nějaká příprava probíhá, není to až tak úplně často, hlavně těžíme i z té činnosti, kterou provádíme klasicky během výcviku, ale i třeba jednou měsíčně se ten náš tým sejde a řešíme spíš tu závodní činnost, ať už je to nějaká střelba a další problematika. Takže nebylo to, že by byli úplně čistě noví. Na útvaru už nějakou dobu jsou, ale viděli jsme tam, že by měli chuť závodit, měli chuť se zlepšovat v tomhletom směru, takže s náma začali chodit na přípravu a pak vlastně měli možnost vyrazit na tuhle soutěž.
1: My se samozřejmě budeme v rámci našeho dnešního rozhovoru bavit i o tom, co všechno je potřeba udělat k tomu, aby se člověk mohl stát nebo aby se policista mohl stát členem zásahové jednotky. Ovšem loni se to celorepublikové mistrovství týmů zásahových jednotek odehrávalo, pokud si dobře pamatuju, v českobudějovickém IGI centru. Pomohlo vám tehdy třeba, že jste závodili v uvozovkách v domácím prostředí?
2: Vždycky ten pořadatelský tým, který vlastně organizuje tu soutěž, tak nezávodí. Jak kapacitně, tak by to ani nebylo fér vůči těm týmům, vzhledem k tomu, že ví ten organizační článek, jak ty závody budou vypadat, takže většinou to pro ty týmy bývá překvapení, takže ten tým, který, nebo ten útvar, který organizuje, tak se neúčastní. A v IGI byla pouze jedna jakoby úvodní část toho závodu, jinak se to konalo v rámci velké části jeho českého kraje.
1: Zanedlouho vás taky čekají další prestižní závody, je to tak? Kde to bude konkrétně?
2: Tenhle rok nás čekají v Praze. Vlastně jsou to závody, dřív se tomu, nebo i teď se tomu říkají jakoby srovnávací závody zásahových jednotek, ale ve výsledku v tom názvu je to mistrovství České republiky zásahových jednotek a tenhle rok pojedeme do Prahy, což nás čeká v podstatě za měsíc už.
1: Tak budeme držet palce a budeme věřit, že jeho česká zásahovka dostojí své pověsti a dosavadním výborným skvělým výsledkům. Platí i před tom vašem povolání tvrzení, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti?
2: Určitě. Výcvik tvoří velkou část naší práce a ta příprava je nezbytná, takže pokud my jsme schopni si udělat náročný výcvik, tak potom z logiky věci i ty těžké situace budeme zvládat lepším způsobem.
1: A jak vy osobně jste se dostal k této práci? Ono samozřejmě pro laika to může vyznít různě. Já třeba často slýchávám, že spoustu policistů, které znám třeba i díky své profesi, když jsem pracoval ve zpravodajství, takže jsem s mnoha policisty mluvili osobně. Vím, že spoustu z nich začínalo v úzovkách prostě někde na obvodě a tu kariéru si postupně muselo vyšlapat. Ale ptám se, jak to bylo ve vašem případě, jestli jste třeba už někdy jako kluk snil o tom, že budete jednou členem zásahové jednotky.
2: Tady ta myšlenka v podstatě vznikala v nějakých náctiletých letech, kdy jsem se věnoval úpolovým sportům a potom, když už jsem se rozhodl jít k policii, tak ten záměr tam byl jasný, že bych se chtěl dostat na obdobný útvar, na zásahovou jednotku. Takže ačkoliv jsem nějakou dobu musel být na těch základních útvarech, takže jakmile jsem dostal možnost a bylo vyhlášeno výběrové řízení, tak jsem se přihlásil a vyšlo to.
1: To znamená, že i vy jste začínal lidově řečeno někde na obvodě, prostě ano, jako ano, řadový policista?
2: Jo, je to tak.
1: No, tak to je zajímavé. Samozřejmě o tom, co všechno je potřeba splnit k tomu, aby se člověk dostal do zásahové jednotky elitního útvaru Policie České republiky, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli. Teď je 11:22, čas na další krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Za 4 minuty bude 11:30 a s námi je stále ve studiu jeden z příslušníků zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje. Zpřesnil jsem tu terminologii, protože to je velmi důležité. Různé útvary mají samozřejmě různá jména. A taky znovu připomínám, že jméno našeho dnešního hosta nemůžeme ze zjištěných bezpečnostních důvodů zveřejnit. My jsme se tady bavili o tom, jak jste se dostal vy k práci v policejní zásahové jednotce. Co je podle vás nejdůležitější vlastnost, kterou by měl mít každý člen takové jednotky?
2: Tohle je dobrá otázka a myslím si, že to není pouze jedna vlastnost. Vždycky to bude velký soubor vlastností, takže úplně na to nedokážu jednoznačně odpovědět, ale nejedná se pouze o jednu vlastnost. I z toho důvodu, že máme těch činností poměrně hodně, tak i těch vlastností, které musíme mít, tak je celá řada.
1: Samozřejmě, já bych asi začal tím jedním zásadním kritériem, a to je nějaká fyzická kondice.
2: Ano, ano, to určitě, ať už je to fyzická nebo i psychická odolnost, tak to jsou určitě důležitý vlastnosti.
1: No, možná se zeptám ještě takhle, co všechno tedy musí naopak uchazeč splnit, aby se mohl stát členem zásahové jednotky?
2: V tuhle tu chvíli je to nastaven tak, že k nám se může přihlásit policista, který odslouží 3 roky u policie, tím pádem, když splní služební zkoušku, tak se může přihlásit na naše výběrové řízení. A potom ho čekají fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy. Pokud tímhle tím všem projde, tak potom k nám jde na pekelný týden a následnou stáž.
1: Vy zmiňujete ten pekelný týden, to je docela zajímavé. A ta několika měsíční stáž u zásahové jednotky, jak jsem se dočetl, tak součástí toho procesu je třeba i to, kdy je uchazeč podrobován daleko víc nějaké fyzické zátěži, má spánkovou deprivaci a dělá různá psychologická cvičení, tak aby bylo možné ho prostě co nejvíc prověřit. Kolik lidí tohle ustojí?
2: Bývá to různý. Teď naposled na jaře jsme měli vypsané výběrové řízení a myslím, že bylo přihlášených 11 uchazečů, z toho 2 neprošli vstupníma fyzickýma testama a pak neprošel ani jeden psychotestama, takže tam bylo 100% síto, ale jinak to třeba bývá, že z nějakých 16-12 lidí, tak se nám podaří k nám dostat 2 nebo 3 lidi.
1: Takže to bývají spíš nižší jednotky procent,
2: řekněme. Přesně tak.
1: Můžete zmínit, co obsahuje ten pekelný týden?
2: Pekelný týden, ono je to tak nějak obecně známý, nebudu určitě zabíhat do nějakých podrobností, ale spánková deprivace, fyzická deprivace, je určitě na běžním pořádku. Samozřejmě nás tam potom zajímají i nějaký konkrétní předpoklady, takže se zkouší nebo dělají se činnosti, které už se potom na zásahové jednotce taky dělají. Takže nás zajímá, jestli člověk je schopný zvládat výšky, jestli se nebojí výšek, protože práce ve výškách je taky součástí naší práce, takže to bývá jeden taky z důležitých aspektů.
1: To by bylo třeba jedno z kritérií, proč já bych možná nemohl dělat v zásahové jednotce, ale dokázal byste říct, který zásah, jehož jste se osobně účastnil, byl ten nejtěžší ve vaší kariéře?
2: Bohužel ne, jelikož jsem vázaný mlčenlivostí, tak o ostrých zásazích nebo akcích tady určitě mluvit nemůžu.
1: A můžete třeba říct jenom to, jak vypadá, řekněme, příprava na takový zásah? Na to máte samozřejmě většinou čas asi jenom, když jedete cestou na to dané místo, ale zajímá mě třeba, jestli když jedete v té dodávce, jestli je tam ticho, jestli si povídáte, nebo jestli řešíte nějaký taktický plán?
2: Bude vždycky hodně záležet, jestli je to plánovaná akce dlouhodobě dopředu, anebo je to akce, kdy nás vlastně povolá operační a musíme prostě do pár minut vyrazit a jet na místo. Takže v tom prvním případě ta příprava trvá hodiny, dny nebo třeba i měsíce a v tom druhém případě, jak už jste naznačil, to trvá de facto tu cestu k místu zásahu

0: tak dál. To je spíš tahle ta kategorie.
1: O, v těch plánovaných, ano.
0: Samozřejmě u těch neplánovaných to je zcela něco jiného. Já jsem se v rozhovoru s jedním z vašich bývalých kolegů dočetl, že logicky to první, co dělá, když se ze zásahu vrátí, tak je ozvat se rodině a blízkým, aby byli klidní a věděli, že je jejich příbuzný v pořádku. Děláte to taky?
1: Úplně se to tak říct nedá, protože příbuzní a rodina ví, že jsem ve službě, ale v podstatě neví, že jsem na nějaký akci, takže i z těch bezpečnostních důvodů, ať už kvůli rodině, nebo i kvůli bezpečnosti provedení ty akce, tak o tom nemluvím.
0: A dá se podle vás tahle práce dělat dlouho, třeba i víc jak 10, 20 let a podobně? Nebo už třeba většinou po čase člověk potřebuje nějaký větší klid a nějakou změnu?
1: Určitě. Máme i u nás na útvaru lidi, kteří jsou díl než 20 let, takže i z tohohle hlediska z vlastní zkušenosti vím, že se ta práce dá dělat dlouho a tyhle ty lidi jsou důležitý i kvůli těm zkušenostem, který během té své služby nabyli, takže i to předání těch svých zkušeností hraje důležitou roli.
0: Jeden z příslušníků zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, za všechny informace a přeji, ať se vám daří nejenom při vaší nevšední a náročné práci. Naslyšenou.
1: Děkuju a všem taky pěkný den.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Zůstaňte ještě s námi, protože za chvíli začne náš dnešní rozhlasový sloupek. I k jeho poslechu vás zvu a přeji ještě jednou krásnou středu 15. července. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 4 minuty před 11:15 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V našem nejen dopoledním vysílání můžete poslouchat hodně písniček o lásce, jako právě tu, která teď dozněla od Petra Bendeho. Ale teď už je na řadě rozhlasový sloupek, jak jsem avizoval před chvílí. Jestli se ptáte, o čem bude, tak bude o budějovické dlažbě. Ve svém rozhlasovém sloupku si na ní trošku postěžoval Jiří Březina starší. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Občas mě napadají kacířské myšlenky a tahle si většinou počká, až budu na kole projíždět některou z ulic budějovického centra. A pak, ač bezvěrec, si říkám, proboha proč? Říkám si to samozřejmě v duchu, protože kvůli hrbolaté dlažbě jedu se zaťatými zuby, abych o ně nepřišel. Tuhle jsem jel širokou ulicí a i když se snažím jezdit podle pravidel, v půlce jsem to drcání nevydržel a zbytek dojel po chodníku. Lidu prázdném dodávám. Po těch ulicích se ostatně nijak skvěle nejezdí ani autem, až jsem rád, že už po nich nemusím tlačit kočárek. Nerad bych budil dojem, že je mi cizí historie nebo že nemám úctu k památkám. Naopak, mám velký respekt k našim předkům a ke všemu, co nám po nich zůstalo. Když se v harmonicky poskládané ulici objeví díra jako po zubu a jeden dům je pryč, s napětím čekám na nový projekt. Na to, jak se vyrovná s okolním prostorem, jak bude harmonovat s okolními domy, jak úspěšně ponese štafetový kolík těch, kteří v té ulici stavili dávno před námi. A musím říct, že jsem pravidelně zklamán. Ne moderním stylem toho náhradníka. Nesnáším pseudohistorické slohy. Žijeme v 21. století a domy, které po nás zbydou, by tuhle informaci neměly tajit. Mnoho nových staveb se ale ke svému okolí chová vyloženě arrogantně, což se ovšem podle mě nedá kompenzovat tím, že si vedle nich budeme ničit klouby na omydlených kostkách a vzývat je jako nedotknutelný historický artefakt, který tu je odjakživa. Když jsem zjišťoval, jak moc historická budějovická dlažba vlastně je, dostal jsem se k překvapujícímu zjištění. Kromě náměstí a pár ulic těsně kolem, tu byla ještě v 19. století většina ulic nespevněná. A když sprchlo, lidé se brodili bahnem a koňskými koblišky. Jako bonus navíc tekly prostředkem splašky. Vlastně bychom měli být rádi, že se památkové ochrany nedočkala už tahle verze.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Za okamžik na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte polední vyzvánění zvonu z věže Husova sboru v Křemži na Českokrumlovsku. Má hlavní tón D3, průměr 37,5 cm a váží přibližně 35 kg. Roku 1938 ho ulil Richard Herold v Chomutově. Křemže má tři kostely, dva historické, katolické a Husův sbor církve československé husitské. Odkud se za okamžik rozezní jediný dochovaný zvon z původního souboru? Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Referendum rozhodne o stavbě obchvatu Volár na Prachaticku. Muž z Českobudějovicka vydělal 100 000 korun prodejem marihuany mládeži. Hrozí mu za to až 10 let vězení. Někteří ministři evropských zemí žádají zastavení financí pro Mezinárodní olympijský výbor kvůli účasti Ruska na olympiádě. Zítra bude většinou slunečno a mírně se oteplí. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Obyvatelé Volár na Prachaticku budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. O jeho vyhlášení usilovala petice, kterou podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volár přivede do města víc tranzitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života obyvatel. Požadují, aby město začalo znovu aktivně řešit obchvat.
2: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
3: Myslí si obyvatelka Volár paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cílem petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
4: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
3: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
5: My teď usilujeme odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici.
3: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volár Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Až 10 let vězení hrozí za prodej marihuany 62-letému muži z Českobudějovicka. Konopí nabízel v jednom z českobudějovických parků hlavně mladistvím. Na jaře ho policisti přistihli při prodeji. Zboží si muž podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové obstarával mimo krajské město.
6: Při následné domovní prohlídce kriminalisté zajistili větší množství marihuany. Zároveň zjistili, že muž měl více než 10 pravidelných odběratelů. Nelegální činností si přišel na 100 000 částky. Jeden z odběratelů během minimálně půl roku odkoupil od muže marihuanu za přibližně 100 000 korun.
0: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek.
1: Počasí.
0: Bude převažovat velká oblačnost, odpoledne se budou tvořit přehánky nebo bouřky, místy i silné, později večer budou přechodně ustávat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Slabý vítr severních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni. Ve čtvrtek očekávejte polojasno až oblačno, odpoledne jen o jedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách k 25. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje střet cyklisty s osobním autem na Husově třídě v Českých Budějovicích u zastávky Výstaviště. Dvě auta se srazila mezi Čakovem a Zábořím na Českobudějovicku a nově taky u letiště Planá u Českých Budějovic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: 12 hodin 6 minut, ano, a éter Českého rozhlasu České Budějovice bude patřit pěkné dechovce. Věřím, že vás potěší a že vám zpříjemní ten dnešní 15. červencový den. A budeme hned na samý úvod gratulovat k svátku. Gratulace je pro pana Jindřicha Papeže z obce Hašlovice u Větřní, který má svátek. Milý táto, přejeme ti všechno nejlepší k svátku, hlavně zdravíčko, lásku, radost z každého dne, spokojenost a pohodu. Vzpomínáme také na dědu, též Jindřicha, ať písnička potěší vás oba. S láskou a díky za vše, podepsán Jindra s rodinou. A přání plníme, měli bychom zahrát Babouky, Duši muzikanta.

15. července, tedy dneska, slaví své 50. narozeniny naše kamarádka a dlouholetá členka sboru dobrovolných hasičů ve Velechvíně, paní Vendula Tomková z Velechvína. Milá Vendulo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a zároveň moc děkujeme za práci, kterou pro sbor a pro obec vykonáváš. Prosíme o zahrání písničky od Budvarky, co je to za děvčátko. Zahrát nechávají sbor dobrovolných hasičů a kamarádi od Sršána.

Sbor dobrovolných hasičů z Dolního Bukovska přeje své dlouholeté člence, paní Mirce Moravcové, k jejím 65. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, taky štěstí a osobní spokojenost. Je stále plně aktivní členkou, hlavně při zajišťování akcí s naší polní kuchyní na akcích, které pořádají i ostatní hasičské sbory. Je to práce vždy bez ohledu na volný čas, ale to je u hasičských sborů úplně normální situace. Sbor jí děkuje za dosud vykonanou práci a s přáním zasílá i pěknou písničku. Přejete si nějakou pěknou hasičskou od Vlachovky, tak našim hasičům zahraje. Ale pošleme jí taky do Měšic s paní Marii Adamové k narozeninám polokulatým. Vše nejlepší k tvým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ti přejí Drdovi. No a tady už je píseň.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Pokračujeme ve vašich hudebních přáních. Prosíme o zahrání písničky Stavili tesaři pro našeho bývalého mistra z učňáků, pana Václava Michálka z Českého Krumlova, který 10.7. oslavil krásné 67. narozeniny. Přejeme mu do dalších let mnoho úspěchů v životě, včelky ať mu nosí hodně medu a zahrádka ať mu jen kvete. Přání je od Mikyho a Vaška.

Obec Baráčníků Týn nad Vltavou přeje Tetičce, Aleně Masojítkové z Týna nad Vltavou všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí k jejím kulatým narozeninám. Děkuji za práci pro spolek a Obec Baráčníků, podepsána rychtářka Jana Vrbová. Paní Anna Danielová z obce Skály u Protivína, i ona má dneska narozeniny. Milé oslavenkyni přejeme k významnému životnímu jubileu především pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti, rodinné i životní pohody a spoustu radosti z celé velké rodiny. Za zastupitele obce Skály přeje paní starostka. A ještě jedna gratulace, a ta je určená pro paní Marii Pudivítrovou ze Strunkovic nad Blanicí. Prosíme o zahrání pro naši maminku. Milá maminko, 70 let je krásný věk a my jsme vděční za každý rok, kdy jsi tu s námi. Dala si nám to nejcennější, lásku, rodinu a pocit, ať se děje cokoliv, vždy máme kam se vrátit. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás obětovala i za všechny krásné chvíle, které díky tobě máme. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a mnoho dalších let obklopených těmi, kteří tě milují. S nekonečnou láskou tvoje děti Bára, Míša, Maruška, Kamila, Pavla a Fanda, 15 vnoučat a 2 pravnoučata. Wow, tak to je úctyhodná rodina. Myslím, že oslava bude veliká. Je tady srdíčko, je tady kytička a dortík, tak věřím, že se všechno povede. A prosíte o písničku o Šumavě. I tohle přání můžeme splnit. Písnička Ta naše Šumava v podání úslavanky.

Pan Bohumil Kvapil ze Strakonic. I on je na listě dnešních oslavenců a má u nás přání. Připíjíme dnes na nejlepšího manžela, tatínka, dědečka a pradědečka všech dob, na zdraví, na štěstí a na to, abychom se celých pár let užívali příjemné chvíle strávené s tebou. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přeje manželka Anička, děti, vnoučata a pravnoučata. A písnička míří také za paní Jaroslavou Valentovou do obce Číčenice Cihelna. Milá maminko, přejeme ti k tvým narozeninám všechno nejlepší, pevné zdraví a životní pohodu. A ať jsi stále tak usměvavá a plná energie jako dosud. To vše ti přeje z celého srdce rodina z Protivína a Temelína. A přejete si písničku od Veselky Moje česká vlast.

70. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí. To ti ze srdce přeje manželka, děti Marcela, Jaroslav a Jiří s rodinami, 8 vnoučat a 4 pravnoučata. Další oslavenec, Zdeněk Turecký, Zdražic, vaše vzácné výročí je pro nás vítanou příležitostí, abychom vám do dalších let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Vše nejlepší přeje obecní úřad Dražice. Tak, to bylo přání do Dražic a ještě paní Drahuška Svobodová z Brané u Třeboně, i ona oslavuje. 18. července bude oslavovat tedy své 73. narozeniny naše Drahuška. Přejeme ti, ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starosti žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí Michal s Lenkou, Radka se Standou, Luky s Milátkou, Lucka s Danem, Klárka a pravnoučátka Lukášek, Tadeášek a Monička ti posílají velkou pusu.

Dne 15. července slaví své úžasné 80. narozeniny náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Škopek z Putkova. 80 let je krásná životní cesta a my ti chceme ze srdce poděkovat za všechno, co si pro nás udělal, za tvoji chlapskou moudrost, pracovitost a bezpečné zázemí, které si pro celou naši velkou rodinu vybudoval. Do dalších let ti všichni společně přejeme hlavně pevné a nezdolné zdraví, neutuchající optimismus, dny plné klidu a spokojenosti a stále tu stejnou jiskru v oku. Ať máš kolem sebe pořád jenom důvody k radosti a úsměvu. Máme tě moc rádi. Krásné jubileum ti s láskou a vděčností přeje dcera s manželem, syn a všechna tvá vnoučata s rodinami. Přejete si písničku s mysliveckou tématikou, ale o tu nás požádal taky myslivecký sbor ze Zdíkova. Ano, prosím, zahrajte našemu dlouholetému členovi, panu Miroslavu Škopkovi, k jeho kulatinám hodně, hodně štěstí, zdraví, myslivost, ať tě stále baví. Na čekané ruku pevnou, až zamíříš na zvěř černou a srnce či jelena, to vše ti přeje chasa zelená, z mysliveckého spolku Zdíkov a k přání se připojuje Doubeček s rodinou. Tak, paráda. Vy vybíráte dokonce konkrétní písničku s mysliveckou tématikou a měl by to být Srneček v podání Šumavanky Karla Polaty.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A pěknou dechovku vám nejenom hrajeme, ale taky vás zveme na koncerty tohoto hudebního žánru, tak si můžete poznamenat. Z 18.7. to je sobota, tak to je velký dechovkový svátek, koná se totiž Festival dechových hudeb v Soběslavi. Kdo vystoupí? Od 14. Podhoranka, od 15. Krajanka, od 5. Lipkovanka, od 17. Žadoviáci, od 8. večer Křídlovanka, no a finále to jsou Babouci a vystoupí od 9:30 večer. V rámci vltavotýnských slavností vystoupí v sobotu 18. července u Sokolovny na pódiu pod Lipami v 10 hodin dechová hudba Sedmikráska z Týna nad Vltavou, i tam jste srdečně zváni. Dunajovice, tam se koná setkání rodáků a přátel obce a zahrají tam Babouci, a to mezi 10:30 a 11:30 dopolední. A ještě poslední pozvání na koncert dechové kapely Žadoviáci, který pořádá sbor dobrovolných hasičů Mezihoří v Zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan, a to v neděli pro změnu 19. od 14. hodiny. Tak doufám, že jste si stihli poznamenat, pokud ne, nebojte se, v týdnu vám to ještě budeme připomínat. Ale abychom to nezamluvili, další gratulace. Dne 15. července oslaví náš milovaný tatínek a dědeček, pan Václav Blažek z Českých Budějovic, své 86. narozeniny. Milý tatínku, chceme ti touto cestou poděkovat za obětavost, pracovitost a lásku, kterou věnuješ celé rodině. Do dalších let ti přejeme hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a stále dobrou náladu. Přejeme ti, aby byl každý tvůj den naplněn klidem, pohodou a radostí, kterou zažíváš na chaloupce v Libíně, a aby ti stále chutnalo dobré pivo. Přání posílají a vše nejlepší přejí synové Milan a Václav s rodinami. Bude-li to možné, prosíme vás o zahrání písničky Mám já zahrádečku. Bude to možné? Přáli jste si ji v podání Budvarky, tu bohužel v tom našem systému nemáme, ale je tady v podání sester Petrových, tak snad potěší.

A teď už vstupujeme do řad devadesátníků. Dneska společně oslavíme 94. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky Věry Špulkové z Trhových Svinů. Přejeme jí především hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Prosíme o zahrání písničky Maminčina vzpomínka od Veselky, která jí určitě moc potěší. Podepsáni jsou dcera Alena a syn Milouš se svými rodinami. My se ke gratulantům přidáváme a Veselka též.

Svátek dneska slaví Jindřichové a tak tu poslední písničku s dovolením pošleme jim, ale měla bych tu ještě jednu poslední oslavenkyni a písničku, kterou zahraje Nektarka. Vážení, prosím o zahrání písničky dne 15. července pro maminku, babičku a prababičku Boženku Kulvajtovou ze Sudoměřic u Tábora, která se dožívá 95 let. K narozeninám pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho spokojených dnů v kruhu své rodiny. To vše přejí dcery Božena, Alena a syn Pepa se svými rodinami. Tak krásný to věk, gratulujeme též a přidává se i Nektarka s písničkou Když jsem šel včera z večera. Tady je a užijte si ji. Hezkou oslavu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči sedmý den zasahují v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Předání místa majiteli se odkládá. Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni. Je to kvůli vyšším cenám způsobeným konfliktem na Blízkém východě. Využívání dešťové vody a závlahových vaků sníží ve Strakonicích náklady na zavlažování městské zeleně. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 29 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Předání požárem zasažené výškové budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně majiteli se dnes neuskuteční. Na místě nadále zasahuje 6 hasičských jednotek a vodou prolévají ohniska. Pokračuje mluvčí majitele budovy společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Co se týká převzetí objektu, tak společnost Cream je součástí krizového štábu. Konkrétní termín nějaký závazný nepadnul. Skutečně my teďka vyčkáváme a děláme ty přípravné práce pro to převzetí.
0: Společnost Cream musí také zajistit bourání budovy. V tuto chvíli má předvybranou demoliční společnost. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba za 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu. Náklady na zavlažování květinové výzdoby a stromů se daří snižovat ve Strakonicích. Město v průběhu posledních 7 let lépe hospodaří s dešťovou vodou a používá při vysazování stromů moderní metody. Díky tomu jsou náklady poloviční, říká vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
3: U všech nových projektů se snažíme řešit dešťovou vodu, aby nám jednak nezatěžovala kanalizaci, ale především zalévala městskou zeleň. Využíváme i závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
0: 4 dny plné hudby, divadla, cirkusových vystoupení nebo výstav nabízejí ode dneška vltavotýnské slavnosti. V 19 hodin na Horním Brašově v centru Týna nad Vltavou vystoupí britský zpěvák Gavin Skiggs a Otto Heinitz Band Jazz. V 21 hodin bude následovat koncert Jakuba Koeniga a skupiny Hvězdy. Večer zakončí projekce historických fotografií v brašovských uličkách.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně oblačno, zpočátku místy ještě polojasno, vyskytnou se přehánky a bouřky, teploty budou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23, v noci se ochladí na 17 až 14 stupňů, zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne jen ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 1/3 u letiště v Plané u Českých Budějovic a také mezi Zábořím a Čakovem na Českobudějovicku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstve v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, prvě.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobie, kdy se odovzdávali jako herecké ceny, třeba Zlaté slučky, to bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dabovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem, čo mě vyhovuje, alebo čo očekávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle přichází nekomunikácia, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví, keď se mnou komunikuje a jako vlastně pracuje, protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel jinému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo, a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje tých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: říká Petr Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Protože bylo obdobie, už ty 80. roky, ta druhá polovice 80. rokov, už byla skôr taká, že už se mu tak nedarilo, už nebyl taký záujem o něho, o jeho vystúpení a koncerty, ani ty nové pesničky nějak nevznikaly a nehrávali ho tak často, ani nebyl žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat v podstate, to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem, který si za film Čára v roce 2017 odvezl z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary cenu za režii. Je také majitelem Lvů za matematiku zločinu, devadesátky, herce a také za spravedlnost. Co s režisérem takové ocenění udělá a kterého si nejvíce vážíte?
1: A nič. Neurobí nič.
0: Ale potěší určitě.
1: To je druhá vec, pretože to nie je len ako keby to režijné. To je vlastne potešenie aj pre všetkých tých ľudí, ktorí na tom filme pracujú. To znamená, či už od tých producentov, až po toho runnera, alebo akúkoľvek funkciu, tak všetci ľudia vlastne do toho, všetci to tvoria pre vás istým spôsobom. Ako vaša vízia je tá dôležitá na to, aby ten film vznikol. A o to je to ako keby cennejšie.
0: Vy jste točil dramatický příběh slibného mladého chlapce na počátku 50. let, minisérie s názvem Herec. Pak jste také točil o zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim. Film Zpráva, když potom dokončíte film, jde do kin, co děláte vy? Potřebujete nějakou duševní očistu?
1: Záleží od toho, v akom jsem pracovnom nasadení, protože boli období, kedy jsem naraz robil aj tri veci, takže tým pádom, keď skončila jedna, už vlastne sa točil ďalší buď seriál, alebo začínal sa točiť film, alebo sa pripravuje, alebo sa postprodukuje. Ale ak vznikne voľný čas, a to napríklad bolo pred 2 rokmi, lebo sa niektoré projekty presunuli, alebo odložili, tak zrazu som si uvedomil, aký je úžasný ten čas, ktorý môžem venovať sebe, tomu, čo ja chcem. A ja väčšinou vždy voľný čas strávim so svojím priateľom, s Andrejom Dubravským. A spoločne buď niekam odideme, alebo keď som v Bratislave, tak zrazu som mal čas chodiť do divadla. A ja milujem chodiť do divadla, milujem divadelné predstavenia, alebo rôzne koncerty, alebo galérie, že niekam proste vypadnúť a užívať si ten čas tým, čo mám naozaj rád. To má dost bavilo.
0: A umíte sledovat divadelní představení jako opravdu divák, nebo třeba i režijně se vám tam třeba něco promítá?
1: A to je už také, že nie je to tak odosobněné a tým pádom mám rád, keď jsou tam nějaké výnimočné nápady, alebo že ta inscenácia, jsou různé věci. Bude ta inscenácia skvělá, že je velmi dobře napísaná a tým pádom má zaujímavý velmi ten text a kam se to ďalej bude vyvíjať. Další věc jsou možno ty režijné postupy a principy, které tam priniesie celý ten tvorivý tým, či už je to v rámci scenografie alebo toho divadelného prevedenia. Samozřejmě, že jsou to herecké výkony. A toto všetko zrazu, keď ma to baví, tak sa to celé tak nejak spojí, splínie, ale keď jedna vec nefunguje, tak zrazu si začnem

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Kriminální příběhy, něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů. Som bral to, že to, čo napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Následky nehody autobusů na silnici 61 u Lidic na Kladensku už jsou odstraněny. Táborští radní schválili koncepci nové čtvrti Dvorce. Její výstavba začne za 2 roky. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Policisté obnovili provoz na silnici 1/61 u Lidic na Kladensku po raní nehodě 2 autobusů. Při střetu se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u 2 řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 000 000 korun, uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová. Rada města Tábor schválila koncepci dopravních a technických sítí pro táborskou čtvrť Dvorce. Dokument zahrnuje umístění chodníků, parkovišť, jednotlivých domů nebo parku. Všichni investoři je musí při budoucí výstavbě čtvrti dodržet. Stavební práce začnou v roce 2028, pokračuje starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
2: První na řadu nejspíš časově může přijít stavba domova se zvláštním režimem, potom 2 sektory budou nabídnuty soukromému developmentu pro výstavbu bytových domů a 3. okruhem je sektor městského nájemního bydlení, kde máme vybraného architektonický tým z Brna, který bude navrhovat ty domy.
0: Blokáda proti kácení kůrovcem napadeného lesa začala přesně před 15 lety u Ptačího potoka na Šumavě. Spor tehdy rozdělil veřejnost i odborníky. Aktivisté bránili les na ztraceném vlastními těli, připomíná tehdejší události mluvčí zprávy Národního parku Jan Dvořák.
3: Ze začátku se jednalo o poklidnou akci, ale vlastně zhruba po týdnu a půl na žádost tehdejšího vedení správy Národního parku přijel k Ptačímu potoku kordon policejních aut a policisté aktivisty vyváděli nebo vynášeli z toho porostu. S některými tedy byla větší potíž, protože se řetězy připoutali ke stromům a ruce měli i v železných hrourách.
0: Po následném vykácení části lesa dřevo na místě volně tlelo, šíření kůrovce se samovolně zastavilo vlivem počasí. Sport. Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou, čeká je klub Zavěrče z Polska. Dále narazí na německý Lüneburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně oblačno, vyskytují se přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty jsou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekávejte polojasno až oblačno, odpoledne jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách k 25. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na křížení silnic 24 a 603 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné letní odpoledne z jihu Čech. čase prázdnin a dovolených začíná středeční jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte dovolenou, jste doma, v práci nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Stavaři otevřou příhraniční úsek jihočeské dálnice D3 už za 14 dní. Více se dozvíte v této hodině. I při zalévání městské zeleně se dá ušetřit hodně peněz. Stačí dobře hospodařit s dešťovou vodou nebo používat při sázení stromů závlahové vaky a lamely. Podrobnosti už za chvilku. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou ABBA, Michal David a právě teď skupina Kabát.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. V horkých dnech musí města a obce denně zalévat květinovou výzdobu a některé stromy. Písek a strakonice mají na zavlažování dostatek vody z řeky Otavy, i přesto s ní šetří. Daří se jim to díky lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a moderním metodám vysazování stromů.
1: Tady vidíme kropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
1: Na tomto parkovišti jsme poprvé použili vlastně jednoduchý systém závlahy, kde jsme z parkoviště svedli vodu přímo ke kořenům stromů. No a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly. Tyto způsoby závlahy se budeme nadále snažit aplikovat i u dalších projektů, jako je třeba nově rekonstruované velké náměstí, kde bude vysazeno zhruba 15 stromů.
2: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
1: Jako jsou různé obchodní centra, nově budované ulice a další plochy ve městě. Samozřejmě, kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 tisíce korun.
1: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
2: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
3: Zavlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál a zapraví se částečně do země. Při zálivce stromu dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům a tím pádem se nám nerozutéká nikam do travnatých ploch nebo do zpevněných ploch.
2: My se právě nacházíme v Palackého sadech a díváme se společně na jeden z letničkových záhonů. Ten má okolo obvodu plast.
3: Je to v podstatě podobný systém jako u stromu. Tady primárně slouží k tomu, aby tam neprorůstala tráva, ale zároveň drží tu vodu v letničkovém záhonu. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější městskému prostředí a změně klimatu zvládají delší periodu sucha.
2: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skupina Mirai na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tohle staré rčení platí i pro příslušníky zásahových jednotek. Ta jihočeská nedávno zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži. Podrobnosti povíme už za chvíli po písničce Věry Špinarové.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Střelba, taktika, fyzická kondice, práce ve výškách i schopnost rozhodování pod tlakem. Tyto a další disciplíny museli zvládnout účastníci nedávné mezinárodní týmové soutěže zásahových policejních jednotek ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Tým jihočeské zásahovky v tomto klání zvítězil a potvrdil tak, že patří mezi špičku ve střední Evropě. Jeden ze členů zásahové jednotky krajského policejního ředitelství jihočeského kraje byl dnes dopoledne naším hostem. Jeho jméno z bezpečnostních důvodů zveřejnit nemůžeme, ale nabídneme vám teď část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Co je podle vás nejdůležitější vlastnost, kterou by měl mít každý člen takové jednotky?
2: Tohle je dobrá otázka a myslím si, že to není pouze jedna vlastnost. Vždycky to bude velký soubor vlastností, takže úplně na to nedokážu jednoznačně odpovědět, ale nejedná se pouze o jednu vlastnost. I z toho důvodu, že máme těch činností poměrně hodně, tak i těch vlastností, které musíme mít, tak je celá řada.
1: Samozřejmě já bych asi začal tím jedním zásadním kritériem a to je nějaká fyzická kondice.
2: Ano, ano, to určitě, ať už je to fyzická nebo i psychická odolnost, tak to jsou určitě důležitý vlastnosti.
1: No možná se zeptám ještě takhle, co všechno tedy musí naopak uchazeč splnit, aby se mohl stát členem zásahové jednotky?
2: V tuhle tu chvíli je to nastaven tak, že k nám se může přihlásit policista, který odslouží 3 roky u policie, tím pádem když splní služební zkoušku, tak se může přihlásit na naše výběrové řízení. A potom ho čekají fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy. Pokud tímhletím všem projde, tak potom k nám jde na pekelný týden a následnou stáž.
1: Vy zmiňujete ten pekelný týden, to je docela zajímavé. A ta několika měsíční stáž u zásahové jednotky, jak jsem se dočetl, tak součástí toho procesu je třeba i to, kdy je uchazeč podrobován daleko víc nějaké fyzické zátěži, má spánkovou deprivaci a dělá různá psychologická cvičení, tak aby bylo možné ho prostě co nejvíc prověřit. Kolik lidí tohle ustojí?
2: Bývá to různý. Teď naposled na jaře jsme měli vypsané výběrový řízení a myslím, že bylo přihlášených 11 uchazečů, z toho 2 neprošli vstupníma fyzickýma testama a pak neprošel ani jeden psychotestama, takže tam bylo 100% síto, ale jinak to třeba bývá, že z nějakých 16-12 lidí, tak se nám podaří k nám dostat 2 nebo 3 lidi.
1: Takže to bývají spíš nižší jednotky procent,
2: řekněme. Přesně tak.
1: Můžete zmínit, co obsahuje ten pekelný týden?
2: Pekelný týden, ono je to tak nějak obecně známý, nebudu určitě zabíhat do nějakých podrobností, ale spánková deprivace, fyzická deprivace, je určitě na běžním pořádku. Samozřejmě nás tam potom zajímají i nějaký konkrétní předpoklady, takže se zkouší nebo dělají se činnosti, které už se potom na zásahové jednotce taky dělají, takže nás zajímá, jestli člověk je schopný zvládat výšky, jestli se nebojí výšek, protože práce ve výškách je taky součástí naší práce, takže to bývá jeden taky z důležitých aspektů.
1: To by bylo třeba jedno z kritérií, proč já bych možná nemohl dělat v zásahové jednotce, ale dokázal byste říct, který zásah, jehož jste se osobně účastnil, byl ten nejtěžší ve vaší kariéře?
2: Bohužel ne, jelikož jsem vázaný mlčenlivostí, tak o ostrých zásazích nebo akcích tady určitě mluvit nemůžu.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Českobudějovická paraatletka Miroslava Pečenková má za sebou jak účast na Mezinárodním mistrovství republiky v Ostravě, tak na olomoucké Grand Prix v paraatletice žen. Byla to dvě klání, krátce po sobě obě s mezinárodní účastí. A s obou si svěřenkyně prvního centra zdravotně postižených jižních Čech přivezla stříbrné a bronzové medaile. Hned v několika disciplínách. Jak prozradila po návratu z Olomouce se našemu regionálnímu stopařovi Filipu Černému, nejlépe se jí dařilo v hodu diskem.
1: Největší úspěch byl v hodu diskem, tam jsem byla druhá. Přede mnou byla jedna silnější, zdatnější, ve vyšší kategorii, jakoby zdravější Polka, Lucina Kornobis. Je to velice pokročilá atletka a ta teda skoro hodila svůj rekord, když to tak řeknu. A pak jsem tam byla za ní já. Pak tady ještě moje spolukolegyně z fitka, Zuzana Galíčková, to byla třetí. Vlastně s tou Lucinou jsme se dost zkamarádili na tom závodním poli a je strašně hezký i na tom závodním poli tak nacházet ty přátelství, jakože potom, když jsme byli na těch stupněch vítězích, tak jsme se objali, bylo to moc hezký, máme spolu krásnou fotku. Takže s tou Lucinou jsme se zkamarádili, ale oznámila mi, že třeba letos už končí, že to je její poslední sezóna, protože už je i v pokročilejším věku a že už teda bude ukončovat kariéru a že to byl její poslední závod.
2: Tak jak jste říkala, je to hod diskem, jsou to parahry, ten disk je nějaký jiný oproti těm standardním nebo je stejný?
1: Já si myslím, že na technicky je to asi nejsložitější sport, protože tam vlastně si dáváte pozor na spoustu pohybů a taky na spoustu zakázaných pohybů. Jo, v ostatních disciplínách je to trošku jiný, tam si toho hlídáte méně, ale ten disk, tak tam si musíte dávat pozor na spoustu věcí. A pozorují vás i takový jako rozhodčí, i trošku i přísnější bych řekla na můj vkus,

0: A třeba v té kouli a nebo v hodu oštěpem bych řekla, že je to jednodušší trošku.
1: Jaké byly ty vaše výkony?
0: V kouli a v oštěpu jsem byla určitě horší než minulý rok a to z toho důvodu, že nám trošku haprovali rozhodčí s náčiním a zabavili mi moji tyč obvyklou, o kterou se opírám a dostala jsem nižší a to samozřejmě ovlivnilo můj výkon, tak bohužel to nám trošku asi sebralo nějaké umístění a už si na to budeme dávat větší pozor, ale nikdy nevíte, co se nějakému rozhodčí líbit nebude nebo bude, nedokážete to úplně ovlivnit a vědět to dopředu.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. A právě teď by měli zbystřit všichni motoristé, protože pro ně i ostatní cestující máme velmi dobré zprávy. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. O měsíc dřív, než původně plánovali, otevřou stavaři 3-kilometrový úsek dálnice D3 u hranic s Rakouskem. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Už téměř za 2 týdny uvedeme do provozu více než 3-kilometrový příhraniční úsek dálnice D3 u Dolního Dvořiště. Na začátku července jsme položili finální vrstvy vozovky a v tuto chvíli už postupně dolaďujeme detaily tak, aby bylo možné tento úsek zprovoznit o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Na podzim pak uvedeme do provozu ještě dalších 6 kilometrů až do Kaplice. Zbývajících 6 kilometrů jeho české D3 zprovozníme příští léto.

0: Nothing Compares to You, irská zpěvačka Sinéad O'Connor a její nesmrtelný hit z roku 1990. Posloucháte Jihočeské odpoledne a na silnicích ještě zůstaneme. Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak společně zesílit dohled a zvýšit bezpečnost na silnicích a dálnicích v období hustého provozu řidičů jedoucích na dovolené, turistické zájezdy nebo dětí na tábory.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: Tohle části dáte do úst a budete foukat jedním nepřerušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mívají tohle z auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždějí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady je vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách. Celkově souprava o tunu. Takže vám bude muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. No, budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. A gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři s policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo a jedno, jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
10: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
9: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská unie uzavřela s Ukrajinou dohodu o výrobě bezpilotních letounů. V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 20. ročník festivalu, který propaguje české hračky z přírodního materiálu. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. Na jihu Čech bude zítra polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev u příležitosti Dne státnosti. Jednat chce také o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Jihočeští hygienici od začátku roku potvrdili 375 případů lymské boreliózy a 23 případů klíšťové encefalitidy. Nejvíce případů lymské boreliózy letos zaznamenali na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Jak si letošní sezóna zatím stojí ve srovnání s loňskem, shrnuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
2: Od začátku sezóny registrujeme o 6 méně případů klíšťové encefalitidy než v loni. U lymské boreliózy evidujeme o 147 více. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním. U obou onemocnění je důležité také prevence proti přisátí klíštěte.
0: Letní slavnosti v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku nabídnou koncerty, divadla a cirkusová vystoupení. Různá místa ve městě ožijí kulturním programem od dnešního večera až do soboty. Část nabídky 21. ročníku festivalu zmiňuje ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martínek.
3: Na hlavní stage budou větší jména hudební scény, především David Koller. Uslyšíte Poletíme, Buty, bude tam The Stylist, Stadium Graves, cirkusové představení Tuto cirk, Hvězdář, který moc pěkný, bude představení pro děti.
0: V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace výroby českých hraček z přírodního materiálu. Letos se přihlásilo 16 výrobců, upřesnil Petr Pech ze správy kulturních zařízení města, který se na přípravě festivalu podílí od jeho 3. ročníku. Hračkobraní je v areálu zámku ode dneška do neděle. V doprovodném programu jsou pohádková divadelní představení a žonglérské či tvořivé dílny. Sport. Anglie nastoupí proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolupořádají Severní Amerika a Mexiko, si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům, v čem osminásobný držitel zlatého míče vyniká brankář Albionu Jordan Pickford.
4: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
0: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne v 21 hodin našeho času. Vítěz se ve finále utká se Španělskem, které porazilo 2-0 Francii. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, vyskytují se přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty jsou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte polojasno až oblačno, odpoledne jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody na silnici 39 mezi Přísečnou a Rájovem na Českokrumlovsku a na sjezdu ze silnice 34 na Hůry u Českých Budějovic havarovala dodávka. I tam počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 15 hodin a 5 minut. Příjemné letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne, pohodu, ať jste kdekoliv, a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Zatímco fotbalisté Francie a Španělska bojovali v Dallasu o postup do finále mistrovství světa, před stadionem se protestovalo proti agentům imigračního ICE, kteří v posledních dnech zabili několik dalších lidí. Uslyšíte o tom v reportážním zápisníku ze šampionátu. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun, už za chvíli. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebudou Gary Rafferty, Olympic, a právě teď přichází svou píseň Neuč slunce hřát, zaspívat Helena Vondráčková.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov už tento pátek otevře svůj 35. jubilejní ročník. Program nabídne více než 40 koncertů, nejenom přímo v Krumlově, ale rozezní i další jihočeská místa. A podrobnější informace o festivalu nám teď přidá redaktorka zpravodajství Eliška Kotlínová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Eliško, jaký program letos na návštěvníky Krumlovského hudebního festivalu čeká?
1: Tak celý program letošního ročníku se nese v duchu tématu Labyrint příběhů a podle organizátorů je námět inspirovaný samotnou krumlovskou zámeckou zahradou, ve které se historicky nacházely hned tři labyrinty. Festival v pátek zahájí koncert zachycující pohádkový svět legendy Tisíc a jedna noc. Šeherzádě tam propůjčí svůj hlas egyptská sopranistka Fatma Said. Při dalších koncertech se pak představí třeba klavírista Lukáš Vondráček, v krumlovském barokním divadle zahraje Kolegium 1704, ale zazní třeba taky hudba ze současné popkultury. Konkrétně půjde o koncert filmové hudby ze světa Harryho Pottera a symfonický orchestr zahraje taky hudbu z české videohry Kingdom Come Deliverance. Ředitelka festivalu Gabriela Rachidy zdůraznila, že program je připravený i na místech mimo Český Krumlov. Letos navíc přibyly i nové lokality.
2: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a taktéž do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme jednou z těch nádherných salonků. Takovou polonovou lokací vlastně taktéž Port 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je industriální prostor.
0: Připravili si pořadatelé ještě nějaké další novinky?
1: Kromě nových míst, na kterých se koncerty odehrají, si organizátoři připravili i další programové novinky. Festival totiž uvede hned tři světové hudební premiéry a dvě z nich vznikly na objednávku a na míru letošního ročníku. A jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, samozřejmě přímo navazují na jeho ústřední téma.
3: První bude na popus festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labyrintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labyrint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
0: Součástí programu je taky festivalová zóna v klášterní zahradě. Co lidem nabídne tento prostor?
1: Areál klášterní zahrady bude sloužit jako takové doplňkové místo, které rozšíří hlavní nabídku festivalového programu. Na pódiu se vystřídá třeba funková kapela Top Dream Company, romská skupina Bengas nebo folkové uskupení Nahoře. Připravená je třeba ale taky přednáška Jana Valty, který je právě autorem už zmíněné hudby k české videohře Kingdom Come Deliverance. Jak doplnila ředitelka festivalu Gabriela Rachidy, chybět nebudou ani aktivity pro děti.
2: Je otevřen plně zdarma pro širokou veřejnost a nabízí programy, ať už jsou to besedy s umělci, krásné multižánrové koncerty, kreativní dílny, letní kina, cvičení jogy z nástroji a spoustu mnoho dalšího. Je tam také malování za doprovodu malíře krumlovského.
1: A já už jenom na závěr doplním, že celý program letošního ročníku festivalu Krumlov můžou zájemci navštívit nejenom v centru Českého Krumlova až do 8. srpna.
0: Tolik živě ze studia naše usměvavá redaktorka zpravodajství Eliška Kotlínová. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
1: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka a nebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
2: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperg, knížecí rodiny Auersperg, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
1: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
2: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
1: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
2: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
1: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
2: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
3: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
1: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
2: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
1: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
2: No tak zase někdy příště.
1: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto. Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: České Budějovice, rádio vašeho kraje. Během fotbalového šampionátu se ve Spojených státech nenaplnily obavy, že by agenti imigračního úřadu ICE dělali zásahy přímo na stadionech. Platilo to i pro semifinále v Dallasu, ve kterém Španělé porazili 2-0 Francii. Celkově ale agenti ICE v poslední době zvýšili aktivitu, změnili styl svých zásahů v amerických městech a přímo na ulici zabili další lidi. Skupina Texasanů na to přišla upozornit právě i ke stadionu v Dallasu.
1: Mbappé, we're cheering for Mbappé, we're cheering for France.
2: 70 tisíc Američanů i cizinců si v Dallasu přišlo užít fotbal a své oblíbence.
1: Everything is safe here in Dallas. I don't think they're gonna do anything here.
2: A podobně jako Probst, kamarády většinou nemají z agentů ICE obavy.
3: We feel safe, but we know that that's not the case for everyone.
2: Kristýna, co by běložská Američanka ve francouzském dresu, mi ovšem říká, že i když o sebe se nebojí, někteří lidé mimo stadiony mají strach oprávněně.
3: They're terrorizing our communities, hurting our most vulnerable people.
2: Agenti ICE podle ní terorizují ty nejzranitelnější, což považuje za špatné pro celou zemi, a úřad ICE by nejraději rozpustila. Včera prý bylo pozdě. Cílem této složky Trumpovy administrativy je podle ní záměrná krutost. Vládní představitelé hájí práci ICE snahou dostat ze země lidi bez patřičných dokumentů. Při akcích často neoznačených a kamerami nevybavených agentů ovšem umírají v amerických ulicích lidé. Třeba v lednu dva Američané v Minnesotě, což vyvolalo velké protesty. Jen za posledních 9 dní přibyly nejméně další 3 oběti. Na Floridě ve státě Maine, kde lidé vyšli do ulic, a dalšího muže agenti ICE zabili v Houstonu, tady v Texasu. I proto se u stadionu v Dallasu sešla skupinka demonstrantů. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic, a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
3: We're protesting for Lorenzo Salgado, but also all of the other countless victims of ICE. I mean, it's deeply touching and like devastating.
4: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Podobně zabili v Maine Joana Sebastiana Guerrera. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější, a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
2: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Zároveň ale v úterý Trumpova vláda oznámila, že agenti přestanou se zastavováním aut, což jsou situace, při kterých Salgado i Guerrero zahynuli. Muž na Floridě zemřel po srážce s traktorem, když před federálními agenty unikal.
5: In the beginning, they were doing these massive raids, causing a lot of publicity, getting a lot of people angry.
6: Ze začátku dělali ty obrovské razie, které měly hodně publicity a vyvolávaly hodně hněvu. Pak ale změnili taktiku a teď pracují zákeřněji, v utajení. Dělají menší razie brzy ráno nebo naopak večer. Nebudí to tolik pozornosti. Trump už o ní nestojí. Nechce ty velké protesty jako v Minneapolisu. Mistrovství světa mu v tomhle pomáhá odvést tu pozornost jinam, ale stále odvádějí lidi. A ministerstvo spravedlnosti jde po těch, kdo organizují akce za práva imigrantů a proti ICE. Třeba po Nadě Topete. Je to jasný útok na první dodatek ústavy, na svobodu slova, když nás vláda pronásleduje za to, že bráníme místa, kde žijeme.
2: Popisuje mi Javi Velázquez a mezi tím s přáteli skanduje a bubnuje do kroku fanouškům, kteří míří na utkání mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Razím na stadionech se agenti ICE vyhnuli, respektive pomáhali se zajištěním bezpečnosti turnaje. Tyto obavy se tedy nenaplnily. Za to Mexiko, které šampionát s Američany spolupořádalo, dává teď Spojené státy k soudu kvůli smrti 17 mexických občanů v detenčních zařízeních agentury ICE nebo při zatýkání. Z Dallasu Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
8: Vysoké ceny, nedostatek financí nebo obavy z bezpečnostní situace ve světě. Tyto faktory jsou pro Čechy aktuálně největší komplikací při plánování dovolené. Vyplývá to z průzkumu společnosti Plaxi, který zpracovala agentura Ipsos mezi tuzemskými zaměstnanci. Zájem o cestování však podle cestovních kanceláří zůstává stále velký. Jen si Češi své cesty více promýšlejí. Cestovatelské návyky podrobně probereme i s marketingovým ředitelem Plaxi Česká republika Janem Michlfajtem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 16. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí aktuálně přináší pěkné letní dny a ani v těch příštích by to nemělo být o mnoho jiné. Směrem k víkendu by všechno mělo vypadat příjemně letně, tentokrát zřejmě ale už bez tropických teplot.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Jen výjimečně se také vytvoří mlhy. Noční minima klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách pak na 14 až 11 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra pak bude polojasno až oblačno, odpoledne se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Zítřejší maxima 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Co nám přinese pátek?
2: Pátek bude převažovat velká oblačnost, ale hlavně zpočátku bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky budou odpoledne a večer četné a místy se přidají i bouřky. Páteční minima 18 až 15 stupňů a odpolední maxima mezi 26 a 30 stupni Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: A potěšíte nás s předpovědí na víkend?
2: Víkend bude větrný a postupně se bude ochlazovat. V sobotu nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Obláčnosti a srážek bude večer ubývat. Sobotní minima 18 až 14, maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. No a proměnlivá oblačnost bude i v neděli, přehánky už budou jenom ojedinělé a teploty nám ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Tak to bude jako na větrné hůrce. Tolik tady až Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Ministři obrany obou zemí dnes podepsali memorandum. Přestavba Zátkovy vily v Českých Budějovicích za desítky milionů korun finišuje. Cenový strop na pohonné hmoty zítra vzroste o desítky haléřů. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zúna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zúny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
2: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
0: Ministři se také domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. Funkcionalistická Zátkova vila v Českých Budějovicích, postavená v roce 1932, se proměňuje v moderní centrum. Majitel památky Ladislav Faktor dokončuje přestavbu za desítky milionů korun. Vila, uvnitř které vzniká 8 apartmánů, bude sloužit pro pořádání různých událostí, svateb a firemních akcí. Za druhé světové války stavba sloužila jako nacistické školicí středisko. Poté v ní sídlila mateřská škola. Lenora na Prachaticku vybuduje nová stanoviště pro kontejnery na tříděný a komunální odpad. Zastupitelé schválili na svém zasedání zadávací dokumentaci. Stání budou na 14 místech v obci, dodává nezávislá starostka Karolína Štěpánová.
3: Bude to zastřešený a tudíž k tomu bude lepší přístup a bude se to samozřejmě i lépe udržovat a bude to vypadat trošku kulturněji.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda komplikuje provoz na silnici 39 mezi Přísečnou a Rájovem na Českokrumlovsku a na Pražské v Českých Budějovicích na úrovni rybníka Světlík se srazila dvě osobní auta, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
3: Ano.
2: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
3: Já myslím, že každou chvíli.
2: Máte doma veselo?
3: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
2: A jak ten den uběhne.
3: Kam půjdeme.
2: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no co to ano, bude? Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla tak, problematický životní krok. Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No.
2: Chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. No. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety,
2: no,
3: odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Určka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej. Ty vůbec nejsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli, a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jedno,
0: no, že
1: peníze, žádné víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
1: ano,
0: se mluví
1: ano,
0: o miliardě a
1: ano,
0: více,
1: ano,
0: tak tam někde byla
1: ano, tam Marička. Byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady
1: no,
0: tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. Uh-huh. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: A dobře, naše Zuzanka zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s tím nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: To příjmení to jiný nezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
6: Děkuji.
4: My taky, mějte se krásně.
6: Je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za tu židli, jo?
10: To myslíš takhle, jo?
9: Ta židle, to je jako strom, jo? A jukne.
10: Jako ze za stromu, jo?
9: Jo.
10: Juk!
9: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk! To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
9: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
10: Juh. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak no. Dobře. To světe vidět, co se na mě žádá na pracující družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčková, svět být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala.
10: Heleď, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to no slyšíš.
12: Dobře.
10: Tak bych prosila, abys otevřela tu náruč.
12: No. No dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale, když jsem viděl Voráčková, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Dy.
10: Co?
9: Dy.
10: Dy. Co ty?
9: Kamarádi.
10: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčkovi. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: šišlat. Jen jsem se těšila.
10: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No ale dobře, já to nemusím hrát s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
10: To není pro nás.
9: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
4: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina, ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
4: Takže vy jste... To ne jako, že by se někdo přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Tam ano. Jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, když byl nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, dobře. No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on, jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo.

0: tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
3: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už jsem jí to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
2: Ano.
3: Jo, tak, ona je to vzácnost.
2: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
3: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
2: Rovnou do toho něco udělám.
3: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
2: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
3: Sekanou.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás.
4: Bylo let

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má před...
3: To vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, protože mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i postlek. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo. Já. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já už si je... pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to... souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si... paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uveďte ho vy. Aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: Asi
3: jak?
2: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že neví?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se, to
2: no.
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde ne. Se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. člověk,
3: ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme no. byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví?
2: No určitě Petr vždycky
3: rodina.
2: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě... To sype a Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
2: no,
3: vyprávěl?
2: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta
2: no
3: všichni
2: to,
3: znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kde jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postráhnický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
7: Humoriáda.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte korunou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šatchen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá. Ta vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Váza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí a potká našince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
3: Humoriáda.
4: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
5: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
4: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
5: V září.
4: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
5: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Táborští radní schválili koncepci nové čtvrti Dvorce. Její výstavba začne za dva roky. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění. Lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady. Rada města Tábor schválila koncepci dopravních a technických sítí pro táborskou čtvrť Dvorce. Dokument zahrnuje umístění chodníků, parkovišť, jednotlivých domů nebo parku. Všichni investoři je musí při budoucí výstavbě čtvrti dodržet. Stavební práce začnou v roce 2028, pokračuje starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
4: První na řadu nejspíš časově může přijít stavba domova se zvláštním režimem, potom dva sektory budou nabídnuty soukromému developmentu pro výstavbu bytových domů a třetím okruhem je sektor městského nájemního bydlení, kde máme vybraného architektonický tým z Brna, který bude navrhovat ty domy.
3: Letní slavnosti v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku nabídnou koncerty, divadla a cirkusová vystoupení. Různá místa ve městě ožijí kulturním programem od dnešního večera do soboty. Část nabídky 21. ročníku festivalu zmiňuje ředitel Městského centra kultury a vzdělávání Jakub Martínek.
5: Na hlavní stage budou větší jména hudební scény, především David Koller. Uslyšíte Poletíme, Buty, bude tam The Stylist, Stadium Graves, cirkusové představení Tuto cirk, Hvězdář, který moc pěkný, bude představení pro děti. Sport.
3: Volejbalisté Karlovarska se ve skupině Ligy mistrů utkají i s poraženým finalistou z minulé sezóny polským klubem Zawiercie. Vedle něj narazí na německý Lüneburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer je s losem spokojený, ale doplnil, že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby hodně náročná finančně.
6: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
1: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 25. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vážná nehoda se vyšetřuje na silnici 39 mezi Přísečnou a Rájovem na Českokrumlovsku. Počítejte s omezením provozu a pozor také ve Strakonicích na křížení Tovární a Volinské ulice. Tam je porucha semaforů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další koření pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba, chybět nebudou Creedence Clearwater Revival, Hanna Zagorová a právě teď zaspívá Janek Ledecký píseň Budu všechno, co si budeš přát. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Pavlína Fendeková s dnešním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké středeční odpoledne. Rada města Tábor schválila koncepci dopravních a technických sítí pro táborskou čtvrť Dvorce. Dokument zahrnuje umístění chodníků, parkovišť jednotlivých domů nebo parku. Všichni investoři je musí při budoucí výstavbě čtvrti dodržet. Stavební práce začnou v roce 2028. Podle starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 přijde jako první na řadu zřejmě stavba domova se zvláštním režimem.
3: Potom dva sektory budou nabídnuty soukromému developmentu pro výstavbu bytových domů. A třetím okruhem je sektor městského nájemního bydlení, kde máme vybraného architektonický tým z Brna, který bude navrhovat ty domy.
2: Funkcionalistická zátková vila v Českých Budějovicích, postavená v roce 1932, se proměňuje v moderní centrum. Majitel památky Ladislav Faktor dokončuje přestavbu za desítky milionů korun. Vila, uvnitř které vzniká 8 apartmánů, bude sloužit pro pořádání různých událostí, svateb a firemních akcí. Za druhé světové války stavba sloužila jako nacistické školicí středisko, poté v ní sídlila mateřská škola. Tělovýchovná jednota Dražejov u Strakonic převzala dnes nové sportovní zázemí. Stavba vyšla město na necelých 15 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace Jihočeského kraje. Nová budova zlepší podmínky pro sportovce a pořádání utkání. Jak říká mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, výstavba byla zahájena loni v létě.
4: Objekt nabídne šatny, hygienické zázemí, technické prostory i tribunu pro diváky. Nové zázemí bude sloužit od poloviny července.
2: Náklady na zavlažování květinové výzdoby a stromů se daří snižovat ve Strakonicích. Město v průběhu posledních 7 let lépe hospodaří s dešťovou vodou a používá při vysazování stromů moderní metody. Díky tomu jsou náklady poloviční, doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
5: Používáme i závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
2: Podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně se postupně mění i druhová skladba dřevin. Měly by být odolné v městském prostředí, vhodné do zpevněných ploch a zvládající delší periody sucha.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Po havárii nákladního auta je teď úplně uzavřen nájezd na silnici 34 od Hůr u Českých Budějovic. Probíhají odklízecí práce. A ještě jedna aktuální nehoda. Dvě osobní auta se srazila na křížení silnic 159 a 122. U Týna nad Vltavou jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Potřebují volary silniční obchvat? Na tuto otázku by si měli už brzy odpovědět sami obyvatelé města. Díky stovkám podpisů pod peticí budou zastupitelé na příštím jednání vyhlašovat referendum. Téma dnes v našem ranním vysílání probrali kolegyně Adéla Jirkalová a reportérka Eva Dubská-Petrová.
1: Petici ve volarech za stavbu obchvatu podepsalo skoro 700 lidí. Městský úřad jich nakonec uznal 667. To je dost na vyhlášení místního referenda. Ne všichni obyvatelé města si ale myslí, že je obchvat potřebný. Svůj názor na tuhle stavbu mi řekla paní Markéta.
2: Já si myslím, že to potřeba není. Podle mě teda teď momentálně jako. Když potom opravovali tu silnici jako na Prachatice, tak to potom bylo teda jako mazec, ale teď si myslím, že to teda fakt, zatím teda si myslím, že to potřeba není. Že je investice potřebná někam jinam.
3: Proč se rozhodli iniciátoři vypsat takovou petici?
1: Opozice a některé šumavské spolky kritizují rozšiřování úzké silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje Jihočeský kraj. Obávají se, že přivede do města víc transitní dopravy. Rekonstrukce této silnice druhé třídy už ale prošla procesem posuzování vlivu na životní prostředí a krajský úřad k němu vydal souhlasné stanovisko. Iniciátoři petice se tak začali obávat o bezpečnost dětí a kvalitu života ve Volarech, vysvětluje zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů.
4: Středem našeho města neustále proudí dopravní tranzit, jak nákladní doprava, tak i auta na Německo a Lipno. Situace je už teď na hraně únosnosti. Základním spouštěčem pro nás ale byla plánovaná rekonstrukce silnice 2/141. My rozhodně nejsme proti modernizaci infrastruktury. Problém je, že sama krajská studia EIA předpokládá po jejím rozšíření další nárůst dopravy. Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
1: Cílem petice je podle Tomáše Válka stavba uceleného obchvatu města. Referendum nemá určit přesnou trasu, ale dát samosprávě jasný úkol a závazný mandát naplno o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
3: Co na to říká vedení města?
1: Tak nezávislá starostka města Martina Pospíšilová s referendem souhlasí. Podle ní by o stavbě obchvatu měli rozhodovat místní obyvatelé. Upozornila ale na to, že by měli vědět, o čem rozhodují a kudy obchvat povede. Aktuálně územní plán nemá vytipovanou přesnou trasu pro takovou komunikaci. Dříve uvažovaná trasa byla v roce 2017 vyňata z územního plánu, protože byla nevyhovující a příliš by zatížila jinou část města. Obchvat by mohl navíc podle starostky zatížit i další obce.
5: Když uděláme obchvat, tak tím obchvatem se 100% zvýší doprava. Ne tím, že bychom tady rozšířili kousek komunikace do Volar od Blažejovic, kde je komunikace cirka 6 metrů. Ale my zatížíme Lenoru ohromným způsobem. A tam jako nevím, kudy by šel obchvat, ale Lenora je neprůjezdná. My teď usilujeme i s obcí Lenora, i s částí obcí Prachatice, s Libínským sedlem, i se Zbytinami. Odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici a k tomu je připravená komunikace přes Vimperk. Takže toho bychom chtěli docílit. Takže když obchvat, tak velká diskuze asi o trase a ne ze zátěží jiných občanů.
1: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Samotné referendum by pak mohlo být ještě před komunálními volbami, aby ještě současné zastupitelstvo znalo jeho výsledek.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17 hodin a 25 minut. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Přesně před 15 lety začala u Ptačího potoka na Šumavě blokáda proti kácení kůrovcem napadeného lesa. Spor tehdy rozdělil veřejnost i odborníky. Dnes už můžou lesníci sledovat, jak se oblast bez zásahů vyvíjela a co jim o životě šumavských lesů ukázala. Za událostí, která tehdy plnila titulky všech novin a webů, se dnes ráno v našem vysílání ohlédli společně moderátorka Adela Jirkalová s mluvčím zprávy Šumavského parku Janem Dvořákem.
1: Jednalo se o to, že ta oblast Ptačího potoka, respektive na Ztraceném, tak neměla být kácena, respektive měly tam probíhat zásahy na základě nějakého posouzení, které neproběhlo správou Národního parku Šumava tehdejším vedením. A vlastně aktivisté v té chvíli se zaktivizovali a začali vlastně ten kus lesa bránit svými těly. Ze začátku se jednalo o poklidnou akci, ale vlastně zhruba po nějakém týdnu a půl, tak na žádost tehdejšího vedení správy Národního parku přijel k Ptačímu potoku kordon policejních aut a policisté okamžitě začali konat. Aktivisty, kteří právě blokovali kácením kůrovcem napadených stromů, vyváděli nebo vynášeli z toho porostu. S některými tedy byla větší potíž, protože se řetězy připoutali ke stromům a ruce měli i v železných rourách. Prostě rozhořel se opravdový boj.
2: Když dnes přijdete k Ptačímu potoku, co tam člověk uvidí, jak les po 15 letech vypadá?
1: Je to právě úžasná lokalita v tom, že kolem ní vlastně chodí opravdu desetitisíce lidí ročně. Je to vlastně cesta, kterou můžou jít na Černou horu, respektive na Březník a tak dále. Vidí tam opravdu v přímém přenosu, co se tam odehrává. Jednak se tam odehrává vlastně to, že už dneska ty souše, které tam vznikly potom kolem toho roku 2011, tak už většina z nich je popadaných a vlastně roste tam, řeknu v uvozovkách, nový zelený les, nebo respektive vlastně nástupce toho starého, toho původního lesa. A do těch částí mohou třeba lidé i vstoupit, což ale samozřejmě je docela nebezpečné, protože je to opravdová divočina a projít tímto lesem, který se obnovuje, je dost náročné. Na druhou stranu tam přesně vidíme to, že bezzásahovost neznamená, že by ten les se neobnovoval, že by prostě bez našeho zásahu byl nějaký problém, nebo by tam zůstávala poušť a podobně. Vidíme, jak ta příroda si opravdu dokáže pomoci sama bez našeho přičinění.
2: Co vás vývoj lokality na Ztraceném za těch 15 let nejvíc naučil a je třeba něco, čím vás překvapil?
1: No, tak například v době těch nápadných klimatických změn a několika denních epizod či týdenních v dnešní době horkého, suchého počasí, můžeme sledovat, jestli odumřelé stromy představují třeba to požární riziko, o kterém se stále hovoří. A zjišťujeme, že už dávno ne. Podle našich analýz můžeme považovat za požárně rizikové souše staré 3, maximálně 5 let. Ale po této době jsou už plně, vlastně dá se říct, obydleny houbami, které si sami v tlejícím dřevě udržují onu vlhkost, i když to jakoby není na první pohled patrné. Dnes víme, že ta vlhkost odumřelého dřeva na Ztraceném je po celý rok 40% a více. A to už vlastně může znamenat docela i překážku tomu ohni. Těch věcí, které vlastně my teď vidíme v tom lese, konkrétně v tomto lese, je více. Vlastně objevují se tam vzácné druhy právě těch hub, které kolonizují vlastně toto dřevo. Objevují se tam vzácné druhy brouků, které na Šumavě po desítky nebo třeba po více než 100 let, nebyly zaznamenány. Jednoznačně je to území, které samozřejmě vyhledávají jak savci, tak i ptáci a podobně. Čili je to vlastně na Ztraceném, tato lokalita je přesně tou lokalitou, která v národních parcích má existovat.
2: Otázka na závěr. Promítly se zkušenosti z Ptačího potoka do toho, jak správa Národního parku Šumava přistupuje k podobným situacím dnes?
1: Určitě. My vlastně v této chvíli, dá se říct, naplňujeme tu vizi, respektive tu, to, co má Národní park splňovat. To znamená, rozšiřujeme vlastně bezzásahovost, rozšiřujeme tu divočinu na Šumavě tak, jak máme, na více než 50% v blízké budoucnosti. A vlastně všechny ty zásahy, které by mohly být problematické pro ten les, které by mohly změnit nějakým způsobem ten ekosystém toho lesa, velmi zásadně a velmi podrobně analyzujeme a případně, když by to znamenalo nějakou změnu toho ekosystému lesa, tak třeba od těch zásahů ustupujeme.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ladíte Den v kraji. V horkých dnech musí města a obce denně zalévat květinovou výzdobu i některé stromy. Písek a strakonice mají na zavlažování dostatek vody z řeky Otavy. I přesto s ní dokáží šetřit. Daří se jim to díky lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a moderním metodám vysazování stromů.
1: Tady vidíme kropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
2: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí

0: musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
1: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 000 korun.
0: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
1: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba tisícovku stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
2: Závlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál a zapraví se částečně do země. Při zálivce stromu dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům a tím pádem se nám nerozutéká nikam do travnatých ploch nebo do zpevněných ploch.
1: My se právě nacházíme v Palackého sadech a díváme se společně na jeden z letničkových záhonů. Ten má okolo obvodu plast.
2: Je to v podstatě podobný systém jako u stromu. Tady primárně slouží k tomu, aby tam neprorůstala tráva, ale zároveň drží tu vodu v letničkovém záhonu. Úspora na vodě je znatelná i v tom, že vybíráme vhodnější druhy dřevin, odolnější městskému prostředí a změně klimatu zvládají delší periodu sucha.
1: Což platí taky o trvalkových záhonech. Právě proto už nahradili na některých místech, jak ve Strakonicích, tak i v Písku, záhony s letničkami. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Vysoké ceny, nedostatek financí nebo obavy z bezpečnostní situace ve světě. Tyto faktory jsou pro Čechy aktuálně největší komplikací při plánování dovolené. Vyplývá to z průzkumu společnosti Plaxi, který zpracovala agentura Ipsos mezi tuzemskými zaměstnanci. Zájem o cestování však podle cestovních kanceláří zůstává stále velký. Jen si Češi své cesty více promýšlejí. Cestovatelské návyky podrobně probereme i s marketingovým ředitelem Plaxi Česká republika Janem Michlfajtem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 16. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: I v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Jen výjimečně se také vytvoří mlhy. Noční minima klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách pak na 14 až 11 a bude vát slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. No a zítra pak bude polojasno až oblačno, odpoledne se jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Zítřejší maxima 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Co nám přinese pátek?
2: Pátek bude převažovat velká oblačnost, ale hlavně zpočátku bude i polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky budou odpoledne a večer četné a místy se přidají i bouřky. Páteční minima 18 až 15 stupňů a odpolední maxima mezi 26 a 30 stupni Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: A potěšíte nás s předpovědí na víkend?
2: Víkend bude větrný a postupně se bude ochlazovat. V sobotu nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Obláčnosti a srážek bude večer ubývat. Sobotní minima 18 až 14, maxima 23 až 27 stupňů Celsia a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. No a proměnlivá oblačnost bude i v neděli, přehánky už budou jenom ojedinělé a teploty nám ráno klesnou na 15 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Střelba, taktika, fyzická kondice, práce ve výškách i schopnost rozhodování pod tlakem. Tyto a další dovednosti museli zvládnout účastníci nedávné mezinárodní týmové soutěže zásahových policejních jednotek ve výcvikovém centru Lešť na Slovensku. Tým jihočeské zásahovky v tomto klání zvítězil a potvrdil tak, že patří mezi špičku ve střední Evropě. Jeden ze členů zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje byl dnes dopoledne naším hostem. Jeho jméno z bezpečnostních důvodů zveřejnit nemůžeme, ale nabídneme vám právě teď část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Co je podle vás nejdůležitější vlastnost, kterou by měl mít každý člen takové jednotky?
2: Tohle je dobrá otázka a myslím si, že to není pouze jedna vlastnost. Vždycky to bude velký soubor vlastností, takže úplně na to nedokážu jednoznačně odpovědět, ale nejedná se pouze o jednu vlastnost. I z toho důvodu, že máme těch činností poměrně hodně, tak i těch vlastností, které musíme mít, tak je celá řada.
1: Samozřejmě, já bych asi začal tím jedním zásadním kritériem, a to je nějaká fyzická kondice.
2: Ano, ano, to určitě, ať už je to fyzická nebo i psychická odolnost, tak to jsou určitě důležitý vlastnosti.
1: No, možná se zeptám ještě takhle, co všechno tedy musí naopak uchazeč splnit, aby se mohl stát členem zásahové jednotky?
2: V tuhle tu chvíli je to nastaven tak, že k nám se může přihlásit policista, který odslouží 3 roky u policie, tím pádem když splní služební zkoušku, tak se může přihlásit na naše výběrové řízení. A potom ho čekají fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy. Pokud tímhletím všem projde, tak potom k nám jde na pekelný týden a následnou stáž.
1: Vy zmiňujete ten pekelný týden, to je docela zajímavé. A ta několika měsíční stáž u zásahové jednotky, jak jsem se dočetl, tak součástí toho procesu je třeba i to, kdy je uchazeč podrobován daleko víc nějaké fyzické zátěži, má spánkovou deprivaci a dělá různá psychologická cvičení, tak aby bylo možné ho prostě co nejvíc prověřit. Kolik lidí tohle ustojí?
2: Bývá to různý. Teď naposled na jaře jsme měli vypsané výběrové řízení a myslím, že bylo přihlášených 11 uchazečů, z toho 2 neprošli vstupníma fyzickýma testama a pak neprošel ani jeden psychotestama, takže tam bylo 100% síto, ale jinak to třeba bývá, že z nějakých 16-12 lidí, tak se nám podaří k nám dostat 2 nebo 3 lidi.
1: Takže to bývají spíš nižší jednotky procent.
2: Přesně tak.
1: Můžete zmínit, co obsahuje ten pekelný týden?
2: Pekelný týden, ono je to tak nějak obecně známý, nebudu určitě zabíhat do nějakých podrobností, ale spánková deprivace, fyzická deprivace, je určitě na běžním pořádku. Samozřejmě nás tam potom zajímají i nějaký konkrétní předpoklady, takže se zkouší nebo dělají se činnosti, které už se potom na zásahové jednotce taky dělají, takže nás zajímá, jestli člověk je schopný zvládat výšky, jestli se nebojí výšek, protože práce ve výškách je taky součástí naší práce, takže to bývá jeden taky z důležitých aspektů.
1: To by bylo třeba jedno z kritérií, proč já bych možná nemohl dělat v zásahové jednotce, ale dokázal byste říct, který zásah, jehož jste se osobně účastnil, byl ten nejtěžší ve vaší kariéře?
2: Bohužel ne, jelikož jsem vázaný mlčenlivostí, tak o ostrých zásazích nebo akcích tady určitě mluvit nemůžu.
0: Celý rozhovor s příslušníkem zásahové jednotky krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme o tom, jak se mění návyky Čechů ohledně plánů na dovolenou v zahraničí.
3: Den v kraji.
0: Tolik dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě 3 pozvánky k zítřejšímu poslechu. Lipenský sportovně kulturní festival láká hlavně k aktivnímu pohybu. Nejen to, Na konci léta přijede do Jihočeského kraje i populární zpěvák a mistr České republiky v biliardu Jiří Korn. Příspěvek Kamila Jáši si můžete poslechnout zítra krátce před 7 ráno. Těžba živce u Borovan na Českobudějovicku dostala v procesu EIA souhlasné stanovisko. Proti záměru ale dál protestuje město i okolní obce, které se obávají dopravního zatížení a zničení cenné přírody. Téma pro reportérku Jitku Cibulovou-Vokatou po zprávách zítra v 8 hodin. A pokud jste na dovolené na Novohradsku nebo tam bydlíte a chcete prožít romantický večer s francouzskými a světovými šanzony, dobře poslouchejte, zítra kolem 10:30. Pozveme vás na koncert českobudějovické kapely Šanzonik s její zpěvačkou Katkou Hálovou.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Číně zadrželi českého občana, potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Basketbalista Tomáš Satoranský bude v příští sezóně hrát za euroligový Hapoel Tel Aviv. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. V Číně byl nedávno zadržen český občan. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
4: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
2: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Lenora na Prachaticku vybuduje nová stanoviště pro kontejnery na tříděný a komunální odpad. Zastupitelé schválili na svém zasedání zadávací dokumentaci. Stání budou na 14 místech v obci, dodává nezávislá starostka Karolína Štěpánová.
5: Bude to zastřešený a tudíž k tomu bude lepší přístup a bude se to samozřejmě i lépe udržovat a bude to vypadat trošku kulturnější.
2: Blokáda proti kácení kůrovcem napadeného lesa začala přesně před 15 lety u Ptačího potoka na Šumavě. Spor tehdy rozdělil veřejnost a odborníky. Aktivisté bránili les na ztraceném vlastními těly, připomíná tehdejší události mluvčí zprávy Národního parku Jan Dvořák.
6: Ze začátku se jednalo o poklidnou akci, ale vlastně zhruba po týdnu a půl na žádost tehdejšího vedení správy Národního parku přijel k Ptačímu potoku kordon policejních aut a policisté aktivisty vyváděli nebo vynášeli z toho porostu. S některými tedy byla větší potíž, protože se řetězy připoutaly ke stromům a ruce měly i v železných hrůrách.
2: Po následném vykácení části lesa dřevo na místě volně tlelo. Šíření kůrovce se samovolně zastavilo vlivem počasí.
7: Sport.
2: 11. etapu Tour de France vyhrál jezdec týmu Uno X Norseren Warenschold. Druhý dojel Olaf Koy těsně před Jasperem Philipsenem. Pavel Bittner dojel 23. Basketbalista Tomáš Satoranský bude v příští sezóně hrát za euroligový Hapoel Tel Aviv. S vedením izraelského vicemistra podepsal jednoletou smlouvu. 34-letý reprezentační rozehrávač se do Hapoelu přesouvá po 4 sezónách ve španělské Barceloně.
7: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 25, vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž střední.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Uzavřený je po havárii nákladního vozidla nájezd na silnici 34 od Hůr u Českých Budějovic. Probíhají odklízecí práce. Nehoda se stále vyšetřuje na silnici 39 mezi Přísečnou a Rájovem na Českokrumlovsku. Na silnici 3. třídy mezi Rybníky Bezdrev a Munický u Hluboké nad Vltavou hasiči likvidují padlý strom. A pozor také na silnici číslo 4 u Zlešic na Strakonicku. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Letní čtení, to je prázdninový cyklus rozhlasových čedeb z knížek jihočeských autorů. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak dobře víte, že si až do konce tohoto týdne budeme číst z detektivky V kopřivách, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. Smrt mladé ženy, která zemřela násilnou smrtí, ovlivňuje už několikátý den životy dvou rodin ve vsi Stroupnice v Novohradských horách. A opět připojuji upozornění, v četbě, protože je to detektivka, občas zazní nějaký ten vulgarismus.
10: Kapitola 52. Druhá část. Středa. Petře, máš k dispozici auto, nebo pojedeme mým? Medek vběhl do vedlejší kanceláře, kde se král snažil něco ťukat na klávesnici. Auto máme přidělený, odlepil se policista od stolu. Kam jedeme? Do Stroupnice. Promluvit si s Němcem. Jen my dva? Co když bude klást odpor? Neboj, nebude, uklidnil ho Medek. Když se rozjeli, prohlédl si Petra. Soustředěně řídil, ve tváři měl vítězný výraz člověka, který si jede pro odměnu. Jak dlouho už toho Němce vlastně sleduješ? Zeptal se ho Medek. Král pokrčil rameny. Ani nevím, prostě je to tady známá postavička. Říkal jsem si, že si na něj musím dávat pozor, když ho mám v rajonu. A jak vidíš, vyplatilo se. Od začátku jsem říkal, že v tom má prsty. Medek se podíval do ubíhající krajiny. A říkal si to taky té jeho přítelkyně, viď? Petr si nervózně odkašlal. Chtěl jsem, aby mluvila, tak jsem na ní trochu pouštěl hrůzu, ale v rámci slušnosti. V rámci slušnosti si těhotné ženské tvrdil, že její starý možná zabil nějakou holku. Hele, neudržel se král, ale rychle si uvědomil, že křičet na vrchního komisaře není ten nejlepší nápad. Pokračoval proto klidněji. Prostě jsem si spojil dvě a dvě dohromady, protože mám nastudovaný ten starý případ. To není zas tak složitý, stačí si to přečíst. Stejný jméno, způsob provedení. Sám si na to taky přišel. Mohli jsme ho mít dřív, kdybys mě poslechl. Na to Medek neřekl nic. Nemínil obhajovat své metody a vysvětlovat, že pocity nestačí, že je nutné nalézt důkazy. Už mu došlo, že Petr vidí jen to, co vidět chce. A že si informace selektivně vyzobává. Jen nevěděl proč. Že by byl v tomhle případu osobně zaháčkovaný? Až tam dorazíme, chci, aby smlčel. Mluvit budu já. Rozumíme si? Rozkaz, pane komisaři, řekl Petr podrážděně. Jana Němce doma nezastihli. Hledat ho naslepo po jeho podnicích připadalo Metkovi zdlouhavé, takže nakonec vytáhl telefon a podnikateli zavolal. Ovšem nerad, protože tím přišel o moment překvapení. Němec mu bez velkého nadšení oznámil, že je v penzionu na Staré Vodě a že tam na ně počká. Když to Petr slyšel, zamručil něco v tom smyslu, že by měl Medek ukázat sílu a důrazně Němci přikázat, aby se co nejdříve dostavil na policejní služebnu, kde si na něj počkají oni. Medek ale jen zavrtěl hlavou. Němec na ně čekal v jídelně svého penzionu na Staré Vodě. Dokonce jim uvařil kafe. Král se šálku ani nedotkl, ale Medek si do něj s povděkem nasypal dva cukry. Omlouvám se, že vás opět zdržujeme, začal. To se asi nedá nic dělat, procedil skrz zuby Němec a bleskl pohledem po Petrovi. Ale dobrý, řekněte, s čím vám můžu pomoct tentokrát, ať už to máme za sebou. Chtěl bych se vás znovu zeptat na tu nešťastnou věc z roku 1999. Němec na okamžik stuhl. Už zase, jo? No, tak se ptejte. Řekl polohlasně a začal nervózně míchat lžičkou ve svém šálku. Ani si nevšiml, že už je prázdný. A mohl byste mi krátce popsat, jak to tenkrát bylo? Co jste ten večer dělal, s kým jste byl? Popsat vaše setkání s tou dívkou? Podnikatel nepatrně zavrtěl hlavou. Není to zbytečný? Máte to určitě v protokolu, tenkrát jsem to všechno popsal na fízlárně. Spoustu už jsem toho zapomněl. Jo, ve spisu to máme, poznamenal král, než ho stačil medek posunkem umlčet. Je tam toho na tebe docela dost? Co ty o tom můžeš vědět, ty vole? Ty jsi byl v té době ještě ve školce, ty Sherlocku posranej. Obořil se na policistu Němec a dokonce se zvedl ze židle. Petr jakoby na tohle čekal, hned byl taky na nohou. O hlavu menší Němec v tu chvíli instinktivně couvl. Vím toho víc, než si myslíš, ty grázle. Bojí se tě i vlastní ženská, sama za mnou přišla. Tak dost, zařval medek a praštil dlaní do stolu. Jedna kávová lžička se sesunula spod šálku a cinkla do nastalého ticha. Na vteřinu se zdálo, že to zabralo, ale byl to jen klid před bouří. Ty hajzle, zašeptal Němec a hbitě oběhl stůl. Král byl mladší a fyzicky zdatnější, ale Němec ve svém steku nebyl úplně bez šance. Hnal se na svého soka jako rozzuřený bík. Než se policista vzpamatoval, dostal ránu dlaněmi do hrudníku. Medek si všiml, že Němec ovládá pohyby zkušeného pouličního rváče. Kdyby ho nezabrzdila policejní uniforma a rovnou by použil pěsti, byl by král už na zemi. Takhle Petr jen vrávoravě couvnul a narazil na sousední stůl, kde nedůstojně skončil na zádech. V mžiku se ale vymrštil zpátky a chytil Němce pod krkem. Drželi se navzájem a smíkali sebou po místnosti. Ty hajzle, ty jsi proti mě poštval. Co jsi všechno nakecal, ty lháři? Zase spolu šukáte? Supíl Němec, zatímco medek se je marně snažil od sebe odtrhnout. Sám seš lhář. Lhal si nám i jí, že o ničem nevíš, že jsi nebyl v pátek venku. Ona ti na to přišla. Sama mi tě napráskala. Petrova slova nezůstala bez odezvy. Němec chvilku vypadal, že dá Petrovi čelo, ale pak jakoby mu došla šťáva. Pustil protivníkovu pomačkanou uniformu a ustoupil od obou policajtů. Stál tam přemožený a ponížený. Místnost naplnilo ticho. Medek toho zlomu ducha přítomně využil. Vypadni, řekl směrem k Petrovi a ukázal na dveře. Policista se zmohl jen na nesouhlasné odfrknutí, ale Medkův nekompromisní výraz mu nedával na výběr. A vy se posaďte, pokynul směrem k Němcovi, který měl tvář rozčilením rudou jako rak. Sám byl zadýchaný jako parní lokomotiva, tyhle situace mu nedělaly dobře. Zamlada boxoval a byly časy, kdyby si poradil s oběma najednou. Ale léta strávená v kanclu udělala své. Z celého konfliktu ho nejvíc rozčílilo Němcovo obvinění. Jestli má Petr opravdu pletky s Němcovou přítelkyní, neměl by se během vyšetřování k těm lidem ani přiblížit. Fakt, sorry, já ho nechtěl napadnout, ale ten hajzl mi pálil za ženskou, bůh ví, co ji nakecal. Nevlít jsem na něj páče policajt, naopak, kdyby nebyl, tak umlal Němec a soukal se zpátky za stůl. Jakoby se nic nestalo, mávl rezolutně rukou medek. Možná jste byl i v právu. S kolegou si to vyříkám, to se spolehněte. Ale vaše soukromé problémy mě teď opravdu nezajímají, to snad chápete. Němec přikývl a na chvíli schoval hlavu v dlaních. Pak zhlédl na komisaře. Tak, co po mně teda chcete? Přiznání? Medek se sehnul pro povalenou židli a sedl si vedle něho. Přesně tam, kde při výslechu obviněného sedává advokát. Díval jsem se do toho starého spisu. Vypadá to, že jste tenkrát nemluvil pravdu, vytáhl z kapsy notýsek. Domluvili jste se na výpovědi se Stíhou a Karpim, je to tak? Němec si odfrknul. Máte přesné informace. Takže mě dneska zatknete i za tu holku, co jí někdo zabil teď? Dvě mouchy jednou ranou? Dostanete vyznamenání. Gratuluju. Ale hovno, přestaňte si hrát na oběť, chlape, a kápněte božskou sakra. Chci slyšet, jak to bylo všechno a bez lhaní. Medek cítil, jak mu dochází trpělivost. Jinak vás zbalím a znovu uvidíte hrádeckou služebnu zevnitř. Jo, domluvili jsme se. Měl jsem tenkrát strach, že mě zavřou. Tak jsme vymysleli tohle. Kdo to vymyslel, vy? Nebo někdo jiný? Přišel na to Kárpy. Ten z nás byl vždycky nejchytřejší. No sláva, ocenil ho Medek. Konečně jsme se pohnuli z místa. A teď mě teda jako zatknete? Ne, jen mi ještě vysvětlete tu jeho přezdívku. Němec pokrčil rameny. To je zvyk. Znám se s ním od dětství. On mi říká Fritz, protože jsem Němec. A já jemu Kárpy. Jako Carpenter. Aha, zasmál se vrchní komisař. Carpenter, to je anglicky tesař, že ano? Jo? Carpy je tesař. Milan, tesař.

Kapitola 53. Vzbudí ho to. Dělaj, Rámus. Radku to vzbudilo taky, to on pozná. Jeho žena se vrtí a převaluje. On se ani nehne. Jen poslouchá. Radim si přivedl holku. Je v tom dobrý. Dobře vypadá a sebevědomí má taky na rozdávání. To on takový v jeho věku nebyl. Naopak, už jenom nějakou holku oslovit bylo něco tak náročného a namáhavého, že se k tomu často ani nedokopal. A když se nějaká začala bavit s ním, nevěděl, co si s ním má povídat, jak ji zaujmout a neodradit. Vždycky o tom moc přemýšlel. Hrál si na někoho, kým nebyl. Moc se vytahoval, moc mluvil. Neuměl být přirozený. Holky to poznali. Ztráceli zájem. To Radim, na rozdíl od svého otce, o ničem moc nepřemýšlí. Nebýt to jeho syn, řekl by, že nepatří mezi ty nejostřejší tušky v penálu. Ve škole mu to nikdy moc nešlo, ale vždycky to nějak uhrál. Dokázal překecat kamarády a spolužačky, aby za něj psali slohovky, aby mu radili při testech. A zbytek za něj odpracoval přirozený šarm. A samozřejmě Radka. Radka, která za něj dělala domácí úkoly. Denně se s ním učila, dokopala ho na gympl, drtila se s ním na přijímačky. Radka, která ho miluje a udělala by pro něj všechno na světě. Radima nikdy ani nenapadlo, že toho všeho nedosáhl vlastní zásluhou nebo inteligencí. Věří si. Má pocit, že si to všechno zaslouží. A ten pocit z něj příští a přitahuje kluky, kteří ho chtějí za kamaráda a holky, které s ním chtějí chodit. Poslouchá, jak si to jeho syn rozdává z dnešní kořistí. A i když ho štve, že se kvůli tomu nevyspí, stejně mu to závidí. A jako snad každý den za uplynulých 25 let myslí na tu noc. Radim mu připomíná Frice. Tento taky s holkama uměl, taky měl v sobě to samozřejmé sebevědomí. I na tom koncertu Agrese leda byle zbalil nějakou patnáctku a zmizel s ní venku. A když Agrese dohrála, zkusil to na tu Evu, která se k ním přichomítla. Eva byla moc hezká. Měla velké oči jako srnka. Ale jeho si ani nevšimla, zajímal ji Fritz. Fritz, kterému bylo jasné, že kamarád má o tu holku zájem, ale pořád se dožadoval její pozornosti. A taky se mu jí dostávalo. Radim už je s tou holkou hotový. Už si s ní užil. Za pár minut je slyšet synovo chrápání. Radka už taky spí. Jen on je vzhůru. Jen on se svými vzpomínkami, které se vracejí, které si hýčká. Je jen málo dní, kdy si před usnutím překvapeně uvědomí, že na tu kouzelnou noc ještě nepomyslel. Ale většinou je to jedna z prvních myšlenek dne, ovládne ho, ještě než si ráno dojde na záchod. Z chodby sem dolehne šramot. Nastraží uši. V zápětí zřetelně zaslechne, jak někdo schází dolů. Radka to není, ta leží vedle něho. Radim nepřestal chrápat. Takže to musí být ta noční návštěvnice. Pomalu zvedne hlavu z polštáře. Poslouchá kroky, nemusí ani počítat. Podle zvuku pozná, na který z těch 12 dřevěných schodů do patra ta holka právě došlapuje.

Kapitola 54. Středa. Petr Král provinile postával u auta. Když zahlédl samotného Metka, překvapením otevřel ústa. Kde je Němec? On s náma nejede, divil se. Ne. A proč jako? Medek se zastavil a pohlédl mu zpříma do očí. To, co si tam předvedl, bylo naprosto neprofesionální, Petře. Stejně jako to, že si skrz případ řešíš svý osobní mindráky. Kdyby se na ten starý spis podíval nezaujatě, muselo by ti dojít, že jeden z těch Němcových kamarádů je Milan Tesař. Petr skamenil. Tesař? Jo, Radimův otec. To on tenkrát vymyslel, že si srovnají výpovědi, aby se navzájem kryli. Takže teď nasedni do auta a odvez nás za ním do práce, než začne něco tušit, nebo než ho Němec stihne varovat. Stando, to si fakt co? Neudělal si to schválně? Tohle vůbec nedomýšlím, protože bych pak musel myslet na to, že si Tesařovo jméno viděl, ale chtěl si za každou cenu dostat Němce. Radši budu předpokládat, že si jenom nepozorný, když to řeknu slušně. Mladý policista byl úplně bledý. Takhle naštvaného Metka ještě neviděl. Cesta do Hrádku trvala jen chvíli, ale Medek ji využil k tomu, aby v okamžicích, kdy mu to serpentýny dovolili, zavřel na chvíli oči. Nevěděl, jestli se má poplácat po ramenou nebo si nadávat. Vyšetřování ho dovedlo do správné rodiny, ale pak se až příliš zaměřil na syna. Ano, celá rodina se chovala podezřele, ale to komisař přisuzoval přirozené tendenci rodičů chránit své dítě. Když si to teď ale znovu srovnával v hlavě, všechno vypadalo jinak. Radim může být nakonec jediný z trojice Tesařových, kdo není do smrti Anety Coufalové namočený. Ale to se všechno teprve ukáže. V kapse mu zavrnil telefon. Mirka ze soudního. Tak na to tady koukám pod mikroskopem na ten tvůj vlas, teda její vlas. Barva sedí, je zrzavá, se světlýma pruhama u kořínků. Struktura taky odpovídá, je jemné, dívčí, stejně jako ty její. Tloušťka i zakončení souhlasí. Takže za mě je to na 85% shoda. Na beton ti to potvrdí DNA. Vlas z auta má slušně zachovaný kořínek, mohlo by to klapnout. Hned ho Dárkově zabalím a odesílám na genetiku. Díky, Mirko. Máš to u mě, rozloučil se Medek. Právě včas. Policejní Oktávie zastavila před obecním úřadem. Tady Tesař pracuje, oznámil mu Petr. Mám zůstat v autě? Ne. Teď pojď radši se mnou. Kdyby se to zvrtlo.

0: Kapitola 55. Netuší, jak se tady ocitl. Je to zvláštní pocit. Už svou existenci neovládá, jako by něco ovládalo jeho. Něco, co dřímalo hluboko uvnitř a teď se to probouzí. Stejně jako tenkrát v Hrádku za Rokáčem. Hlouček se začal pomalu rozpouštět. A ta holka se srnčíma očima, teď už dost zarudlýma od marihuany a únavy, se rozloučila a zmizela směrem k lesu parku. Kluci šli dovnitř, ale Karpi ho něco donutilo zastavit těsně před vchodem. Pak ho to samé, zatím nejasné a neurčité nutkání otočilo do tmy, kam odešla ta okatá kráska. Tak jo, řekl si. Doběhne ji. Dá se s ní do řeči. Nabídne jí doprovod. Třeba to ještě nějak dopadne. Vešel na písčitou pěšinu. Od potoka tam doléhal chlad a zurčení vody přelévající se přes kameny. Na pár chvil byl světlý povrch cesty to jediné, podle čeho se dalo ve tmě orientovat. Jeho zrak ale rychle přivykl temnotě panující nad údolím. Nakonec uviděl i postavu kráčející před ním. V té chvíli mu došlo, proč je tady. Je lovec. Překvapí ji. Klidně dojde až k ní, aniž by si toho všimla. Páteří mu projela vlna vzrušení. Ukryl se za statný kmen dubu, které tady stínily už tak slabé světlo hvězdné oblohy. Stejné záchvěvy Milanem cloumají teď, když se pomalu vykrade z ložnice a po špičkách přejde chodbou až ke schodišti. Dolů nevidí, ale slyší, jak jemně cinkne sklenice, potom zašumí voda. Někdo tady dostal žízeň. Milan sestupuje po schodech, potichu, krok za krokem, stejně jako tenkrát, kdy následoval něco, co ho vedlo vpřed. Vidí její siluetu. Štíhlá dívčí postava se sklání nad dřezem. Potom se naopak zakloní, hltavě pije. Znovu napouští vodu do sklenice. Milan cítí její vůni, parfém a pot. Najednou je té dívky plná místnost. Přísahal by, že cítí, jak na jeho kůži dopadá teplo vyzařované tím mladým tělem. Pár kroků. Tak blízko se tenkrát dostal k Evě, aniž si ho všimla. Pak ho prozradilo neopatrné našlápnutí. Podrážka se mu zadrhla na štěrku. Dívka se otočila. Lekla se. Neboj. To jsem já, řekl potichu. Strnula. Oči měla rozšířené strachem. Já jdu domů, nech mě na pokoji. Spěšně se otočila a vykročila. Do dneška nemá ponětí, proč to udělal. Ale jako by právě na tohle celou dobu čekal. Neměla šanci. Stačily 2-3 další kroky. Najednou se pohybovala ladně jako šelma. Chytil ji ze zadu. Nestačila vydat ani hlásku. Před loktím jí stiskl obličej. Druhou rukou jí svíral tělo a paže. Najednou měl ohromnou sílu. Udržel ji, i když bojovala jako lvice, zuby nechty. Hlavně zuby, kterými mu trhala rukáv mikiny. Ale on se nedal. Ve tmě, ve vlahém vzduchu léta, pod korunami stromů, v naprosté tichosti se odehrával boj na život a na smrt. Ještě před chvílí, před Rokáčem, se na Karpiho ani nepodívala. Teď patřila jenom jemu. Teď byla v jeho moci. Nikdy předtím a ani nikdy potom nepocítil takové vzrušení. Jak se blížilo bezvědomí, jak její tělo v jeho náruči ochabovalo, prostupovaly jim vlny rozkoše. Srdce mu bije jako zvon. Ta síla se vrací. Vzrušení taky. Sleduje ji jako laň u napajedla, jak dopíjí sklenici, odkládá ji. To je jeho chvíle. Stejně jako tenkrát i teď se tmou protáhne jako přízrak a než si jeho opět vůbec stačí uvědomit, že není v místnosti sama, obejme ji. Dívka se lekne, na několik nekonečných okamžiků stuhne, pak se začne kroutit. Tělo má mladé, pevné, mrská sebou jako pstruh, ale Milan má sílu. Má nad ní nekonečnou moc, nepustí. Je o dost vyšší než ona a o tolik silnější. Malinko se zakloní a dívku zvedá do vzduchu. Je zpátky. Ta chvíle, na kterou myslel celé ty roky, se opakuje. Vychutnává si ji. Celý svět se smrsknul na tuhle kuchyni, na horké, vonavé tělo. Život v ní pomalu vyhasíná, upadá do bezvědomí a Milan si může konečně vyzkoušet to, o čem celou dobu snil. Tenkrát litoval, že to všechno proběhlo tak rychle. Držel Evu ještě nějakou dobu poté, co mu zvadla v náručí, co z ní vyprchal život. Dlouho pak přemítal, že kdyby byl chytřejší, mohl si ten zážitek prodloužit. A teď v sobě tu sebekontrolu najde. Když se zdá, že jeho oběť odplouvá, povolí se vření. Jen lehce, jen natolik, aby se mohla nadechnout, aby dostala naději. Naději, kterou ji on ve své nezměrné moci nad jejím životem dává. A pak ji o tu naději připraví.
1: Skončila 13. část četby z detektivního románu V kopřivách českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu načetla herečka Lenka Šestáková. Pokračování vás čeká opět zítra ve stejný čas.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Radioservis představuje
5: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska s písničkami, které najdeme na albu s velmi krátkým názvem. Stačí na něj jen tři písmena, která tvoří slovo koa. Znalci cizokrajných stromů už jsou doma, ale nás bude tahle koa zajímat z čistě hudebního hlediska. Vrátíme se tedy do roku 2006.

stávající duo o basistu Františka Rabu, perkusionistu a bubeníka Kamila Kajera a akordeonistu Mária Biháriho. V této sestavě natočili dvě desky, Skleněná vrba a Zelené album. Po Gutierrezově odchodu obohatil zvuk kapely kytarista Omar Kawai a Koa se vydala směrem k propojování mnoha hudebně kulturních vlivů a žánrů. Se Zuzanou Navarovou už ale stihla jen další dvě alba, Barvy všecky a Jako Shanti Devi. Zpěvačka v prosinci 2004 zemřela a pro zbytek kapely vyvstala otázka, co dál. Pánové se na ni pokusili odpovědět právě albem z roku 2006, které nechali bez titulu. Podepsali jej jenom názvem skupiny. Ústřední hlas se odmlčel a tak se na něm podílela celá muzikantská sestava. U skladatelských notýsků, mikrofonu i u nástrojů.

Ze dřeva havajského stromu koa se vyrábí nábytek, ale především ho dobře znají všichni kytaristé. Patří totiž mezi prémiová dřeva k výrobě zejména akustických kytar. Kapela Koa ostatně hodně sázela právě na akustický zvuk a velkou vzdušnost v aranžmá a samozřejmě i na rytmus. Jednak díky zálibě Navarové v karibské hudbě a celkově latinské lehkosti a taky díky původu dalších členů kapely putoval zvuk souboru od křehkého folku, zdánlivě lidovkové třeskutosti přes romskou melodiku až k něčemu, co bývá označováno jako world music. Ale ať už k jejich repertoáru přiložíme jakýkoliv popisný termín, Koa s Navarovou se rozhodně nepohybovali v obvyklém řečišti běžné populární hudby. Měli svůj osobitý výraz i charakter. Osiřelí muzikanti se jej po odchodu ústřední protagonistky snažili zachovat a přizpůsobit vlastnímu pěveckému natyrelu a taky přece jen limitovaným schopnostem. Vzhledem k výjimečnosti Navarové bylo dopředu zřejmé, že co se vokální kvality týče, bude jejich další tvorba minimálně o patro níž. Snad i proto a taky jako poslední pozdrav fanouškům, tedy přidali na album Koa i 3 nahrávky, které naspívala jejich kamarádka a v mnoha ohledech i tvář a duše kapely. Pustíme si je všechny právě teď.

Jestřábovi, Gatě a Zelí a Prejt. Tak se jmenovaly dvě písničky a jedna krátká skica, ve kterých v roce 2006, dva roky po její smrti, mohli ještě posluchači slyšet hlas Zuzany Navarové ve spolupráci se skupinou Koa. O zbytek alba už se postarali ostatní muzikanti a dva roky na to ještě navázali deskou nazvanou slovy Dobře nám. Jak se později ukázalo, byla to labutí píseň souboru, který v roce 2010 ukončil činnost. Přes všechnu snahu bylo patrné, že něco podstatného chybí. S odchodem Navarové Koa ztratila nejen svou hlavní tvář a nenahraditelný hlas, ale i výbornou a originální autorku. Takovou díru nešlo i přes nesporné hráčské schopnosti ostatních muzikantů zacelit. Nikdo z nich zkrátka není typem lídra, který umí strhnout tak, jako to uměla ona. Zbyly tedy jen vzpomínky a hudba, která se velmi sympaticky vymykala ve zdejším vzorcům rytmiky i interpretace. Navíc byla vždy velmi dobře a nápaditě zahraná. Čas od času je proto milé se k ní vrátit, což jsme udělali právě v dnešní kulaté muzice. Zdraví vás, Martin Šustr.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajina a Evropská unie uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Návštěvníci Zoo Hluboká se mohou na novém hřišti vydat na dobrodružnou výpravu inspirovanou expedicí Charlesa Darwina. Policie pátrá po majiteli štěňat, která se našla v lese u zbytin na Prachaticku. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na Ukrajině uzavřela dohodu o společné výrobě dronů, vyzvala k investicím do ukrajinských podniků a tedy i do evropské bezpečnosti. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala například i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Evropa a Ukrajina tvoří jeden celek a jejich srdce jsou navzájem otevřená. Kromě dohody o společné výrobě dronů Zelenský přivítal také otevření dalších dvou kapitol přístupových jednání s Unií, které se týkají vnějších vztahů. Von der Leyenová řekla, že Ukrajina a Evropská unie musí spojit své silné stránky. Za ty ukrajinské označila znalosti a zkušenosti, kterých Ukrajina nabyla za války a které jsou přínosem pro bezpečnost celé Evropy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zoo Hluboká otevřela u restaurace obnovené dětské hřiště. Herní prvky odkazují na expedici Charlesa Darwina. Dominantou je loď, na které svou objevnou cestu podnikl. Zoologická zahrada hřiště vybudovala za přispění Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti doplňuje zástupce ředitele zoo Roman Kessel.
3: Nejsou to jenom skluzavky, houpačky a proletačky, je tam elektronický kvíz. Cílem projektu je podpořit zájem dětí o přírodu, o vědu a o historii zábavnou a vzdělávací formou, která rozvíjí jejich fantazii a pohybové dovednosti a také znalosti o světě kolem nás.
0: Čtyři štěňata našel muž v neděli v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov na Prachaticku. Oznámil to volarským policistům, ti teď hledají majitele. Hned po nálezu provedli šetření v okolních obcích. Jedná se o dvě bílá a dvě černá štěňata větší rasy. Podle pracovníka odchytové služby jsou stará přibližně 8 až 10 měsíců, jsou zanedbaná. Policisté případ prověřují jako přestupkové jednání podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. O případu dnes informovali na webu. Stránkách. Informace k případu můžete volat na linku 158.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno. Odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách k 25. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Uzavřený je po havárii nákladního vozidla nájezd na silnici 34 od Hůr u Českých Budějovic. Probíhají tam odklízecí práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což jak je velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný, protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ, spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volar na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiče v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
3: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
2: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více tranzitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
4: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
5: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
6: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
5: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
7: My teď usilujeme o odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici.
5: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
8: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
2: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly na kilometru 8. Je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
9: Seriál 90. případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku, režisér Peter Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň, podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90ky. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobie, kdy sa odovzdávali jako herecké ceny trebárs Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A neviděl jsem nějak perspektivu, že čo so svojím životom ďalej, tak jsem si to predložil ještě o to štúdium režie.
0: A říkal jste si, že jako režisér se můžete obsadit.
1: Tým pádom můžem mať väčší jako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tým pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mne vyhovuje, alebo čo očakávam od režiséra, akým spôsobom so mnou bude komunikovať, ako ma bude nejak motivovať, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tú cestu k tej postave. A podľa toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle přichází nekomunikace, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kedy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo jsem nemal rád, je právě, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje ta technická stránka, protože aj taky jsou, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy... Každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia. Niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo. A tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho. Ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a to musia vedieť prispôsobiť.
0: Říká Peter Bebjak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm, vy jste o něm natočil film?
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Protože bylo obdobie, už ty 80. roky, ta druhá polovice 80. rokov, už byla skôr taká, že už se mu tak nedarilo, už nebyl taký záujem o něho, o jeho vystúpenie a koncerty, ani ty nové pesničky nějak nevznikaly a nehrávali ho tak často, ani nebyl žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat v podstate, to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem, který si za film Čára v roce 2017 odvezl z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary cenu za režii. Je také majitelem hned několika českých lvů za matematiku zločinu, devadesátky, herce a také za spravedlnost. Co s režisérem takové ocenění udělá a kterého si nejvíce vážíte?
1: Nič. Neurobí nič.
0: Ale potěší určitě.
1: To je druhá vec, pretože to nie je len ako keby to režijné. To je vlastne potešenie aj pre všetkých tých ľudí, ktorí na tom filme pracujú. To znamená, či už od tých producentov, až po toho runnera, alebo akúkoľvek funkciu, tak všetci ľudia vlastne do toho, všetci to tvoria pre vás istým spôsobom. Ako vaša vízia je tá dôležitá na to, aby ten film vznikol. A o to je to ako keby cennejšie.
0: Vy jste točil dramatický příběh slibného mladého chlapce na počátku 50. let, minisérie s názvem Herec, pak jste také točil o zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim, film Zpráva. Když potom dokončíte film, jde do kin, co děláte vy? Potřebujete nějakou duševní očistu?
1: Záleží od toho, v akom jsem pracovnom nasadení, protože byly období, kdy jsem naraz robil aj tri veci, takže tým pádom, keď skončila jedna, už vlastne sa točil ďalší buď seriál, alebo začínal sa točiť film, alebo sa pripravuje, alebo sa postprodukuje. Ale ak vznikne voľný čas, a to napríklad bolo pred 2 rokmi, lebo sa niektoré projekty presunuli, alebo odložili, tak zrazu som si uvedomil, aký je úžasný ten čas, ktorý môžem venovať sebe, tomu, čo ja chcem. A ja väčšinou vždy voľný čas strávim so svojím priateľom, s Andrejom Dubravským. A spoločne buď niekam odideme, alebo keď som v Bratislave, tak zrazu som mal čas chodiť

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase malo obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mi to jako, mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl kruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to odsýpalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal. A tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na nej páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakost spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. Čtyři zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů.
1: Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přeháňky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přeháňky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je uberou na silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny. Plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám. Můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujeme.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, co jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit. Zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, měl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvu ji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátral a rukama já pryč, ruce pryč prostě, jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo, no. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a řekla jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem, nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla, ne, já si tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku, zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebyl na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem mu vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučili kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Cilichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať, bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali přede mne.
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, co, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly, že jsem si musel na ty svatbě dopůjčit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce. Našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem dokončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musí mít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma, protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? Takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě, jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče, když potřebuju, tak i uvaří prostě, naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe, jo. Protože on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To bylo to, to byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je! To si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, to vidím. No, to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali.
3: To jste nás dostali, ano. To je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám
5: blahu
4: za ten život.
3: No, super, díky. Děkujeme moc. Lásky. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi no. A vám taky. Moc, jo, moc. Hezky.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Jo.
5: Tak máme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Jak? Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němem úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Mockrát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda. My jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě. A první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval.

0: Blecha, no, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
1: Byl plánovaný?
0: Byl. A vyšlo to hned.
2: Až po svatbě.
0: Samozřejmě, no. Pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn, Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Miljo, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jo, jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme ho nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No, to je

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli.

0: chtěli zůstat jenom u toho syna, že prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
1: Vymodlený.
0: Vymodlený, doslova.
2: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
1: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
0: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila. A to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miruška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Učil se nejvíc vstekám, když mám jít žehlit.
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo? Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusin. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život? kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned to už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, teďka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No, honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No, a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let.
4: Třeba. No. Hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji ji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovejch let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem.
0: Počasí.
2: Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické. Protože nás čeká kavárna, ale nad řekou. Takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat, žádný běžecký závody,
0: připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou. Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamýšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bejvaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicují lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do mace šeta tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak to děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobrej tro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty, lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy.

nesmysl. Vždyť já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližují k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jdeš bestie. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy,

Všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, a kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou z brusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek, zachránil rychlovlak, visí za fíkusem. A zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nochnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: Jsem se probudil.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno? A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil?
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže to by bylo. Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: občas, ne? Že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl žít. Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam
1: mrzí
0: do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Potom mě mrzí, že jste si vzal... Prosím?
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže...
1: rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím,
1: ano.
0: Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Která
1: má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka.
0: Jo.
1: A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, takže... kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, že jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě, už ne. Nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuju moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom protože
1: je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Přeji vám všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, tuž a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, tuž, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá takový ten, jakoby prostě to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byl 41 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších, jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díl, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdyby tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, děti a není žádný, no, ale máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, prostě ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdyby chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno, prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit, ano. A další Židlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30 pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Uh-huh.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče.
0: Uh-huh.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to

0: je výborná ženská. Byli jsme spolu 7-8 let. Narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost. Dneska je ještě 20.
1: To je dobře.
0: Jsem na ní pyšnej. Dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
1: To je dobře, ano.
0: A víte, co bylo největší? Největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
1: Jo.
0: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
1: No, vidíte,
0: ona
1: to.
0: Ona to tam dala, v životě se nedá na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozešli v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát jsme si, my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
1: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
0: No, ale hele, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
1: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
0: ne,
1: co?
0: Opravdu.
1: Ta podmínka je někde úplně jinde.
0: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych vlastně za svůj život nezměnil vůbec nic, jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
1: jo,
0: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
1: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
0: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
1: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
0: Dejte se, protože každý průšvih vás posune trošku
1: no,
0: dál.
1: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
0: Teďka to řeknu naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
1: Ano.
0: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
1: Že to tak máte, a jasně.
0: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
1: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
0: Jo.
1: Tak si ty své zásady pěkně udržujte a hlavně, ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější, třeba někdy.
0: Já mám, tak víte co, já mám taky hlavně, mám tady výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
1: tak to je dobře.
0: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
1: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
0: šťastný
1: se hezky.
0: Šťastný, já jsem furt.
1: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
0: A ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
1: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
0: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Uh-huh.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic, tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všecky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo. Další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zagorová, líto, je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů bych se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gympl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupili do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora je skupina Elán a že mi je lúto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: By to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole. Ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy hral jsem do druhého poschodí. Jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají všelaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem ani dneska na ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace s jeho zdravím?
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl nikam mezi děti. Já jako všude vozila, jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska já když vidím v televizi to, co on měl, chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, tak jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku, dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti, furt něco musíte, nebo něco nesmíte. Uh-huh. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je
0: no prostě, to,
1: a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. Mm-hmm. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám. Na,
0: něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říká, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže... No,
0: takže byste mám, taky no, nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je takže, dobře, tak to je spokojený aspoň, František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano,
1: za
0: ano, ano. Bodná, můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, na rodičům na polu a tak, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: Vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? Mm. To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Tak, no, to by
0: dobře, byli... Dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško. Dobrou
0: mějte
1: noc.
0: Se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona to otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco no, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby, tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No,
1: jako
0: tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření
1: se
0: vám zůstalo.
1: A nejhorší se teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestli co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte něco v krámě. Možná by mohlo být méně věcí všem, že to by bylo ten doma, nebych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: Mm. No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: No, právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jakože něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo?
1: Jasně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo?
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu se vrátím, protože já už mám zase nakoupení ty flašky, že jo?
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Říkala, já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mhm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Protože si zlomila kotník, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Mhm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Mhm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti, a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se, a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no.
0: Mm-hmm. Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem. Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem vzala. No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem zjistila, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holt, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte zdraví. Se hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače. Po dlouhé době volám.
0: Ano.
1: No tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako my jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic, teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všecko, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry v fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nejak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační.
0: Tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte, no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat. Že, však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten, no ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožila, jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vědná sbírám za léto odpadku po těch luftákoch,
0: no,
1: jak my co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohleto.
1: Máme papíry, spálíme, že? Takže
0: rozumím.
1: No, takže ten, ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, sem tam nejáci, co by to

0: chtěli koupit tu nemovitost.
1: Přijdou a ptají se, jo?
0: No, takže ten, jinak jsme spokojení, takže...
1: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
0: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
1: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
0: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
1: Taky, nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, zase příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džíny. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví, Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, také k našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šímek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaké písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no, tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem no, to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to bylo potom vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. No a říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal to, hele, nic se nebojí, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A on, my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do té doby, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětliv si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku.
1: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo přišel, tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají identifikační, to jsou ti kluci z...

Jiříkovi Patrikovi splnil se sen, na párty sen Zajenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle s tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel, tak jsem...

0: jednou z vetruku a velitel roty povídá: co je, sobota, co chcete? Já mám: soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy. Si teda myslím jako já. On skoprněl liter roty, jako chvilku koukal, pak povídá: sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
1: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
0: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
0: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal: vlevo, boh, pravo, bok, to je pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal: necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá: a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
0: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám: Hergo, tak jak ono to je, stůj, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený, teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to, a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž, a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal: člověče, to bylo, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Máš, ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
1: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
0: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se, no snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než mu.

roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň

mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu. No a za ní malý bar, divadélko